je hej na Rádiu Praha. Pražáku je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražáku je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Fajn.
1: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Jen jedna z nich je mimo první pětku. Na 10. místě startuje James Blunt a jeho Tastes Like Summer.
0: Hit týdne.
1: Ty další dvě už jsou v top 5, kterou jste tentokrát sestavili takto.
2: Jak ďábel a Prada.
1: Na 5. místě novinka Ellie a Ďábel a Prada. Čtvrtou příčku bere ta nejvýše postavená novinka. Jsou tady Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Na 3. místo z osmičky vystoupali Patrik Malý a Sebastian, 2005. Z jedničky na druhou příčku klesá Šabouzí, Born to Die. A novým vítězem hitu týdne jsou po skoku z 5. místa Calvin Harris a Jay-Z, Satisfied.
0: Hit týdne.
1: To je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
3: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Hit týdne.

jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálních.

protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a my už pro vás máme dalšího hosta. Tentokrát to bude youtuber Jiří Bulíšek. Založil kanál Jirka vysvětluje věci a věnuje se tématům do hloubky. Probírá vesmír, fungování lidského těla nebo mozku a dokonce i dezinformacím. Proč často naletíme podvodníkům? Jaké jsou současné trendy v podvodech? A jaké téma by ještě chtěl zpracovat? Tak nejen o tom budeme mluvit už za pár minut.

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Jirka Buríšek. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak vás správně označit? YouTuber? Influencer? Co máte rád?
1: Já sám nevím. Já vím, že spadám trošku do nějaké té influencerské kolonky, ale vlastně točím videa. No.
0: Každopádně vysvětlujete věci prostě.
1: Je to tak.
0: Takže budete chytrej.
1: To nevím, jestli tak se úplně dá říct stoprocentně, spíš si myslím, že to je schopnost zjišťovat věci.
0: Pro naše posluchače taková drobnost. Natáčíme v červnu, rozhovor pojede v září. To znamená videa, která vzniknou přes léto, pokud si nevezmete úplně volno, tak ještě o nich úplně nemůžeme mluvit. Ale já jsem vyhodila na Instagram to otázkové okno a přibylo tam pár dotazů. Jeden si rovnou odbudeme, protože ten jste zmínil několikrát, ale prostě tam přistál, tak asi ho ještě posluchači přesně neznají odpověď. Proč Jirka vysvětluje věci? Proč se ten YouTube takhle jmenuje?
1: Ten celý příběh toho, proč existuje název Jirka vysvětluje věci,

0: a prostě to pojmenuji, Jirka vysvětluje věci, protože tak budeš tam vysvětlovat věci. A mi se to zalíbilo, tak jsem to udělal a od té doby se to tak jmenuje.
1: A tenhle název mu přišel dobrý.
0: Jo, už. Jo. Ono to dává smysl, že jo? Protože jejich kanál se jmenuje Kluci z Prahy a oni jsou to vlastně jako dva kluci a jsou z Prahy. Mm-hmm. A když vlastně člověk aplikuje ten stejný proces na můj kanál, tak to vlastně dává smysl, že se to jmenuje Jirka vysvětluje věci. Mě trošku mrzí, že jsem to nevymyslel já, ale za nás jako má to pěkný takový origin.
1: A Václav Moravec, který si vytvořil teď vlastní platformu, tak tam má pořád kontexty.
0: Tak to je dobře, že jsem to v tom případě takhle nepojmenoval.
1: Takže je dobře, že jste si dal Jirka vysvětluje věci. Další otázka tam padla na téma, na čem teď momentálně pracujete, protože já předpokládám, ta témata jsou velmi výživná a že to zřejmě není vždycky jako v ten daný okamžik, že se věnujete té jedné věci, ale že tak jako paralelně řešíte několik věcí zároveň, protože trvá, než si to nastudujete.
0: Je to tak?
1: Tak v kolika tématech teď ležíte?
0: Asi ve třech. Vzhledem k tomu, že teda vysíláme v září, tak to znamená, že teď už musí být venku video o podvodech, které dělám teď, ale bude vycházet za chvíli.
1: Nechal jste se opět napálit? Nebo
0: tentokrát ne. Tentokrát jsem trochu napálil ty podvodníky. A vlastně s partou dalších tvůrců, mých kamarádů, známých, tak jsme si vzali vlastně jeden den, vytvořili jsme si takové vlastní call centrum, ve kterém jsme se nechali navolávat těmi podvodníky a pak jsme, tak řekněme, ztráceli jejich čas. Čistě jenom proto, že jsme si řekli, že to je dobrý oddychovej den, jak ušetřit nějakým lidem možná nějaký peníze a udělat si z toho trošku srandu a ty podvodníky tak jako mírně napálit.
1: A spolupracujete někdy s policií, že některá data předáte?
0: V minulosti s bankami hlavně jsme předávali třeba ty transferní účty bankám. S policií vlastně spolupracuju primárně na bázi těch informací, protože já třeba od policie můžu dostat informaci, že nějaký podvod je v tuto chvíli rozšířenější. Teď jsem se zrovna bavil s policií právě o tom, jakým způsobem teď funguje ten podvod falešný bankéř. A vlastně bylo to kvůli tomu, že jsem ho chtěl zase, a budu to dělat, je to možná teď ta věc, na které teď v září pracuju. A to třeba pro mě byla novinka, že on už vlastně funguje trochu jinak než dřív. A teď to dávám teprve dohromady, snažím se to trošku zmapovat znova, protože po 2-3 letech od té doby, co jsem o tom točil, tak se to zase změnilo.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jirka Buríšek a mám úplně jednoduchou otázku, ale jak je možné, když je taková osvěta, že se necháme stále napalit? A jsme v tom všichni, nejenom seniori.
2: To je skvělá otázka, protože těch důvodů je strašně moc. Jeden z nich je, ten úplně nejjednodušší, je ten, že ti podvodníci jsou většinu času prostě o krok napřed. Tam to nejde dělat moc jinak, než reagovat na to, jak se ten podvod vyvine a pak o tom informovat, ale zase taky se to nedostane ke všem. A vlastně spousta posluchačů, možná i teď vašich, kteří nás poslouchají, tak některé ty podvody prostě nezná. Jo? Je to jenom čistě o tom, že když něco znám, tak na to nenaletím, ale když to neznám, tak ta šance je mnohem vyšší. Takový ten stereotyp, že nejčastější oběť online podvodu je třeba osamělý senior, který jako se nevyzná tolik na internetu a jak se říká, jako klikne na všechno a je to takový ten člověk, který prostě není na internetu doma. Tak to už taky úplně neplatí. Spousta těch dat ukazuje, že mezi oběťmi je víc a víc lidí okolo 30 let v produktivním věku. Můžou to být manažeři, šéfové velkých firem, lidé, u kterých by člověk řekl, že jsou opatrní nebo že na to nenaletí, ale prostě to tak není. Ten trik je v tom, že jakýkoliv podvod, když vás zastihne v nějakou chvíli, kdy je člověk nepřipravený, ve spěchu, je nějak roztržitý, stane se, že prostě si toho nevšimne něčeho, čeho by si všimnout měl a stane se obětí podvodu.
1: Ale je pravda, že ty podvody jsou sofistikované v současné době, že si pamatujeme tu dobu, kdy nám chodili maily se špatnou češtinou, ale to už je úplný pravěk. To je úplně někde jinde.
2: Je to tak.
1: Jaký je třeba teď takový trend těch podvodníků?
2: Důležité je třeba taková maličkost, že začali používat umělou inteligenci, což samozřejmě asi jsme trochu všichni čekali, že se stane, že to začnou využívat i právě podvodníci. Nicméně tam jde o to, že vlastně každý ten podvod, který my dnes vidíme, tak je vlastně finální verze několik let vyvíjející se legendy. Vlastně ten podvod začal na nějaké prvotní úrovni, kdy ho třeba lidé odhalovali hned ze začátku. A prostě tam úplně stejně jako probíhá biologická evoluce, tak proběhla evoluce toho podvodu, že v momentě, kdy ti podvodníci narazili na překážku, tak ji vyřešili. A vlastně tohle může být třeba 200. iterace toho podvodu. To znamená, každý ten člověk, který na ten podvod narazí, tak vlastně je proti němu taková přesila, kdy ti podvodníci mají historii 200 různých momentů, kdy to mohlo ztroskotat a už je napravili. A proto je ten podvod vlastně tak sofistikovaný.
1: Zajímá mě, jestli ještě existují ty podvody, které se takzvaně navlíknou na nějaké ty vojáky, ty šarmantní pány, protože tam mám pocit, že ta osvěta je obrovská a že už se přeci nikdo nemůže nechat napálit.
2: Je to vlastně, ano, je to vlastně ta stejná věc jako u všech ostatních. Tam jde o to, a teď dobré je zmínit, tohle jsou vlastně ty typy romantického podvodu, který cílí na emoce. Známe ho úplně z minulosti, jako takový ten podvod. Já mám pocit, že chodil možná do e-mailu dřív, dneska je to víc na sociálních sítích, může se stát i na takových těch dating aplikacích, jako je třeba
1: Tinder. A dřív to byli i námořníci, teď jsou
2: to vojáci. Ano, je to tak. Námořníci to vlastně stále můžou být.
1: Můžou.
2: Píše vám člověk, který se s vámi chce seznámit, a vlastně na začátku po vás nic nechce, je to takový jako, může to být šarmantní člověk, nemusí, to už je otázka, jestli to každý vlastně sám interpretuje, ale on vždy cílí na primárně na osamělé ženy ve věku od třeba 50 let dál. Myslím si, že ty data to takhle zhruba ukazují. A vlastně ten podvod cílí na to, že nejdřív vypěstuje ten nějaký jako romantický vztah, který skutečně jde jako postupně, není to tak, že by hnedka jako úplně jako na sílu tam šel většinou teda do těch zpráv, jakože hnedka psal, jestli si ho nechce vzít ta žena, ale prostě vypěstuje ten vztah a pak přijde moment, kdy se tam stane nějaký zlom vlastně a on řekne, třeba je to voják, to bylo ještě důležité říct, já jsem teď byl na misi a jsem v nemocnici a teď potřebuje nějakou pomoc, jo, potřebuje odeslat svoje doklady nebo něco takového a vlastně v ten moment, tak vlastně tam ta investice, ta citová investice do toho vztahu a ty doklady, tak jak jsou na cestě, tak se samozřejmě někde zdrží, je potřeba zaplatit nějaký poplatek, nějaké proslení, něco takového a to se takhle může vlastně vyšplhat do astronomických částek. A nebo to může být ještě v jiných případech nějaké jako v uvozovkách bohatství, které třeba na té misi ti vojáci našli a řeknou, stejně by to propadlo, stejně by se to zavřelo někde ve skladu, my jsme se s klukama dohodli, že si to necháme a pošleme to domů. A taky vlastně stejný princip. Najednou se to musí proclít a tak dále.
1: A skončí to někdy dobře, že třeba se ta podvedená žena zpět dostane k těm svým penězům, které naposílala? Dokážou v určitém ohledu ty banky pomoct nějakým způsobem?
2: Nejsem si úplně 100% jistý, jestli na to dokážu odpovědět. A možná se to v jednotkách případů stalo, ale většinou bych s tím nepočítal.
0: Radio Praha. Hity doprava. Informace.

0: příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na Lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
0: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jirka Buríšek a na Instagram padla další docela zajímavá otázka. Jestli si Jirka dokáže vydělat, když vydá jedno video za měsíc?
1: Jo, jde to. Já mám velkou výhodu v tom, že i když vydám jedno video za měsíc, takže vlastně moji diváci tak jsou asi srdcaři, protože se na něj přijdou vždycky podívat a má to jako dostatečné vlastně dosahy, aby ten můj výdělek byl prostě dostatečný na to. Nemám za sebou úplně jako tým lidí, který bych si mohl dovolit, ale to bych třeba taky někdy v budoucnu chtěl.
0: A ten kanál stále roste. Teď máte přes 550 tisíc vlastně odběratelů na tom YouTubeovém kanále a vymýšlíte i další způsoby, jak zmonetizovat tu vaší práci, že byste třeba vytvořil další placené platformy?
1: Vymýšlím. Je vlastně ta možnost té placené platformy, jako dávat obsah za paywall, tak to k tomu jsem se úplně neodhodlal zatím. Přišlo mi, že vlastně nějak mi to jako nedávalo úplně smysl v té tvorbě, kterou dělám, protože nedává smysl vytvořit edukativní video a pak ho jako schovat vlastně.
0: A tu pointu třeba dát na Hero Hero.
1: Tak jsem přemýšlel, jestli nedat za paywall, tak jak to dělá vlastně řada tvůrců, třeba rozhovory nebo tak, ale vlastně spíš funguju na principu, že mám spolupráce s různými partnery, jako je třeba Česká spořitelna, která vlastně mi teď pomáhá s těmi videí o podvodech a vlastně tohle partnerství je placené a díky tomu to můžu vlastně tvořit ty videa, nemusíme dávat nikam za paywall.
0: Ale je dobré, že edukativní videa, která nejsou často ve vašem případě úplně jednoduchá, na pochopení, jsou to často i složitá témata, tak člověk by si dneska řekl, že lidé scrollují jednoduchý konzumní obsah, ale opak je pravdou ve vašem případě, že o tu edukaci je zájem ve společnosti a zřejmě nemáte ani velkou konkurenci.
1: To nevím, ale jako já si to sám vysvětluju tím, že jsou to vlastně ty jako rozevřené nůžky, že čím víc je toho jako rychlého, krátkého obsahu, tak tím víc lidé vlastně vyhledávají i ten opak a snaží se občas trávit ten čas u toho jako delšího, pomalejšího obsahu. Protože já sám to tak trochu mám taky. Mm-hmm. Já vím, že když jako strávím půl dne scrollováním, protože jsem ve vlaku nebo někam jedu, nebo prostě mám nějakou příležitost se zrovna jako v úzovkách nudit a vytáhnu telefon, tak mě to začne vlastně štvát po chvíli a už si říkám, no já bych ale asi měl, vyloženě mám ten pocit, že bych měl jít a pustit si něco, u čeho jako nebudu takhle pořád tím palcem dělat nahoru a každých pár vteřin mi vyskočí nový obsah, ale že budu něco konzumovat jako konzistentně.
0: No ale vy jste deformován svým vlastním obsahem. Protože se vždycky chcete něco dozvědět, protože to může být inspirace pro další video.
1: To je pravda.
0: Když něco objevíte.
1: To je pravda.
0: A v rámci těch témat, my jsme se bavili o podvodech, ale ten váš kanál je širokospektrální. Tam je historie, vesmír, jste široko rozkročen. Jak je možné se v tomhle všem orientovat a jít do hloubky?
1: Já mám štěstí, že žiju v té době, ve které žijeme, protože jako díky internetu a tomu přístupu k informacím si vlastně můžu dostat téměř k čemukoliv, co vlastně k tomu tématu potřebuju. Můžu si pročíst zdroje, které by normálně bylo potřeba jako fyzicky vidět někde v archivu, tak dneska jsou vlastně digitalizované, takže je můžu vidět na internetu. A není to vlastně zas tak dlouhá doba, co jsou digitalizované. A to je ono. To je
0: ne každý si dokáže ty zdroje najít. A pokud objeví studii, ne každý je schopný dobře interpretovat.
1: To je pravda. Druhá věc, která mi s tím pomáhá, tak jsou, a to hrozně rád říkám, protože je to jako velký pomocník, tak jsou ty samotné instituce, které vlastně publikují ty studie, když je to univerzita třeba, tak ta samotná univerzita má obrovský zájem na tom, aby ta studie byla, aby se dostala mezi lidi. A tím pádem častokrát se stává, že když vyjde nějaká jako větší studie, financovaná, prostě velká, tak vyloženě vyjde na webu té univerzity článek, který to shrnuje a vlastně to popisuje pro lidi. Takže já můžu ušetřit spoustu času tím, že si to takhle pročtu a když vím, že je to něco, co by mě dál zajímalo, tak už se potom dostanu zpátky k té studii a pročtu si to dál. Ale vlastně tady ta snaha jako vědy dostat vědu mezi lidi je to, co mě hrozně pomáhá v tom dostat vědu mezi lidi.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádiu Praha, se mnou je Jirka Buríšek, kanál Jirka vysvětluje věci. Stalo se vám někdy, že jste vydal video, udělal jste si rešerši, všechno poctivě zpracoval a postříhal a třeba za rok přišla informace, že tam je nějaká chyba, že jste si to třeba špatně vysvětlil, nebo že se ten výzkum nějakým způsobem posunul. Stalo se někdy třeba, že jste musel to video i smazat, nebo předělat, nebo dovysvětlit?
2: Přemýšlím, jestli, jako stává se mi to, že jako občas udělám nějakou chybu, to jo. Třeba teď se mi stalo, to je tak, já nevím, 2-3 měsíce zpátky, tak to mě teďka tížilo nejvíc, že jsem se vyloženě jako přeřekl, nebo jak to říct, že jsem jako v kontextu vesmíru v rámci vzniku černé díry, tak já jsem měl vlastně větu, kdy jsem chtěl říct bod nekonečné hustoty, nekonečně malý bod, nekonečné hustoty, což je singularita černé díry. A já jsem omylem řekl nekonečné hmotnosti. Mm-hmm. Ale já to znám tak jako pospátku na spaměť, že mě to nedošlo, že to tam je. Vůbec mi nedošlo se to jako zkontrolovat. A vlastně a zjistil jsem to až po tom, co jsem to video vydal, že tam má místo hustoty hmotnosti. A to je jako vyloženě špatně, to je jako velká chyba, kterou jsem udělal tím, že jsem vlastně si až moc jako věřil v tom, že tady jsem to ani vůbec mě to netrklo. Vůbec. A to se stává, no, tyhle věci. Člověk nemůže počítat s tím, že vlastně ty videa budou úplně bezchybný, protože je to trošku paradox, mi přijde, že se to jako měly by být ideálně, ale vlastně každý chybuje, takže se s tím asi počítat musí. No. Tam je otázka, jak k tomu člověk potom přistupuje.
1: Jasně. Které video nebo které téma má největší sledovanost na vašem kanále?
2: Že to jsou asi ta videa o vesmíru, protože co jsem se tak bavil s diváky, tak vlastně je to takový escapismus trošku, že vlastně existuje jako obrovské množství témat, které je dobré vědět a je dobré se o nich informovat, ať už jsou to nikotinové sáčky, kratom, spánek, cokoliv z tady těch témat, které člověka vyloženě jako ovlivňují a to, jak se cítí. Ale ta videa o vesmíru vlastně vám můžou dovolit trošku začít přemýšlet vlastně o úplně jiných věcech, o úplně jiném světě. A jsou to i takové jako filozofické otázky, které se pak týkají jako historie lidstva, budoucnosti lidstva. A myslím, že pro tu dnešní informační dobu to začíná být trošku typické, že se lidé chtějí jako odpoutat od toho návalu informací a prostě na chvilku být jako
1: vypnout.
2: U něčeho jiného.
1: Kalkulujete občas s tím tématem, že když vidíte, že lehučce padá ten kanál, tak vydáte video o vesmíru?
2: Asi možná jo. Možná jo. To tak dělám. Já jako hrozně rád ty témata střídám. To znamená, když udělám video o tom, co se děje s tělem, když pije člověk málo vody, tak potom chci ideálně udělat zase video o trošku jako jiné škále témat. Takže to může být video o diktatuře v Bělorusku, anebo video o vesmíru, ale už se nechci vyloženě zabývat třeba lidským tělem na pár měsíců. Ale myslím si, že když bych si fakt všiml, že ten kanál nějak, že mu jako ubývá počet zhlédnutí, tak bych určitě zapřemýšlel o tom, že udělám teďka video o vesmíru. 100%.
3: Novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Jen jedna z nich je mimo první pětku. Na 10. místě startuje James Blunt a jeho Tastes Like Summer.
4: Hit týdne.
3: Ty další dvě už jsou v top 5, kterou jste tentokrát sestavili takto.

Čtvrtou příčku bere ta nejvýše postavená novinka. Jsou tady Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Na třetí místo z osmičky vystoupali Patrik Malý a Sebastian 2005. Z jedničky na druhou příčku klesá Šabouzí Born to Die. A novým vítězem hitu týdne jsou po skoku z pátého místa Calvin Harris a Jay-Z. Sadis.

0: Lenky Vahalové.
1: Se jmenuje Jirka Buríšek a ten má kanál Jirka vysvětluje věci. YouTuber, jestli chcete, edukativní YouTuber. Zajímá mě, a to je dost podstatná součást toho všeho, jestli ještě máte kapacitu na to dělat ty edukace offline.
2: Jo, moc ne už, no.
1: Už ne.
2: Já jsem, jako, mě to vlastně hrozně baví na jednu stranu, protože tím, že když člověk vydává videa na internet, tak jako málo kdy má tu možnost se s těmi svými diváky jako získat tu zpětnou vazbu vlastně, protože ty komentáře pod tím videem nejsou úplně jako dobrá zpětná vazba. Je jich tam většinou strašně moc a člověk, aby se tím nějak prokousal, tak to úplně nejde. Ale když si můžete potom s těmi lidmi popovídat třeba po nějaké besedě, tak to mi vždycky přišlo hrozně fajn. Teďka jedna věc, kdy jsem tu příležitost měl, byly kinopremiéry, když jsme promítali vlastně předpremiéry těch videí v kině. A občas se mi poštěstí takhle někam jako mezi lidi se dostat třeba do škol, ale jako je to hodně sporadicky už.
1: A ještě jinak se tam máte zpětnou vazbu v tom, protože předpokládám, že ten kanál vytváříte i z toho důvodu, že nechcete, aby se děli podvody, nechcete, aby se lidé nechali podvést, chcete, abychom věděli něco o vesmíru, že prostě je to zájem rozšiřovat povědomí o těch důležitých věcech, tak jestli k vám přichází zpětná vazba, že jste někomu pomohl, někoho zachránil.
2: Jo, to se stává vlastně hrozně často.
1: Někomu otevřel oči?
2: To nevím, jestli otevření očí, ale byly to hlavně ty podvody. Tam je to často, že někdo se ozve s tím, že jeho člen rodiny dostal nějaký telefonát a že on byl schopný to vlastně jako vypozorovat, poznat to z nějakých indicí, že to je podvod, už jenom z toho, jak slyšel mluvit toho člena rodiny. Tuhle zprávu jsem dostal tolikrát, že už bych to ani nespočítal. Pak se mi párkrát stalo, že někdo říkal, že díky mně udělal nějakou třeba maturitní práci. Že ji dělal jako podle mého videa a že jako mi děkuje za to, za to video.
1: A zdroj dvojtečka asi nenapsal, jaká vysvětluje věci.
2: Jo, možná tam někde bylo dole ve zdrojích, ale jenom tak jako pod čarou.
1: Jak vám jako tvůrci pomáhá to se propojit třeba, už jste zmínil, kluci z Prahy, kovy a tak dále. Pomůže to tomu kanálu nebo Instagramu
2: to
1: růst?
2: Asi úplně neřekl. Jako...
1: A v čem to propojení dává smysl?
2: Že to je zábava, že člověk jako může spolupracovat s jinými tvůrci, které má rád, když chcete, teď vlastně, když jsme točili to video o těch tom trolení podvodníků, můžeme to říkat, já tomu říkám edukativní prank, protože my vlastně se v tom videu snažíme ty podvodníky udělat si z nich srandu, ale zároveň na tom vlastně trošku vysvětlit, jak ten podvod funguje. Mě na tom vlastně nejvíc bavilo to, že jsem mohl ten den strávit vlastně s partou lidí, kteří jsou fajn a můžeme si v ten moment i popovídat o té tvorbě. A když člověk dělá ty videa sám, tak tu příležitost moc často nemá.
3: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha.
4: Rádio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále s mým hostem Jirkou Buríškem a zajímá mě teď taková etická hranice. To, jak o tom mluvíte v rámci těch podvodníků, tak ve vašem případě si myslím, že ještě ctíte nějakou určitou jako hranici, ale jsou kanály a tvůrci, kteří třeba takzvaně páchají dobro v tom, že třeba nalákají predátory na schůzku. Mm-hmm. Já teď nebudu popisovat, jaké kanály a co se přesně děje, ale vlastně v určitém ohledu zastoupí policii nebo nějaké instituce, jestli mi rozumíte, jestli víte, o čem mluvím. Ale zároveň já jim na jednu stranu rozumím, co chtějí udělat, protože není hezké, aby predátoři oslouvali mladé dívky. Ale možná to není úplně ta správná cesta, jak se tohohle zbavit v tom éteru.
2: To je strašně komplikovaná věc. No.
1: A přemýšlíte o tom, kde je ta hranice?
2: Jako sám ve své vlastní tvorbě určitě, protože tam už jsem se dostal do jako těch vod vlastně taky v té práci s těmi podvodníky, anebo v té snaze jako popsat ty podvody. Já jsem třeba sám přemýšlel o tom, že bych třeba se jako pokusil někoho podvést, abych ukázal, že to jde vlastně docela jednoduše. To je trošku jako na hraně toho všeho, o čem se teď bavíme. Stejně tak, jako když někoho takhle vlastně zvete třeba na schůzku, abyste ho odhalili jako predátora, tak vlastně jako policie pracuje v nějakých mezích, zatímco tvůrce videí ty meze třeba úplně tolik nemá. Myslím, že teď se nedávno stalo v zahraničí, že pozvali přesně, jak popisujete, někoho takhle na schůzku, měl to být nějaký predátor, a oni si ti tvůrci nevšimli, že mu nikdy neřekli, že té oběti nebo té volavce je 14 let. To znamená, že on šel na schůzku s někým, o kom nevěděl, kolik mu je let. Takže oni se takhle jako kolosálně sekli, udělali jako gigantickou chybu, vykreslili toho člověka jako predátora a on vlastně nebyl. Což je věc, která už jako vlastně tohle riziko by mělo být jako velkým červeným majákem, aby se do toho tvůrci možná pouštili buď jen s policií, pokud by jako...
1: Například dokument bylo. V síti třeba?
2: Třeba, asi no. Jako v rámci jednání na vlastní pěst si myslím, že je tolik rizik, že třeba já sám bych do toho něčeho takového vůbec nešel.
1: A myslíte z vašeho pohledu, že to vůbec může něčemu pomoct, když takovéhle kroky ti youtubeři dělají?
2: Jako asi to může vytvořit nějak celospolečensky nějaké jako odstrašení toho, že pro ty predátory, že se jako něco takového jim může stát, ale když nad tím člověk zamyslí statisticky, ta pravděpodobnost je úplně mizivá. Je to obsah, který možná lidé jako rádi sledují, protože mají pocit, že tam proběhla nějaká spravedlnost. Ale vlastně jako tím to samozřejmě končí. No. Jako já bych to nerad úplně hodnotil tak, aby to vyznělo, že by to někdo jako vložně jako neměl dělat. Já si myslím, že to je rozhodnutí každého tvůrce, jak se k něčemu takovému postaví. Ale je to věc, kterou já sám vlastně nějakým způsobem taky řeším. Taky jsem o tom přemýšlel. Jako to napálování těch podvodníků, tyhle všechny věci vlastně do určité míry jsou na nějaké hraně nějakého etického kodexu, který já vlastně jsem si sám pro sebe vytvořil a taky ho musím nějak dodržovat. Nechtěl bych úplně každému říkat, že ho musí dodržovat stejným způsobem.
1: A abychom to téma nějakým způsobem uzavřeli, tak je za vás tedy ta optimální cesta jít tou edukací a prevencí?
2: Já si myslím, že to je ta asi jako v tuhle chvíli jediná cesta, protože ty podvodníky, o kterých já natáčím, lusknutím prstu policie všechny nepochytá, to bohužel nejde, i když dle mého názoru vlastně dělá jako dobrou práci, protože já jsem na začátku toho vzestupu těch podvodů ani nečekal, že se bude dařit zadržovat ty podvodníky ještě mimo Českou republiku. Že podvodné skupiny organizované v zahraničí se podařilo vlastně ve spolupráci s tou zahraniční policií, třeba ve spolupráci s ukrajinskou policií, tak se podařilo na Ukrajině zadržet ty vlastně mezinárodní gengy. A to mě překvapilo vlastně, jak se něco takového povedlo. Ale na druhou stranu hned vznikne další. A tím pádem je to trochu boj s větrnými mlýny a jediný, podle mě teda jediný způsob, jak proti němu bojovat, je prostě vědět, že existuje tahle věc, tahle riziko a dávat si na něj pozor.
1: A závěrečná otázka, jestli nějaké téma, které byste rád zpracoval, ale vlastně si na to netroufáte. Je něco takového?
2: Spousta historických témat. Některá jsou taková jako komplikovaná s tím, že zasahují i do současnosti. Hrozně rád bych je zpracoval, ale ještě jsem se k ním vlastně tolik neprokousal. Určitě třeba bych chtěl do budoucna zpracovat téma o tom, jak se vyučuje druhá světová válka v Japonsku, protože je to pro samotné Japonsko vlastně neuvěřitelně citlivý téma, což jsem zažil, když jsem tam minulý rok byl. A to je téma, na které, ne že bych si na něj vyloženě netroufal, ale vlastně vím, že bude tak náročné, že ho pořád odsouvám.
1: Se mnou byl Jirka Buríšek, moc děkuju.
2: Já taky děkuju.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: Safrido, Plaid Alive, The Bongo Song, je 6 hodin, ve studiu se mnou Denisa Žižková, máme pro vás dnešní první zprávy, je pondělí 28. září, přejeme hezké ráno.
1: Hezké ráno.

0: Před 95 lety se poprvé otevřela pražská zoo. Na den se promění v zahradu jako ze 30. let. Univerzita Karlova chce přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Pomoci má nový program spolufinancovaný soukromou nadací. Papež v Métách zakončí návštěvu Francie, promluví o jednotě Evropy. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražská zoo se dnes připomíná 95. výročí od svého otevření. Návštěvníci se budou moci na jeden den symbolicky přenést do 30. let minulého století. Zahradou projedou historická vozidla, dorazí kameloti s dobovými novinami a zahraje swingová kapela. Součástí oslav bude také představení novinek nebo vernisáž výstavy, říká mluvčí trojské zoo Filip Mašek.
2: Taky jsme přichystali speciální komentovaná krmení u těch zvířat, která právě stála u počátku zoo Praha. To znamená třeba u lvů, vlků nebo slonů. Každý návštěvník, který v pondělí dorazí v dobovém outfitu, dostane od nás drobný dárek.
0: 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. Nabízí to nový program, který má do Česka přivést zkušené vědecké osobnosti ze zahraničí. Vědci se můžou přihlašovat do 9. listopadu. Nabídka má konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí, říká mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.
3: Vedle nabídky finančního ohodnocení chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin a možnost vybudovat výzkumný tým.
0: Program spolufinancuje nadace The Kellner Family Foundation, podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bacala Foundation. Papež Lev XIV. Dnes ve francouzských Métách promluví o míru a jednotě evropských národů. Prezident Emmanuel Macron do východofrancouzského města pozval i evropské lídry. Papež tak ukončí 4denní návštěvu Francie, kam se vydal jako první hlava katolické církve po téměř 20 letech.
4: Papež do města Méty přiletí z Lourdes na jihu Francie, kde sloužil mši pro 200 tisíc věřících. Papež před lourdskou svatyní řekl, že církev musí najít odvahu a zacelit hluboké rány, které způsobila jiným. Prohlásil to předtím, než se sešel se 7 oběťmi sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Papežovu návštěvu Francie provází obrovský zájem věřících. Jenom jeho mše na pařížském náměstí Svornosti a bulváru Champs-Élysées přilákala skoro 1 000 000 věřících. Kromě toho papež navštívil taky centrum, které pomáhá uprchlíkům, a v Elizejském paláci varoval před neuvážlivým používáním umělé inteligence. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Hokejový útočník David Pastrňák ve své 13. sezóně v NHL povede Boston jako kapitán. Bruins to oznámili na svém webu. Posledním českým kapitánem v týmu elitní zámořské soutěže byl v minulé sezóně Radko Gudas v Anaheimu.

0: 6 minut po 6. startuje pondělní ranní vysílání Rádia Praha s datem 28. září. Dneska je svátek, má svátek Václav a Václava, je taky den české státnosti, tak všechno nejlepší vám všem, Václavům a Václavám a všechno nejlepší naší krásné české zemi. Za chvilku Gale ABCDFU. Budou taky si a Kendrick Lamar, The Greatest. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM.

0: Čtvrt na sedm na rádiu Praha si a Kendrick Lamar, The Greatest, spojení Austrálie a Ameriky v jednom songu. A když jsme u té Ameriky, tak teď mám speciální pozdrav do amerického Seattlu, kde nás poslouchá Martin. Když jsme u toho Seattlu, věděli jste, že se to město původně vůbec nemělo jmenovat Seattle. První osadníci mu v roce 1851 dali jméno New York Elky. Teprve později ho přejmenovali podle náčelníka Silta z kmene Suquamish. Takže zdravíme do města, které mohlo být vlastně takovým druhým New Yorkem.
1: Praha je nej.
2: Petřínská rozhledna stojí na vrchu Petřín už od roku 1891 a patří mezi nejvyšší dominanty hlavního města. Měří téměř 60 metrů a vznikla během pouhých 4 měsíců. Pražané si ji okamžitě zamilovali. Na vrchol vede 299 schodů a za jasného počasí je odtud vidět nejen Praha, ale třeba i Krkonoše. Vznikla po návratu českých turistů ze světové výstavy v Paříži, kde je okouzlila Eiffelova věž. A právě proto chtěli podobnou stavbu i nad Prahou.
1: Praha je nej. Rádio Praha.
0: Dneska budeme v Praze mít jasno nebo skoro jasno, maxima 23 až 25 stupňů Celsia. Chvíli nám potrvá, než se tam dostaneme, teď jsme na 8 stupních. A foukat bude slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní vítr. Jak to vypadá na silnicích? Svátečně, takže pohodička, klídek, šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrop. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
0: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Jen jedna z nich je mimo první pětku. Na 10. místě startuje James Blunt a jeho Tastes Like Summer.
5: Hit týdne.
0: Ty další dvě už jsou v top 5, kterou jste tentokrát sestavili takto.
6: Jak ďábel a Prada.
0: Na 5. místě novinka Ellie a Ďábel a Prada. Čtvrtou příčku bere ta nejvýše postavená novinka. Jsou tady Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Na třetí místo z osmičky vystoupali Patrik Malý a Sebastian, 2005. Z jedničky na druhou příčku klesá Šabouzí, Born to Die. A novým vítězem hitu týdne jsou po skoku z 5. místa Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy.
5: Hit týdne.
0: To je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
1: Hit týdne.
3: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.

0: Šo Mendes, Camila Cabello a Señorita v 6:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy připravila je Denisa Žižková.
1: Dobré ráno, lidé v Česku si dnes připomenou svatého Václava, národního světce a patrona české země. Do Staré Boleslavy u Prahy, kde byl zavražděn, se sjedou tisíce poutníků na národní svatováclavskou pouť. Poutní mši, která začne v 10 dopoledne pod širým nebem na Mariánském náměstí, bude sloužit pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který také pronese kázání. Poutníci letos poprvé uvidí také novou stříbrnou hermu svatého Václava s jeho statkem. U příležitosti dnešního státního svátku se pro veřejnost otevřou některé vládní budovy v historickém centru Prahy. Na Malé Straně si mohou zájemci prohlédnout Strakovu akademii, kde zasedá vláda, i budovu ministerstva financí v Letenské ulici. Všechny prohlídky jsou zdarma. Bouře doprovázená silným větrem a vydatnými dešti, která od minulé soboty sužuje severovýchod Spojených států, způsobila výpadek elektřiny až u 130 tisíc odběratelů, informovala o tom agentura AFP. Bouře zasáhla několik měst, včetně New Yorku, Bostonu a Filadelfie. Česká golfová jednička Sára Kousková obsadila dělené 5. místo na Italian Open a zaznamenala druhý nejlepší výsledek v této sezóně na nejvyšším evropském okruhu Ladies European Tour. 27-letou hráčku dělili jen 2 údery od druhé příčky. O 5 ran méně zahrála suverénní vítězka Kassandra Alexandrovová z Jihoafrické republiky. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doprava v klidu, vysloveně víkendová nebo sváteční, tak doufáme, že to vydrží a vám přeju šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Živá tvorba uvádí představení Odmocněna ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha.
0: Brání Praze po 6:30, Martin Garrix, Ed Sheeran a Repeat It. A také Eva Farná, neříkej, co má se stát.

0: Rick Astley a jeho Never Gonna Give You Up ve 6:45 na Rádiu Praha. Dneska je den české státnosti a většina velkých obchodů s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních je uzavřená. Menší prodejny otevřít mohou, ale konkrétní otevírací dobu si radši ověřte, než se vydáte pro chybějící pečivo nebo krabici s mlékem. V seriálu Řidičská abeceda si dnes povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi. Slovo má Vašek Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Možná to znáte. Jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou. Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
2: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
1: Co to ale znamená v praxi?
2: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, slow, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
1: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
2: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
1: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
2: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
0: Dnes budeme v Praze mít jasno nebo skoro jasno a 23 až 25 stupňů Celsia. Chvíli to ale potrvá, protože teď jsme na 8 stupních Celsia. Foukat bude slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní vítr. Na silnicích stále relativní klid, nejsou hlášeny žádné zásadní komplikace, ani s kolonami to nevypadá zatím nějak závažně. Jezděte ale opatrně a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: multižánrový festival Poznej Vltavu oživí Pražské břehy od Podolí po Bubeneč. Až 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat zahraniční vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. Od čtvrtka začínají platit vládní opatření na regulaci cen pohonných hmot. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Začíná druhý ročník multižánrového festivalu Poznej Vltavu. Na desítkách míst podél Pražských břehů nabídne komentované procházky, vodácký závod nebo divadelní představení inspirované Smetanovou Mou vlastí. Pro návštěvníky je připravené také třeba setkání s výtvarníkem a sochařem Krištofem Kinterou, který svými díly ozdobil Dvorecký most. Festival propojuje současné umění, architekturu i téma ochrany přírody a sportu. Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí, nabízí jim i peníze na výzkum a vlastní vědecký tým.
2: V prvním kole Univerzita Karlova vybere 2 vědce. Každému nabídne zatím 5leté působení na univerzitě, popisuje její mluvčí Michaela Lagronová.
3: Chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin.
2: K tomu pomůže i 8 milionů korun na první 3 roky od nadace do Kellner Family Foundation, říká její výkonná ředitelka Tereza Bůšková.
4: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost.
2: Peníze mají vědcům pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince, hlásit se můžou i Češi teď působící v zahraničí. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bakala Foundation. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2,50 korun na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jde o stejná opatření, která platila na jaře.
5: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
6: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
5: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
7: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
5: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Hokejový Třinec vyhrál v Tip Sport Extralize i 5. zápas a drží si 100% bilanci. V 5. kole oceláři porazili domácí Liberec 3-1. 3 body získali také obhájci titulu z Pardubic, kteří zvítězili 5-3 v Brně nad Kometou. České Budějovice přestříleli Litvínov 5-4, Kladno prohrálo s Olomoucí 1-4, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1 a Vítkovice Mladou Boleslav 6-2. Od 16 hodin bude Sparta hostit v dohrávce Karlovy Vary. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: S dopravou to vypadá stále stejně, tedy klidně, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pondělí s datem 28. září. Hezké ráno přeju, máme 7:05 a za chvilku Lenny a Number One. A bude taky Adonej se jeho Cherry on Your Cake.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: Posloucháte Rádio Praha, tohle byl Adonis a Cherry on Your Cake ve čtvrt na 8.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. Pondělí 28. září, státní svátek. Připomínáme si Den české státnosti. Nejspíš v roce 935 byl bratrem Boleslavem zavražděn přemyslovský kníže Václav, český světec. A v roce 995 Boleslavův syn Boleslav II. Pobožný dobyl Libici nad Cidlinou a nechal vyvraždit konkurenční rod slavníkovců. Tím se zasadil o zachování celistvosti a o politické sjednocení českého státu. Svátek mají dneska Václav a Venuše. Tady je Petr Jungmann. První sjezd českých socialistických dělníků, takzvaný Svatováslavský sjezd, se konal v Praze před 150 lety v roce 1876. Rozehnala ho policie. Dostihové závodiště ve Velké Chuchli své brány otevřelo poprvé před 120 lety v roce 1906. Zoologická zahrada v Troji se poprvé Pražanům otevřela před 95 lety v roce 1931. Po Liberecké a Plzeňské je třetí nejstarší v České republice, dnes ale největší. Zakladatelem a prvním ředitelem byl český ornitolog Jiří Janda. Stanné právo vyhlásil před 85 lety v roce 1941 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Den po svém nástupu do Prahy.
4: Vyhlašuji na ochranu zájmu říše s účinností od 28. září 1941 na území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný.
3: Odvoláno bylo až 20. ledna 1942. Před 35 lety, to je v roce 1991, nabyl účinnosti zákon o zřízení Univerzity Jihočeské v Českých Budějovicích, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity v Ostravě a Západočeské univerzity v Plzni. Před 10 lety výzkum česko-polské expedice potvrdil, že hranická propast na Přerovsku je s hloubkou 404 metry nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Později bylo potvrzeno, že hloubka propasti je dokonce 519,5 metru. Z toho 450 metrů obsahuje mokrá část.
5: Paní Soutlova s dcerou Drobienou.
3: Před 95 lety se ve Zlíně narodil populární český herec 60. a 70. let.
6: Nevím, veličenstvo, celou cestu jsem držel výklad o vybraném chování a jak jsme jeli kolem lesa, urození pánové najednou nikde.
3: Jan Libíček dožil se jen 42 a já přeju hezký sváteční den.
0: Ten den bude opravdu hezký, čekáme jasno nebo skoro jasno s teplotami 23 až 25 stupňů Celsia, pořád jsme ale na 8 stupních, foukat bude slabý proměnlivý během dne mírný jihovýchodní vítr. A ještě jak jsme na tom s dopravou, dobře, tak šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Nemůžete přece zastavit dopravu.
9: Že nemůžu? Tak se dívejte.
8: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
10: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
11: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Gala Freed from Desire. Pražská zoo dneska slaví 95. První návštěvníky přivítala 28. září 1931. Její začátky mimochodem připomíná Česká kronika na webu Českého rozhlasu Plus, tak si k výletu můžete přidat i trochu historie. A pokud se tam vydáte, užijte si to. Teď je 7:30, dáme si zprávy Rádia Praha, připravila je Denisa Žižková.
1: Dobré ráno. Velké obchody a supermarkety v Česku zůstanou dnes zavřené. Den české státnosti totiž patří mezi svátky, kdy prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních nesmí otevřít. Výjimku mají například lékárny nebo obchody na čerpacích stanicích, letištích a nádražích. Velké obchody zůstanou zavřené i o příštím státním svátku 28. října. Dnes máte poslední možnost si prohlédnout na Pražském hradě české korunovační klenoty, svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko, nebo také korunovační roucho z roku 1653 se večer opět vrátí do svatovické katedrály. Výstava ve Vladislavském sále s podtitulem Habsburkové 500 je otevřená od 9 do 17 hodin a vstup je zdarma. Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos má udělit 14. Ocenění každoročně získávají například vědci, umělci, sportovci nebo další veřejně činné osobnosti. Loni mezi nimi byli například válečný reportér Vojtěch Boháč, herec a režisér Jiří Mádl nebo kněz Ladislav Herián. Na náměstí v centru Madridu znovu spaly stovky lidí. Stany si tam postavili po sobotním protestu proti krizi bydlení. Demonstranti požadují lepší ochranu nájemníků. Bydlení by podle nich mělo být právo a ne předmět spekulací. Na madridském náměstí Puerta del Sol chtějí zůstat, dokud vláda nepřijme zákon o ochraně práv nájemníků. Podle španělského premiéra Pedra Sáncheze na něm jeho kabinet pracuje a udělá vše, aby ho schválila už na zítřejším zasedání. Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A koukneme se taky na silnice, nejprve jak to vypadá s kolonami, pořád stejně, tedy skoro žádné nemáme ani žádné zásadní komplikace. Super, šťastnou cestu přeju.
3: Rádio Praha. Dopravy.

0: Posloucháte Rádio Praha, teď je 7:45. Science fiction nemusí být jenom o mimozemšťanech a robotech. Může řešit i klimatickou krizi, nedostatek zdrojů nebo umělou inteligenci. Právě takové filmy nabídne festival Future Gate, který dnes začíná v Praze.
1: Kultovní snímek Blade Runner s Harrisonem Fordem v hlavní roli. Dokument Digitální tsunami, který popisuje, jak velké technologické firmy obchodují s osobními daty uživatelů, nebo Bot Love o vztazích mezi člověkem a umělou inteligencí. Nejen to nabídne festival Future Gate, který podle jednoho z organizátorů Filipa Schauera přivítá i hvězdné hosty.
2: Na letošní 13. ročník festivalu zavítají hned dvě významné osobnosti. Jednou z nich je dvorní střihač Denise Villeneuve a držitel Oscara Joe Walker, který usedne i ve festivalové porotě, a druhou osobou je režisér Nicholas Meyer.
1: Právě americký scénárista a režisér Nicholas Meyer zavítá na promítání svého sci-fi filmu Star Trek 2 Kánův hněv, a to jak do pražské Lucerny, tak pak i do brněnského kina Art. Nejen tam uvidí návštěvníci i nejnovější vědecko-fantastické studentské snímky z FAMU, Baťovy univerzity ve Zlíně nebo Slezské univerzity v Opavě.
3: Co to máte?
4: Jen takovou maličkost do sbírky.
2: Kromě tradiční tematické dekorace, která bude viděný ve všech městech, tak já mám velkou radost z putovní výstavy, která odstartuje samozřejmě v pražském kině Lucerna na kavárně, která bude prezentovat takový přehled českých startupů, které se inspirovaly filmovými sci-fi klasikami. Dozvíme se tak třeba o tiskárně, která tiskne programovatelné jídlo, projekt, který je takovým trenažérem pro stavbu vesmírných habitatů a podobně.
1: Festival Future Gate zamíří z Prahy a Brna pak také do regionu. Za sci-fi filmy tak můžete vyrazit třeba i v Hradci Králové, Olomouci nebo Ústí nad Labem. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno, maxima 23 až 25 stupňů Celsia, furt jsme na 8 stupních, foukat bude slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní vítr. A jak to tedy vypadá na silnicích ve 7:45, co se kolon týče, tak v pohodě a ani žádná zásadní komplikace se nevyrojila. Super, držme si palce a vám šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů na 107,1 FM. Radio.

0: Lady Gaga, Just Dance v 8 hodin na Rádiu Praha. Dáme si další zprávy, připravila je Denisa Žižková, už je se mnou ve studiu. Hezké ráno.
1: Hezké ráno všem.

0: Referendum ve Velkých přílepech u Prahy rozhodne o postoji obce k výstavbě nové silnice. Lidé si ve Staré Boleslavi připomenou patrona země svatého Václava. Po ruském útoku na bytový dům v Charkově je zraněných 20 lidí. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty 23 až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ve Velkých přílepech u Prahy se současně s komunálními volbami bude konat referendum o stavbě přeložky silnice 2/240. Ta má propojit dálnice D7 a D8 a má na ní navázat obchvat obce. O silnici už lidé jednou hlasovali v roce 2017.
2: Před 9 lety obyvatelé Velkých Přílep rozhodli, že s výstavbou silnice nesouhlasí. Radnice chce nyní zjistit, jestli má ke stavbě negativní postoj zachovat. Dopravní situace v centru obce se podle jejího vedení výrazně zhoršila a je proto potřeba ji řešit. Referendum se uskuteční spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Dnes je den české státnosti. Lidé po celém Česku si budou připomínat patrona země svatého Václava ve Staré Boleslavi, kde nechal knížete v roce 935 zavraždit jeho bratr Boleslav. Bude od 10 hodin vše pod širým nebem. Sloužit bude arcibiskup pražský Stanislav Přibyl. Mariánské náměstí a okolní ulice jsou dnes od 6 hodin ráno pro dopravu uzavřené, říká mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.
3: Z důvodu konání kulturní akce Národní svatováclavská pouť v Brandýse nad Labem bude od ranních 6 hodin do večerních 10 hodin úplná uzavírka silnice druhé třídy číslo 610 v úseku od křižovatky s ulicí Na Prádle po křižovatku s ulicí Okružní.
0: Obchody nad 200 metrů čtverečních musí dnes zůstat zavřené. Prodej na Den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otvírací doby nezvykli ani po 10 letech. Existuje navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
4: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
0: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli omezení o jednotky procent z tržby. Dodává, že například prodejny nábytku ale tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců. Rusko v noci zaútočilo na východoukrajinský Charkov. Ve čtvrti Saltivka zasáhlo bytový dům, který má zničená dvě patra. Po útoku je zraněných 20 lidí, včetně 8 dětí. Na Telegramu to napsal šéf vojenské správy charkovské oblasti Oleh Sinehubov. Podle něj na místě zasahují záchranáři. Nikdo ze zraněných není ve vážném stavu. Mistrem světa v silničním závodě se stal v Montrealu americký cyklista Brandon McNulty. Pro Spojené státy vybojoval první medaili po 33 letech. Český reprezentant Matias Vacek odstoupil po pádu, při kterém si zlomil nos. Závod nedokončili ani zbylí dva Češi Jakub Potruba a Pavel Novák. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty v Praze 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: S dopravou to vypadá stále klidně a víkendově, takže šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: 4,5 minuty po 8. posloucháte Rádio Praha v pondělí 28. září. Hezké ráno přeje Honza Chlaň. Za chvilku Bruno Mars, jeho On My Soul. Bude taky Michal Šulte a Love Sick. Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: byla Joan Osborne a One of Us. Mám pro vás, pokud máte rádi hokej, důležitou zprávu. Pasta je kapitán. David Pastrňák je novým kapitánem Boston Bruins. Klub to oznámil včera před další sezónou NHL. Pro českého útočníka je to nová role vedle té, kterou známe hlavně podle jeho gólu. Mimochodem podrobnosti najdete také na serveru iRozhlas. Dneska bude v Praze jasno nebo skoro jasno, maxima 23 až 25 stupňů Celsia. Ho, konečně jsme postoupili o stupínek, už není 8, ale 9 stupňů Celsia a foukat bude slabý proměnlivý během dne mírný jihovýchodní vítr. Na silnicích stále relativní klid, kolony žádné a komplikace taky ne, šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů na 107,1 FM. Radio.

0: To byly Imagine Dragons a Wrecked. V 8:30 na Rádiu Praha teď samozřejmě další zprávy, s nimi ve studiu Denisa Žižková.
1: Dobré ráno, v Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia, bude zároveň jasno a bez deště. Místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu v úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíš výjimečně. Babí léto podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. Začíná druhý ročník multižánrového festivalu Poznej Vltavu. Na desítkách míst podél pražských břehů nabídne komentované procházky, vodácký závod nebo divadelní představení inspirované Smetanovou Mou vlastí. Pro návštěvníky je připravené také třeba setkání s výtvarníkem a sochařem Krištofem Kinterou, který svými díly ozdobil Dvorecký most. Festival propojuje současné umění, architekturu i téma ochrany přírody a sportu. Novou sezonu pražského divadla X10 dnes zahájí premiéra inscenace Masakr v Paříži. Hra Christophera Marlowa zpracovává události Bartolomějské noci a jejich politické důsledky. Inscenace v režii Ondřeje Štefaňáka upozorňuje na nebezpečí náboženských konfliktů a polarizaci společnosti. V hlavních rolích se představí Lucie Roznitínská nebo Anna Veselá. Zpěvačka Taylor Swift obdržela cenu hudební televize MTV za nejlepší videoklip roku. Ocenění Video Music Awards získala za klip k písni The Fate of Ophelia. Sošku při děkovné řeči věnovala zpěvačce Dolly Parton, která zemřela letos ve věku 80 let. MTV rozděluje ceny na základě hlasování fanoušků. V kategorii umělkyně roku uspěla Madonna, která byla oceněna i za svůj duet se Sabrinou Carpenter. Dnes by mělo být jasno nebo skoro jasno a teploty v Praze až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na silnicích relativní klid, nejsou ani kolony, ani problémy. Tak šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Poznej Vltavu je zpět. Druhý ročník zážitkového festivalu bude v pondělí 28. září. Den plný objevování na řece i kolem ní. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte poznat Vltavu trochu jinak. Festival propojí současné umění, architekturu, techniku, sport či tradiční vodáctví a ukáže Vltavu z perspektiv, které při běžné cestě městem zůstávají skryté. Více o programu na www.poznejvltavu.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Baby, won't you stay for... V první Praze po 8:30 Leone a Kalen Scott, Stay. A taky Liam Payne, Boogie with a Hoodie a Stack

0: Sabrina Carpenter, Man Child ve 8:45 na Radiu Praha. Teď přichází Jirka Štefl.
1: Přeju vám hezký den. V Praze startuje festival sci-fi filmů, který vás vezme na cestu napříč galaxiemi a nabídne to nejlepší ze současné i klasické žánrové tvorby. Těšit se můžete na premiéry nových filmů, kultovní sci-fi, dokumenty, krátké snímky i seriálové maratony. Letošní ročník se zaměří na budoucnost planety, geopolitiku a boj o zdroje, které mohou být pro lidstvo v budoucnu klíčové. Na festival Future Gate se vydejte do pražské Lucerny. Festival tam potrvá až do 4. října. A na pondělí připadá Mezinárodní den řek, který v Praze oslaví celodenní festival věnovaný Vltavě. Těšit se můžete na komentované prohlídky, workshopy, přednášky i umělecké projekty. Zpřístupněna budou taky některá místa a technické objekty, kam se běžně nepodíváte. Dozvíte se víc o historii Vltavy, její roli ve městě i o tom, jak ji chránit. Kompletní program najdete na webu poznejvltavu.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: V Praze bude dnes jasno nebo skoro jasno, maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 10 stupních a foukat bude slabý, proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní vítr. Jak to vypadá na silnicích právě teď? Kolony pořád v klidu a co se neho týče, taky dobrý, tak šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
5: Pražský update.

0: Black Eyed Peas a Šarab 9 hodin na Rádiu Praha. Teď další zprávy, připravila je Denisa Žižková. Přejeme hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Lidé se dnes můžou přijít podívat do sídla vlády ve Strakově akademii. Je tam den otevřených dveří. Ve vodě v obci Odolena voda laboratoř včera nenašla nadlimitní množství olova. Zámek Konopiště dnes otevřen, nepřístupné prostory. Lidé se podívají třeba do věže Václavka. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zájemci si dnes můžou prohlédnout sídlo Úřadu vlády České republiky. Den otevřených dveří ve Strakově akademii v Praze trvá od 10 do 17 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každých 15 minut. Kam všude se návštěvníci podívají, přibližuje Filip Hlušička z odboru komunikace Úřadu vlády.
2: Návštěvníci uvidí vstupní halu, jednací sál vlády, galerii českých a československých předsedů vlád a další reprezentační prostory, jako je například Špilarův sál nebo nový tiskový sál, kde se pravidelně konají tiskové konference po jednání vlády.
0: Trasa prohlídky končí v zahradě Strakovy akademie, kde se běžně konají diplomatické akce. Vedle sídla vlády je dnes pro veřejnost otevřené taky ministerstvo financí. Ani v jednom ze včerejších 33 odběrů vody v oblasti Odoleny vody nenašla laboratoř nadlimitní množství olova. Vyplývá to z webu středočeských vodáren, které odběry provádějí. Voda v oblasti i přes vyhovující výsledky ale není pitná. Několik obcí na severu Prahy proto i nadále musí využívat přistavené cisterny. Vzorky budou vodárny odebírat i v následujících dnech. Voda musí limitům vyhovět 3 dny po sobě, aby bylo možné ji označit za bezpečnou. Olovo se ve vodě začalo objevovat kolem 10. září. Co znečištění způsobuje, zatím není jasné. Vodárny ale kvůli tomu podaly trestní oznámení na neznámého pachatele. Zámek Konopiště na Benešovsku dnes výjimečně otevře věž Václavka. Lidé budou moci navštívit běžně nepřístupné prostory, jako například sklep. Na trase také vystoupí bandité a šermíři. Vzhledem k omezené kapacitě je nutná předchozí rezervace nebo nákup online vstupenky. Pokračuje kastelánka Jana Sedláčková.
3: Tato věž zůstala zachována z velké části v podobě, jakou měla při zakládání hradu ve 13. století a nejslavnější vězeň, který v ní pobýval, byl český král Václav IV.
0: České tenistky ve finále poháru Billie Jean Kingové porazily v Šenčenu Ukrajinu 2-0 na zápasy a po 8 letech ovládly týmovou soutěž. Po Američankách Kingové a Evertové a Australance Kurtové se Barbora Strýcová stala 4. ženou, která týmovou soutěž vyhrála jako hráčka i jako kapitánka.
4: Já jsem nevěděla, kdy tyhle ty jména tam jsou a když mi to řekli před zápasem, tak jsem měla opravdu husinu, ale nechtěla jsem o tom přemýšlet. Prostě bych se měla zbytečnou myšlenku v hlavě, já jsem jenom chtěla, aby holky se cítily dobře na kurtě země, aby cítily, že jsem v klidu a to, že se to povedlo, je jako neskutečný a že můžu být s takovýhlema jménama na tabuli, je prostě bomba.
0: V Praze dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Doprava stále sváteční, což je dobře, držím palce, abyste dojeli tam, kam míříte. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Vstáváte do pondělka s datem 28. září a činíte tak ve společnosti Rádia Praha. Honzi Chlaně, hezké ráno, máme 9:05. Za chvíli Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Bude taky Miles Smith a jeho Heaven.
1: Rádio Praha.

0: Miles Smith a Heaven ve 9:15 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pondělí 28. září, státní svátek. Připomínáme si Den české státnosti. Nejspíš v roce 935 byl bratrem Boleslavem zavražděn přemyslovský kníže Václav, český světec. A v roce 995 Boleslavův syn Boleslav II. Pobožný dobyl Libici nad Cidlinou a nechal vyvraždit konkurenční rod slavníkovců. Tím se zasadil o zachování celistvosti a o politické sjednocení českého státu. Svátek mají dneska Václav a Venuše. Tady je Petr Jungmann. První sjezd českých socialistických dělníků, takzvaný Svatováslavský sjezd, se konal v Praze před 150 lety v roce 1876. Rozehnala ho policie. Dostihové závodiště ve Velké Chuchli své brány otevřelo poprvé před 120 lety v roce 1906. Zoologická zahrada v Troji se poprvé Pražanům otevřela před 95 lety v roce 1931. Po Liberecké a Plzeňské je třetí nejstarší v České republice, dnes ale největší. Zakladatelem a prvním ředitelem byl český ornitolog Jiří Janda. Stanné právo vyhlásil před 85 lety v roce 1941 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Den po svém nástupu do Prahy.
5: Vyhlašuji na ochranu zájmu říše s účinností od 28. září 1941 na území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný.
4: Odvoláno bylo až 20. ledna 1942. Před 35 lety, to je v roce 1991, nabyl účinnosti zákon o zřízení Univerzity Jihočeské v Českých Budějovicích, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity v Ostravě a Západočeské univerzity v Plzni. Před 10 lety výzkum česko-polské expedice potvrdil, že hranická propast na Přerovsku je s hloubkou 404 metry nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Později bylo potvrzeno, že hloubka propasti je dokonce 519,5 metru. Z toho 450 metrů obsahuje mokrá část.
6: Paní Soutlova s dcerou Drobienou.
4: Před 95 lety se ve Zlíně narodil populární český herec 60. a 70. let.
7: Nevím, veličenstvo, celou cestu jsem držel výklad o vybraném chování a jak jsme jeli kolem lesa, urození pánové najednou nikde.
4: Jan Libíček dožil se jen 42 a já přeju hezký sváteční den.
0: Mimochodem, v souvislosti s tím, co říkal Petr na začátku, tedy dnešním dnem české státnosti, většina velkých obchodů s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních má dneska zavřeno. Menší prodejny sice otevřít můžou, ale konkrétní otevírací dobu bych si radši ověřil předem, než se vydáte na nákupy. Dneska bude hezky jasno až skoro jasno, maxima 23 až 25 stupňů, teď jsme na 11 stupních a foukat bude slabý proměnlivý během dne mírný jihovýchodní vítr. Jak to vypadá na silnicích? Kolony v pohodě a co se týče neho taky, super, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
8: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
9: Instagramujete?
8: Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
9: Na Rádio Praha.
8: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
9: Ve vašem mobilu.

0: Ed Sheeran a Shivers v 9:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Pražská zoo dnes slaví 95 let od svého otevření. Výroční slavnost se ponese ve stylu 30. let, kdy zahrada přivítala první návštěvníky. Lidé se mohou těšit na dobové kostýmy, historická vozidla, kameloty s novinami, swingovou hudbu nebo možnost nechat si zdarma vytvořit dobový účes. Slavnostní program začne v 11 hodin dopoledne u vzdělávacího centra, kde zoo představí své novinky. Samoobslušné výdejní boxy preferuje při doručování zásilek 56% Čechů, což je třikrát víc než před 3 lety. Zároveň je to dvojnásobek proti evropskému průměru. Vyplývá to z průzkumu pro společnost DHL a PPL. V Česku je v současnosti přes 18 000 výdejních boxů. Jejich počet tak letos vzrostl o zhruba 2 000. Zpravodajské informace ukazují, že Rusko plánuje v Evropě další sabotáže. Uvedla to před dnešním jednáním ministrů obrany v Bruselu šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Ministři budou debatovat zejména o situaci na Ukrajině a na Blízkém východě. Budou se také zabývat zprávou o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Z ní podle agentury Reuters vyplývá, že Evropská unie nezbrojí dostatečně rychle ani efektivně. Němečtí fotbalisté ve druhém utkání Ligy národů doma překvapivě podlehli Řecku 0-1. Portugalci i bez Cristiana Ronalda, který zůstal na lavičce, zvítězili v Norsku 2-1. Nizozemci po dvou brankách Maxe Merdinka vyhráli v Srbsku 2-1. V Praze bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Doprava stále spíš taková lazy, tedy víkendová nebo sváteční, tak šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Zlatá hora, Jonsong, ve 9:45 na Rádiu Praha. Zlatá ulička na Pražském hradě ukrývá víc než jen malebné domky. Žili tu hradní střelci, psal Franz Kafka, a vážou se k ní i legendy o alchymistech. Co je pravda a co mýtus, to zjišťovala naše letající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Zlatá ulička je jedním z nejznámějších míst Pražského hradu. Barevné domečky vypadají skoro jako z pohádky. Jejich historie je ale mnohem zajímavější. Ulička vznikla v souvislosti s opevněním hradu a její malé domky byly doslova vestavěné do hradu. Bydleli tu například hradní střelci, později řemeslníci, zlatníci nebo chudší obyvatelé. A právě se zlatníky souvisí i jedna z teorií o názvu. Ulička se totiž dřív označovala jako Zlatnická. Rozšířená představa, že tu za Rudolfa II. Žili alchymisté, je ale legenda. Historické prameny jejich pobyt ve Zlaté uličce nepotvrzují. Kdo ve Zlaté uličce ale skutečně působil, je Franz Kafka. V modrém domku číslo 22 měl pracovnu, kam chodil psát, jak potvrzuje slečna, která ve stejném domě prodává jeho knihy.
2: Lektoristé většinou kupují tuto knihu od France Kafky, Venkovský lékař, protože France Kafka tu knihu napsal v tomto domečku. V roce 1916-1917 to bylo jako kancelář France Kafky.
1: Ještě silnější příběh se odehrával v domku číslo 12. Filmový historik Josef Kazda tu během nacistické okupace ukrýval československé filmy, které byly určené ke zničení. A tajemnou atmosféru ulic dotváří taky její sousedka, Daliborka. Věž dostala jméno po rytíři Daliboru z Kozojet, který tu byl vězněný. Podle legendy se ve vězení naučil hrát na housle.
3: My to máme jako školní akci teďka, takže procházíme takhle s naší třídou, ještě společnou třídou, co máme na trojdenním zájezdu.
4: Takže školní akce v rámci historie nebo dějepisu? Nebo...
3: No, a i literatury, že probíráme tady i tvůrce.
1: Říká jeden ze skupinky spolužáků, které se ve Zlaté uličce potkala.
5: Já si myslím, že jak jsem zvykla na větší barák, tak bych teďka v této době asi to nezvládla, ale jako dřív to bylo jiný, že jo?
1: A ještě jedno překvapení na závěr. Ani barevné domečky, které dnes známe, nejsou původní. Jejich charakteristické barevné fasády vznikly až v 50. letech 20. století. A to podle návrhu výtvarníka Jiřího Trnky. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Dneska bude v Praze jasno nebo skoro jasno, maxima mezi 23 a 25 stupni Celsia, teď jsme na 11 stupních a foukat bude slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní vítr. Na silnicích pořád víkendový nebo sváteční provoz, jak chcete, hlavně mějte šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: pondělí 28. září, Praha vysílá zprávy, teď je 10 hodin a slovo má Denisa Žižková. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Lidé si dnes nenakoupí ve větších obchodech a supermarketech. Na Den české státnosti platí zákaz prodeje. Multižánrový festival Poznej Vltavu oživí pražské břehy od Podolí po Bubeneč. Izrael v reakci na nizozemské sankce vůči nelegálním izraelským osadám odebral povolení nizozemským diplomatům v Ramaláhu. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Obchody nad 200 metrů čtverečních musí dnes zůstat zavřené. Prodej na Den české státnosti jim zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si zákazníci na omezení otvírací doby nezvykli ani po 10 letech. Existuje navíc řada výjimek, pokračuje Prouza.
3: Můžou mít otevřeno obchody, které jsou na nádražích nebo na letišti a samozřejmě všechny ty malé obchůdky, které jsou třeba součástí benzínových pump. Ale třeba v nákupních centrech to znamená, že budou mít zavření úplně všichni, protože nákupním centru se nevyplatí fungovat, když je půlka obchodu otevřená a půlka zavřená.
1: Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli omezení o jednotky procent z tržby a dodává, že například prodejny nábytku tratí víc, protože zákazníci odloží nákupy třeba na další prodloužený víkend až za několik měsíců. Začíná druhý ročník multižánrového festivalu Poznej Vltavu. Na desítkách míst podél pražských břehů nabídne komentované procházky, vodácký závod nebo divadelní představení inspirované Smetanovou mou vlastí. Pro návštěvníky je připravené také třeba setkání s výtvarníkem a sochařem Krištofem Kinterou, který svými díly ozdobil Dvorecký most. Festival propojuje současné umění, architekturu i téma ochrany přírody a sportu. Izrael odebere status diplomatům z Nizozemska v Ramaláhu, reaguje na nizozemský zákaz dovozu z izraelských osad na západním břehu, východním Jeruzalém a Golanských výšinách. Nizozemsko zakazuje přivážet zboží z osad od úterý. Týká se to firem, ale i osobních zavazadel cestujících. Za porušení pravidel hrozí až 6 let vězení.
4: Nizozemští diplomaté z Ramaláhu musí do týdne vrátit diplomatickou akreditaci vydanou Izraelem. Na sociální síti X to napsal izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. V příspěvku dodal, že pokud chce Nizozemsko dál hájit své zájmy u Palestinců, má to dělat z území palestinské samosprávy. Tel Aviv už v srpnu vykázal nizozemské zástupce z civilně vojenského koordinačního centra pro Gazu, které sídlí v Izraeli. Podobné kroky izraelská vláda podnikla taky vůči Velké Británii, která taktéž uvalila sankce na zboží z izraelských osad. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Tým Evropy ovládl po 6. tenisový exibiční Laver Cup. Výběr světa porazil 13-5. Pomohl k tomu i Jakub Menšík, který vyhrál v Londýně 2 zápasy ve 4 a jednou prohrál ve 2. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty dnes v Praze 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na kolonu u exitu 29 Chocerady. Zastavují tam kamiony v pravém pruhu. Zhruba kolem 28. kilometru pak brzdí i osobní auta v levém pruhu. Sunou se pak až půl hodiny před Šmejkalku. Na 25. kilometru je ještě zabraný levý pruh. Opravují betonová svodidla po jinak už dořešené nehodě. Jinak je provoz ve městě klidný, sváteční.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: České vlajky na tramvajích, sváteční provoz na silnicích a zavřené obchody. Takové je zatím pondělí 28. září v Praze. Dobré dopoledne vám přeju. Poutní mší si lidé připomínají svatého Václava. Ve Staré Boleslavi vydáme se tam po 10:30 živě s naším redaktorem. Věnovat se ale budeme i pokračující výluce na lince C pražského metra. Detaily nabídneme už za chvíli. Teď máme 4,5 minuty po 10. hodině. Pokračujeme v playlistu Leona Lewis, Damiano David nebo Mark Ronson a Miley Cyrus na Praze právě teď. Tak hezký poslech.

0: byla Leona Lewis ve sváteční dopolední Praze. Dobrý den vám přeje Vojtěch Přívětivý. Pokud dnes cestujete metrem na jich metropole, pozor na pokračující výluku linky C. Soupravy stále nejezdí mezi stanicemi Pražského povstání a Chodova v celém úseku je nahrazují autobusy X. C. Ty zastavují také u Pankráce, Budějovické, Kačerova a Rostyl. Mezi Letňany a Pražského povstání jezdí metro normálně, na jižní části trasy mezi Chodovem a Háji pak funguje kivadlový provoz. Omezení skončí zítra ráno, kdy se má linka C znovu rozjet po celé trase. Důvodem je výměna původních dřevěných pražců mezi Budějovickou a Kačerovem. Víc případně najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Na Rašínově nábřeží pod tančícím domem kotví loď, která pamatuje první republiku. Parník Vyšehrad je nejstarší parník na Vltavě a zároveň jeden z posledních historických kolesových parníků u nás. Na vodu poprvé vyplul už v roce 1938. Dnes je chráněnou kulturní památkou. Zajímavostí je, že parník je stejně dlouhý jako Petřínská rozhledna položená na ležato. A nově tu najdete také unikátní muzeum paroplavby s původním parním strojem a historickými interiéry. Praha je nej. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Komplikace a lehké zdržení aktuálně na Pražském okruhu od sjezdu z D1 u Modletic ke sjezdu na Jesenici probíhají stavební práce. A na dálnici D1 z Brna do Prahy spozorněte už kus za sjezdem na Sázavu. Kolem 30. kilometru začíná kolona kamionů v pravém pruhu. U exitu 29 chodce rady zastavují i osobní auta v levém. A sunou se pak zhruba 20 minut před Šmejkalku. Na 25. kilometru je navíc stále zabraný levý pruh. Opravují betonová svodidla po jinak už dořešené nehodě.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: už ne.
1: To byla Eva Farná na Rádiu Praha 10.30, teď krátké zprávy a Denisa Žižková.
2: Dnes máte poslední možnost si prohlédnout na Pražském hradě české korunovační klenoty, svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko nebo také korunovační roucho z roku 1653 se večer opět vrátí do svatovické katedrály. Výstava ve Vladislavském sále s podtitulem Habsburkové 500 je otevřená od 9 do 17 hodin a vstup je zdarma. Zájemci se dnes můžou přijít podívat do Strakovy akademie. Den otevřených dveří v sídle úřadu vlády potrvá také do 17 hodin. Komentované prohlídky začínají každých 15 minut a návštěvníci při nich uvidí například jednací sál vlády nebo galerii českých a československých premiérů. Na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi začala v 10 hodin tradiční poutní mše, kterou slouží pražský arcibiskup a český primas Stanislav Přibyl. Do města dnes na národní svatováclavskou pouť dorazili davy lidí. Při bohoslužbě je letos poprvé vystavena nová stříbrná herma svatého Václava s jeho ostatkem. Portugalští fotbalisté získali 3 body i ve svém druhém zápase na úvod Ligy národů. Úřadující šampioni zvítězili v Norsku 2-1. Řecko vyhrálo v Německu 1-0, Nizozemsko v Srbsku 2-1 a Dánsko porazilo Wales 2-0. V elitní části Ligy národů se dnes od 20:45 minut utkají Belgie s Francií a Turecko s Itálií. Češi nastoupí zítra večer v pražském Edenu proti Anglii. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty až 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu počítejte s kolonami, kamiony v pravém pruhu se sunou ze 32. kilometru, osobní auta v levém, potom ze 30. Odtamtud je to zhruba 20 minut na začátek omezení před Šmejkalkou. A na 25. kilometru po dřívější nehodě zůstává průjezdný pouze pravý pruh. Přidám taky komplikace a lehké zdržení aktuálně na pražském okruhu od sjezdu z D1 u Modletic ke sjezdu na Jesenici probíhají stavební práce. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dnes večer v České televizi. ČT1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilea Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor. Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
1: A 3 minuty po 11:30 pokračuje sváteční dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že posloucháte. Jak už zaznělo i ve zprávách, ve Staré Boleslavi si lidé na poutní mši, kterou slouží pražský arcibiskup a český primas Stanislav Přibyl, připomínají svatého Václava. Z místa se už za chvíli přihlásím, jak jsme slibovali začátkem hodiny, náš reportér Mikuláš Vochoska. Do té doby třeba Robbie Williams a nebo skupina Mirai. Hezký poslech.
6: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý.
7: Vědětivý.

0: Minutu před 10:45 posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Dobrý den. Lidé po celé republice si dnes připomínají svatého Václava, národního světce a patrona české země. Do Staré Boleslavy u Prahy, kde byl v roce 935 zavražděn, přijeli tisíce poutníků na národní svatováclavskou pouť, sledují poutní mši pod širým nebem na Mariánském náměstí a přímo na místě je i náš reportér Mikuláš Vokoska. Mikuláši, zdravím tě, hezké sváteční dopoledne.
1: Dobrý den, Mariánské náměstí je plné poutníků a věřících, jsou tady také zástupci skauta nebo tělovýchovných spolků, jako je Sokol nebo Orel. Jsou tady také zástupci vlády, senátu a nebo také europoslanci. Mše jako taková začala vstupním průvodem. V jeho čele šel pražský arcibiskup Stanislav Přibyl s apoštolským nunciem a dalšími biskupy. Ti prošli kolem poutníků na pódium, které je uprostřed Mariánského náměstí před radnicí. Největší změnou letos poutě je, že lebku svatého Václava při mši nahradila nová stříbrná herma s kouskem kosti svatého Václava. Jde o 14-kilovou bystu světce ze stříbra, kterou zdobí české granáty. Lebka svatého Václava totiž při častých převozech trpěla a letos zůstane po celou dobu trvání poutě vystavená výhradně uvnitř baziliky. Další novinkou je, že mši bude poprvé celebruje Stanislav Přibyl, co by arcibiskup pražský. Ten přikázání zmínil na příklad význam světcova odkazu v současném světě a apeloval na spojení víry a odpovědnosti v životě věřících. Ještě zmíním, že jedním z koncelebrantů je také nově jmenovaný apoštolský nuncius Eugene Martin Nugent, toho papež Lev 14. jmenoval do funkce koncem letošního května. Pronuncia je tedy dnešní svatováclavská slavnost, první setkání s veřejností v Česku.
0: Jak můžeme slyšet, ten program je v plném proudu. Boleslavská pouť ale není jenom o duchovním programu na Mariánském náměstí. Na co všechno se lidé mohou těšit?
1: Tak po té samotné mši je program koncipovaný pro nejširší veřejnost. V děkanské zahradě u baziliky vznikla klidová zóna s pohádkami pro děti, na houšce fungují kolotoče i stánky a odpoledne se Mariánské náměstí promění v koncertní pódium. Vystoupí tu třeba Jiří Korn, Adam Myšík nebo místní FF Band. Celodenní akci pak krátce po 9. večer zakončí světelné překvapení.
0: Ve Staré Boleslavi si lidé na poutní mši připomínají svatého Václava a přímo ze Staré Boleslavi z Mariánského náměstí se nám do vysílání přihlásil Mikuláš Vochoska. Mikuláš, díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a my se teď vydáme zpět do Prahy. Komplikace aktuálně na Pražském okruhu u sjezdu za sjezdem z D1 u Modletic na Pražský okruh. Ke sjezdu na Jesenici probíhají stavební práce. Momentálně se tam tvoří kratší kolony a to v obou směrech. No a na dálnici D1 z Brna do Prahy zpozorněte už kus za sjezdem na Sázavu. Kolem 30. kilometru se začínají tvořit kolony kamionů v Prahy. Pravém pruhu za konkrétně 32. kilometru. Osobní auta se sunou v levém ze 30. Odtamtud je to zhruba na 20 minut na začátek omezení před Šmejkalkou. Na 25. kilometru po dřívější nehodě, připomínám, je průjezdný pouze jeden jízdní pruh.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
4: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha.
4: Dva ikoničtí básníci v hlasování. Australan Nick Cave a jeho nejslavnější Murder Ballads. Nebo Kanaďan Leonard Cohen a výtečné album The Future. Cave nebo Cohen? Těžká volba. Odpověď u nás na

0: pondělí 28. září Praha vysílá další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne, Vojto.
0: Bude 11 hodin.
1: Praha 13 obnovila prostor před základní školou ve Stodůlkách, dělníci opravili dlažbu, včetně schodiště. Vedení Zruče nad Sázavou představí zájemcům projekt budoucího koupaliště v Rákosí. Rusko podle šéfky unijní diplomacie Kalasové plánuje další sabotáže v Evropě. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci obnovili prostranství před fakultní základní školou Trávničkova v pražských Stodůlkách, vyměnili lavičky a dlažbu, včetně kamenné mozaiky. Opravili také schodiště a okolí stromů. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové městská část za práce zaplatila 2 miliony korun.
3: Práce zahrnovaly také instalaci nového betonového žlabu nad schodištěm pro efektivní odvodnění, úpravu okolního terénu a demontáž zábradlí, které dostalo nový ochranný nátěr.
1: Ve Zruči nad Sázavou si můžou lidé prohlédnout podobu budoucího koupaliště. Město nedávno získalo stavební povolení a plánuje vybrat zhotovitele. Areál s názvem Vrákosí dělnici postaví kousek od řeky a fotbalového hřiště. Přímo tam dnes začne ve 14 hodin prohlídka.
4: V trávě jsou vysekané půdorysy staveb, chodníčků i samotného prostoru ke koupání. Cílem je, aby si lidé dokázali představit, jak přesně bude celý areál vypadat. K tomu jim tedy na místě pomohou i materiály z projektové dokumentace, kde jsou taky vizualizace. Ze Zruče nad Sázavou Věra Hájková, Český rozhlas.
1: Ruská letecká Puma zasáhla v Charkově na Ukrajině bytový dům. Úřady hlásí nejméně 22 zraněných, z toho 8 dětí. Informoval o tom náčelník charkovské vojenské správy Oleksij Nehubov. Ruským útokům znovu čelilo také ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle tamních úřadů zasáhl bezpilotní letoun jednu z čerpacích stanic. V noci Rusko na Ukrajinu vyslalo celkem 165 dronů. Ukrajinská armáda sestřelila 112 z nich. A Rusko podle Kai Kalasové plánuje v Evropě další sabotáže. Šéfka unijní diplomacie to řekla s odvoláním na zpravodajské informace. Podle Kalasové je cílem sabotáží ze strany Ruska hlavně rozdělovat evropskou společnost ohledně pomoci pro Kyjev. Situace na Ukrajině je také tématem dnešního jednání ministrů obrany v Bruselu. Budou se zabývat také zprávou o obranné připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Uvádí, že 27 nezbrojí dostatečně efektivně. Hokejisté Pardubic B nastoupí v 17 hodin k utkání 8. kola Maxa ligy. Vedoucí tým tabulky druhé nejvyšší soutěže čeká Zlín. Ve stejný čas začne i duel Havířova s obhajci titulu z Jihlavy a zápasy Vsetín Tábor, Sokolov Frýdek Místek a Litoměřice Slavia. Už v 15 hodin padne úvodní buly v utkání Třebíč Chomutov a v 16 hodin odstartuje souboj Kolína s Přerovem. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu počítejte s kolonami, kamiony v pravém pruhu ze 32. kilometru se sunou osobní auta v levém, ze 30. odtamtud 20 minut na začátek omezení před Šmejkalkou, na 25. kilometru po dřívější nehodě průjezdný pouze pravý pruh. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré dopoledne, o znění vašeho svátečního pondělí se stará Rádio Praha. 28. září ve městě nicméně není jen svátkem svatého Václava, je taky svátkem pražské zoo. Právě ta dnes totiž slaví 95. výročí od svého otevření. Nedávno se tam navíc narodila gepardí paterčata. I do zoo se v této hodině vydáme. No a ještě jedno téma přidáme, a to už za pár minut. Od čtvrtka začne stát znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Obchodníci budou mít omezené marže a maximální cenu paliv bude stát nově určovat každý pracovní den. Co se pro řidiče změní, shrneme za chvíli. Teď Jonas Blue. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Vojtěch Přívětivý.

0: byli White Town, kteří právě doznívají v dopoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den, od čtvrtka začne v Česku znovu platit regulace cen pohonných hmot. Vláda k ní přistoupila kvůli jejich rostoucím cenám. Marže obchodníků u benzínu i nafty budou moct dosáhnout maximálně 2 korun na 50 haléřů na litr. Stát zároveň každý pracovní den stanoví nejvyšší cenu, za kterou budou čerpací stanice smět paliva prodávat. Stejně jako na jaře se také sníží spotřební daň na naftu. Opatření mají podle vlády zatím platit do konce října. Kabinet zároveň schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie, která má platit letos a příští rok. Petroláři rozhodnutí respektují, zároveň ale upozorňují, že situace se zásobováním palivy je už teď napjatá. Vláda proto bude regulaci v průběhu října vyhodnocovat i s ohledem na to, aby na trhu nevznikl nedostatek. Tématu se věnujeme i na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Podrobnosti najdete v článku a reportáži Josefíny Báčové. No a na silnicích teď zůstaneme. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za exitem Sázava se kolem 32. kilometru dojíždí do kolony. Osobním autem je to pak asi na půl hodiny na začátek omezení před Šmejkalkou. Po dřívejší nehodě je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Provoz v Praze je nicméně jinak klidný, sváteční.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dvě horké novinky zcela ovládly nejnovější vydání chartu Rádia Praha. Pátý je tedy Swims, Break Up in Reverse. Čtyřkou jsou Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Trojku udrželi Patrik, Malý a Sebastian, 2005. A teď novinky. Martin Garrix s Edem Sheeranem vlétli rovnou na druhé místo s hitem Repeat It. A jednička. Bezkonkurenčně první je ta nejlepší novinka Miley Cyrus a Bass Persuades. Celé pořadí, hlasování a další info u nás na webu.
3: praha.rozhlas.cz
2: Komu dáte hlas tentokrát?

0: byl Post Malone v dopoledním vysílání Rádia Praha. Zprávy v 10.30 pro vás má Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Technici v Praze začali s opravou a rozšířením čistírny odpadních vod ve Vinoři. Práce za víc než 500 000 000 Kč by provoz omezit neměli. Kapacita zařízení bude po rekonstrukci dvojnásobná. To umožní připojování nových nemovitostí v okolí. V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů. Bude zároveň jasno a bez deště. Místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu v úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu, mlhy budou spíš výjimečné, babí léto podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. Záplavy v Thajsku si od 16. září vyžádaly nejméně 8 obětí, informovala o tom agentura AFP. Bangkok o víkendu kvůli silným dešťům vyhlásil stav ohrožení. Thajská vláda dnes uvedla, že ve městě zatím nebyly hlášeny žádné oběti. Český cyklista Matias Vacek si při pádu v nedělním silničním závodě mistrovství světa v Montrealu zlomil nos. Zranění ho může připravit o start na nadcházejícím evropském šampionátu v Lublani. Rozhodnou další vyšetření, která absolvuje po návratu do Česka. Svaz o tom informoval v tiskové zprávě. V Praze dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za exitem Sázava se kolem 32. kilometru dojíždí do kolony osobním autem, je to pak asi na půl hodiny na začátek omezení před Šmejkalkou. Po dřívější nehodě je tam neprůjezdný levý pruh. V Praze několik dopravních nehod. Na Olšanském náměstí se srazila dvě osobní auta, v ulici Zlenická se srazila motorka s osobním autem a srážka dvou osobních aut momentálně komplikuje provoz taky v Hlubočepské v Praze. No a další komplikace vás čekají na pražském okruhu, tak dopravní nehodě došlo na pražském okruhu směrem k dálnici D1 u Lohkova, tvoří se tady delší kolony, no a kolony pokračují taky na začátku pražského okruhu hned za sjezdem z dálnice D1 u Modletic, tady totiž až ke sjezdu na Jesenici se sune fronta lehká, kratší, nicméně zdržet vás to chvilku může a probíhají tam totiž stavební práce. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: A přeju vám hezké dopoledne, necelé 3,5 minuty po 11:30 pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Je pondělí 28. září a právě dnes slaví pražská ZOO 95. výročí od svého otevření. My vás ovšem vezmeme za novými přírůstky, jejich 5 a mají se čile k světu. V létě se tu narodilo hned 5 gepardích mláďat. Už za chvíli uslyšíte reportáž Sabiny Vosecké ještě předtím, ale uslyšíte třeba Alexe Vodena nebo Felix Jan.

0: Posloucháte Radio Praha, minutu po 11:45, nám to dozněla zpěvačka LP. 4 samci a 1 samička paterčata gepardů se už třetí měsíc rozkoukávají ve venkovním výběhu pražské zoo. Jak se jim teď daří a kdy je uvidí i návštěvníci, to byla a zjišťovat naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Ta nálada je samozřejmě trošku jiná než obvykle, nejsou zvyklí na to, aby se tady sešlo tolik lidí, takže první reakce byla ostražitá.
2: Popisuje chování mláďat při naší novinářské návštěvě v zoo Praha kurátor savců Pavel Brandl.
1: Kočka si hodně volala ty mláďata k sobě a ty mláďata se posléze, tak jak jsme to čekali, ale začaly víc zajímat.
2: Koťata už nejsou závislá na mateřském mléku a plnohodnotně jí maso. Jejich příchod na svět se ale neobešel bez komplikací.
1: Daenerys zcela odmítla stáj, která byla připravená pro ní a pro porod. Porodila ve venkovním výběhu a tak to i zůstalo, takže ta koťata musela v červnu přečkat venku několik velmi prudkých bouřek. Denny je dokázala udržet v relativním suchu. Ta gepardice je v podstatě, řekněme, zvíře, které je dlouhodobě v léčbě, má trvalé chronické trávicí potíže, takže z toho hlediska to bylo obtížné. A navíc zhruba uprostřed léta se přidaly silné potíže trávicí, objevily se tam průjmy.
2: Odchov takových mláďat je přitom vzácnost. Ve volné přírodě totiž patří gepardi mezi nejohroženější šelmy.
3: Je pravda, že původně jsme plánovali představit gepardy už po té vakcinaci a odčervení někdy na konci srpna, ale nakonec vzhledem k infekci, střevní infekci jejich matky Daenerys, jsme to museli odložit. Opravdu to chvíli vypadalo dokonce, že dojde na to vůbec nejhorší, ale ta matka projevila svou houževnatost už po několikáté v životě a všechno zvládla.
2: Doplňuje mluvčí pražské zoo Filip Mašek. Gepardi patří k tradičním druhům zdejší zahrady. První jedinec pocházel z cirkusu Klucký, a to už v roce 1933. Skutečný chov gepardů datuje pražská zoo od 70. let. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Na D1 z Brna na Prahu vznikla kolona kousek za sjezdem na Sázavu, sune se z 32. kilometru asi půl hodiny na 25. Na začátku zúžení před Šmejkalkou je po dřívější nehodě stále ještě zabraný levý pruh. Na pražském okruhu z letiště na D1 byl kvůli přepravě nadrozměrného nákladu pozastaven provoz, kolona se rozjíždí od exitu 16 Barandov. Kratší zdržení stále za sjezdem z D1 u Modletic na pražský okruh, pokračují tam stavební práce, které končí u sjezdu na Jesenici. Komplikace aktuálně v Poděbradské směrem do centra, se tady srazila dodávka s osobním autem a je to před Harfou. Komplikace taky v Davidské, tady se u Kulaťáku u kruhového objezdu srazila 2 osobní auta a v Chlumecké se srazila dodávka s osobním autem. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a 2 pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Je pondělí 28. září, na Praze teď vysíláme polední zprávy. Připravila je kolegyně Denisa Žižková. Hezké poledne.
1: Dobré poledne.
0: Bylo 12 hodin.
1: Voda z oblasti Odolena. Voda zatím není pitná. Odstavené vrty pořád obsahují velké množství olova. Vláda se v tomto týdnu vrátí k regulaci ceny benziny a nafty. Francouzská krajně pravicová strana Národního sdružení bude mít poprvé frakci v Senátu. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty maximálně 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Většina z odstavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Českému rozhlasu to řekl technický ředitel Středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 36 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
3: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemů, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
1: Příčina znečištění podle Soukupa zatím není jasná. Vodárny už ale podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k ním přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 Kč za litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daně na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv je už teď napjatá. Opatření by podle mluvčího asociace Václava Louly zhoršit.
4: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnáno s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
1: Opatření budou zatím platit do konce října. Vláda také rozhodla o uvalení mimořádné sektorové daně na rafinerie. Uplatňovat se bude v letošním a příštím roce. Francouzská krajně pravicová strana Národní sdružení posílila v Senátu a vytvoří vlastní frakci. Vyplývá to z výsledku nedělních voleb do dolní komory. Je to poprvé v historii senátních voleb, kdy se podaří bývalé Národní frontě vytvořit vlastní klub. Nejsilnější nadále zůstávají republikáni.
5: Šéf krajně pravicového národního sdružení Jordan Bardella to označil za historický úspěch a další krok před prezidentskými volbami příští rok v dubnu. V nich by podle průzkumu společnosti Ipsos ze září v prvním kole zvítězila kandidátka strany Marine Le Penová. Národní sdružení a jeho spojenci, například odpadlíci od republikánů, mají teď v Senátu 14 křesel z 348. Většinu stále drží středopravicová koalice vedená republikány a na silný klub můžou spoléhat i socialisti. Poprvé v historii křeslo taky získala krajně levicová strana Nepodrobená Francie. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Fotbalista Lionel Messi dal už 21. branku v aktuální sezóně Major League Soccer. Argentinec tak prohrál svou gólovou sérii v nejvyšší americké soutěži, protáhl na 3 duely. Jeho Inter Miami ale i tak prohrál v Columbusu 1-2 a už 5 zápasů čeká na vítězství. Dnes má být jasno nebo skoro jasno, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na dálnici D1 z Brna na Prahu vznikla kolona kousek za sjezdem na Sázavu. Sune se z 32. kilometru asi půl hodiny na 25. Na začátku zúžení před Šmejkalkou je po dřívější nehodě navíc stále ještě zabraný levý pruh. Na pražském okruhu z letiště na D1 byl kvůli přípravě nadrozměrného nákladu pozastaven provoz. Kolona se od exitu 16 Barrandov už rozjela. A spozorněte, aktuálně na dálnici D8 směrem na Prahu mezi 2. a 1. kilometrem projíždí pomalu jedoucí vozidlo. Údržby po odstavném pruhu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej.
0: den, 5:15 po 12. hodině posloucháte Rádio Praha. Jsme moc rádi, že jste s námi. I přesto, že je svátek, tak k nám do vysílání dorazí speciální host. Ten dnešní přes den léčí a učí budoucí stomatology. Ve volném čase chodí se svou labradorkou za pacienty do nemocnice. Budeme se bavit i o zubní protetice. Ta dnes není jen o protézách, kam jí posouvá 3D tisk, skenery anebo umělá inteligence. I na to se zeptáme. Naším hostem bude lékařka stomatologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Lenka Vavřičková. Už za chvíli pozdravíme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. A

0: Jak budou vypadat zuby budoucnosti? Budeme ještě chodit na klasické otisky nebo naše ústa převezmou skenery, 3D tiskárny a umělá inteligence? I o tom bude příští týden Pražský kongres Evropské protetické asociace. Jeho organizátorkou je lékařka stomatologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Lenka Vavříčková a právě s ní si dnes budeme povídat nejenom o budoucnosti stomatologie, ale taky o její vlastní cestě k ní. Paní doktorko, moc vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: Já děkuji, že jste ho přijala. Paní doktorko, když někde řeknete nějakému laikovi, že jste protetik, vědí lidé, co to znamená, co děláte?
1: Úplně ne, musí se tam vždycky dodat k tomu, že jsem také stomatolog, protože protetiku máme i jinou, to znamená, že jsou to i náhrady třeba končetin. Takže občas se nám stává, že nám do ordinace volají lidé, že by potřebovali udělat končetinu a nechápou, že volají na zubní kliniku.
0: Jakože po vás chtějí třeba novou nohu?
1: No, třeba už se nám to stalo i tak, takže občas je to velmi úsměvné, ale kdo už chápe, že vlastně to má souvislost se zubama, tak ten volá správně a dovolá se k nám a my mu vyrobíme novou protézu nebo nové korunky.
0: Co vás kdysi, je to trošku triviální otázka, ale zajímá to mě, věřím, že i posluchače, co vás kdysi přivedlo právě ke stomatologii? Bylo to od začátku jasné, že chcete být zubařkou?
1: Vůbec ne, protože já jsem v zubní ordinaci vyrostla, moje matka byla privátní zubní lékařka, nebo tehdy ještě ne privátní, já jsem se narodila za socialismu, takže tehdy pracovala.
0: To nešlo, rozumím.
1: Ano, a v té ordinaci jsem doslova vyrostla, trávila jsem tam téměř každé odpoledne. A jediné mé heslo, když jsem šla na gymnázium, bylo hlavně ne tuto činnost. Nicméně posléze jsem tak nějak dospěla k tomu, že to má být medicína. Původně jsem myslela úplně na jiný obor, bylo to gynekologie a porodnictví, ale osud tomu chtěl. Skončila jsem u zubního lékařství, zůstala jsem u nás na klinice.

0: klinice, kde jsem se stala asistentkou, poté odbornou asistentkou a vlastně vybrala jsem si obor, který je, dá se říct, v tom zubním lékařství takový kreativní. Tvoříte něco nového, vytváříte něco estetického a to je to, co mě baví.
1: Mluvíte o osudu, co byl ten konkrétní moment, jestli se můžu zeptat?
0: Bylo to to, že tehdy to bylo složité s přijímáním. Já jsem se tedy dostala úplně na všechny všeobecné obory po celé republice i na to zubní lékařství, ale v tom oboru zubního lékařství jsem se u přijímacích zkoušek umístila úplně nejvýš, takže jsme se rozhodli, že asi tam tudy má cesta má vést.
1: Je na vaší práci větší uspokojení v tom, že člověku vrátíte třeba schopnost jíst normálně, anebo v tom, že mu vrátíte úsměv, se kterým se nebude bát být mezi lidi?
0: No, ono se musí rozlišit mezi pacienty, kteří hledají opravdu jen tu estetiku a chtějí něco změnit. To je samozřejmě krásná práce, máte radost, když ti lidé vám poděkují a mají radost. Ale pak je druhá skupina pacientů, kteří vás vyhledají opravdu z nutnosti příjmu potravy, a to už tady mluvím třeba o onkologických pacientech, kterým vyrábíme náhrady, ty náhrady se jmenují obturátory a to jsou vlastně náhrady, které nahrazují nejen zuby, ale části i ztraceného třeba tvrdého patra, části kostí, jsou to opravdu velké, komplikované náhrady a tam cítíte takové zadostiučinění, že opravdu tomu pacientovi výrazně měníte kvalitu života, ať už příjem potravy, nebo to, že třeba ten pacient najednou s tou náhradou je schopen vůbec telefonovat, protože do té doby mu vůbec nikdo nerozumí.
1: Říká stomatoložka a protetička doktorka Lenka Vavříčková. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: Teď pohled na silnice na D1 ve směru z Brna do Prahy za sjezdem na Sázavu opatrně. Dojíždějte do kolony kolem 31. kilometru, táhne se to tak půl hodiny. A osobní auta na začátek zúžení před Šmejkalkou. Na 25. kilometru jsou po dopolední nehodě pobořená betonová svodidla a jede se proto pouze pravým pruhem. Jinak je provoz v metropoli klidný, sváteční.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Posloucháte vysílání Radia Praha, děkujeme. A já děkuju za to, že mým dnešním hostem je dnes stomatoložka Lenka Vavříčková. Paní doktorko, a jak dramaticky se vaše práce změnila od doby, kdy jste začínala?
1: Úplně nechci říct nad 180 stupňů, ale myslím, že téměř o 360, zvlášť v mém oboru, tedy ten rozvoj je opravdu obrovský a je to dáno hlavně tím, že byly zavedeny digitální technologie do výroby těch náhrad a nejenom do výroby, ale i do vlastně přípravy v té ordinaci. Mám na mysli digitální otisky.
0: A když dnes pacient přijde kvůli zubní náhradě, tak kolik z toho už může proběhnout digitálně? Předpokládám, že pořád musí něco zkousnout.
1: To předpokládáte špatně. Dneska opravdu, když už chcete udělat celý proces digitálně, tak to lze. To znamená od počátečního naskenování v ordinaci přes virtuální návrh té náhrady v laboratoři, odeslání virtuálním nebo tou cestou digitální do nějakého stroje, což buď jsou takzvané, my tomu neříkáme CNC stroje, ale je to na principu CNC strojů, to znamená, jsou to frézky, které vyfrézují z nějakého bločku tu náhradu, nebo posíláte do 3D tiskárny, kde ta náhrada se vytiskne a až potom tedy ten samotný výrobek vám jde do té ordinace. To znamená, že v podstatě od prvopočátku jde všechno digitální cestou a jen ten konečný výrobek dostáváte jako fyzický výrobek do ordinace. Lze to.
0: Zaujala mě ta 3D tiskárna. Já jsem o tom i četl. Dost mě to překvapilo. Příjemně. Je to vlastně zajímavé, hezké vědět, že i tahle technologie to zvládne. Jsou ale takové náhrady z 3D tiskárny stejně kvalitní jako ty vyráběné klasickou cestou?
1: No, ono, co je pro vás klasickou cestou? Klasickou cestou je ten, jak my říkáme, konvenční způsob výroby, což bylo dříve odlívání,
0: ten
1: modelování
0: zkus,
1: a tak dále, což samozřejmě digitální technologie jsou daleko přesnější dneska. Ovšem musíme si zase uvědomit, že digitální technologie zatím nejsou na takové úrovni, že byste mohli tu klasickou konvenční cestu zcela opustit. Jsou případy, kdy ta digitální technologie může nahradit pouze jenom část toho pracovního postupu a ten zbytek musí tou klasickou cestou. Ale že bychom úplně prozatím vynechali všechny ostatní materiály používané v zubní ordinaci a dělali všechno digitálně, tak to ještě úplně takhle nefunguje.
0: Takže nemůže třeba hrozit to, že u mladé generace zubařů bude převládat to, že budou skvěle ovládat nějaký software, ale bude jim chybět ta řemeslná zkušenost? To se stát nemůže.
1: To nemůžu úplně říct, protože samozřejmě školy, včetně té naší, abychom drželi krok s dobou, tak musíme zavádět tyto digitální technologie do výuky, což se nám daří. A je hrozně těžké, když si představíte, že ty zubní lékaři dříve vlastně studovali 5 let ty konvenční technologie a ty tradiční způsoby výroby. Teď se vám k tomu přibude ta digitální cesta, která také není úplně jednoduchá a potřebovalo by, a všechno máte v mísi do stejného počtu hodin přednášek a praktických cvičení. Takže my stále hledáme nějaký konsenzus, nějakou takovou tu vyrovnanou váhu, kolik toho ještě učit, jak se dá se říci po staru a kolik už máme řešit těmi novými technologiemi. Zatím se to snažíme vyvážit tak půl na půl, ale není to úplně jednoduché, protože ta technologie jde opravdu velmi rychle vpřed a téměř každý měsíc vychází nějaký nový software nebo něco nového a kdybychom měli všechno zakomponovat do výuky, tak bychom nestudovali 5 let, ale minimálně 7 až 8 let.
0: A jak to vnímají ti studenti? Nejsou potom trošku zklamaní, že tam není ta klasická zubařina, kterou si vysněli jako děti?
1: No naopak dá se říct, že ne, protože tahle generace, která teď studuje, ta už vyrostla na mobilech, takže ty jsou k tomu zase daleko vstřícnější třeba k těm digitálním technologiím, protože pro ně to je něco naprosto přirozeného. Ovšem, jak už jste zmínil, občas se nám ztrácí ta řemeslná zručnost, takže je opravdu těžké najít tu rovnováhu mezi oběma způsoby výroby a naučit ty mladé lidi, aby zvládali oba postupy stejnou měrou.
0: Stomatoložka Lenka Vavřičková je dnes hostem Rádia Praha. Za chvíli pokračujeme.

0: Posloucháte Radio Praha. Dnes si povídám se stomatoložkou Lenkou Vavřičkovou. A ještě jednou vás zdravím, paní doktorko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A já jsem četl, že vedle stomatologie, když na chvilku odběhneme, máte ještě jednu dost odlišnou, nevím jestli profesi nebo koníčka, něco mezi tím. Vy se svojí labradorkou Tereskou, říkám to správně.
1: Ano, říkáte
0: chodíte,
1: to velmi dobře.
0: Chodíte za pacienty do nemocnice, věnujete se kanisterapii.
1: Ano, je to tak.
0: Jak se z lékařky stala kanisterapeutka?
1: No to má taky dlouhou historii, protože v době covidu já jsem poměrně onemocněla postcovidovým syndromem, měla jsem problémy s chůzí a vždycky jsem se věnovala kinologii, Tereska je můj šestý pejsek a hledala jsem činnost, kdyby bohužel jsem musela odejít z práce a musela jsem se věnovat, nebo spíš zůstala třeba v invalidním důchodu, aspoň částečným, tak jsem hledala činnost, kterou bychom zvládali obě a samozřejmě nejbližší jsou mi psi, takže jsem se vrhla na nějakou disciplínu se psem. Sportovní disciplíny ty odpadly vzhledem k mému tehdejšímu fyzickému handicapu, takže zůstala ta kanisterapie a té se držíme a to nás baví obě dvě, takže takhle trávíme volný čas.
0: No nejenom volný čas,
1: no,
0: protože ono
1: bohužel,
0: to pro vás je opravdu důležité, vy si k tomu často berete i dovolenou.
1: Ne, často, vždycky.
0: A vždycky dokonce.
1: Protože když chcete jít jakoby v pracovní době, tak si tu dovolenou vzít musím, takže chodíme jednou za 14 dní v pátek odpoledne do Hradecké fakultní nemocnice, chodíme na interní oddělení a vlastně tam trávíme 2 hodiny zhruba s pacienty.
0: Co emocionálně dokáže pes u nemocničního lůžka, co nedokáže ani nejlepší ze všech nejlepších lékařů?
1: Tak určitě ty lidi začnou komunikovat, což je obrovský jako pozitivní vidět ty lidi, jak najednou začínají mluvit, ukazují vám svý mazlíčky, povídají vám o tom, jak se jmenují, kde jsou, co vlastní, interagují s tím mým psem, co znamená, že moje Tereska je specialistka na podávání tlapek a přijímání pamlsků za to, to aha, úplně miluje, takže ona to má hrozně ráda, protože jak všichni víme, labradoři to jsou žraví pejsci, takže když někdo dá pamlsek, tak udělá úplně všechno, ale předvádí samozřejmě i jiné kousky. Předvádí třeba poslušnost, předvádíme to, co lze v rámci nemocničního pokoje, nebo ukazuje, jak dokáže vyřešit různé hlavolamy a tak dále.
0: Je Tereska empatický pes? Pozná třeba sama, že před ní leží člověk, který potřebuje být spíš v klidu nebo naopak trochu rozveselit?
1: Určitě, protože na ní je i vidět, že pokud třeba je tam nějaký těžší případ, jsou to mladší lidi se závažnější diagnózou, tak ten pes vlastně za chvíli je úplně vyřízený, protože je tak empatický, že vlastně psychicky se vyčerpává tím, jak přebírá ty emoce. Takže jsou dny, kdy zvládneme méně pacientů, když jsou to vlastně složitější případy.
0: Pokud někdo třeba odladil naše rádio a naladil ho teď znovu, tak jenom dodám, že si stále povídáme s doktorkou a stomatoložkou Lenkou a Vavřičkovou. Jenom jsme na chvíli odběhli ke psí terapii. Za chvíli pokračujeme dál.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Na D1 z Brna do Prahy se dál tvoří kolona za sjezdem na Sázavu z kilometru 31,5 se vlečou půl hodiny osobní auta na 25. kilometr. Na začátku zúžení před Čmejkalkou jsou po dopolední nehodě pobořená betonová svodidla do levého pruhu. No a připomínám taky 2 dopravní nehody v Praze, v Davidské a na začátku Davidské hned za Kulaťákem došlo k dopravní nehodě, ve které se srazily 2 osobní auta a v Chlumecké opatrně tam se srazila dodávka s osobním autem těsně před nájezdem na Pražský okruh u exitu Horní Počernice. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Hostem Rádia Praha je dnes lékařka stomatologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, stomatoložka a protetička Lenka Vavřičková. Chvíli zpátky jsme se bavili o kanisterapii, o její labradorce Teresce, teď ale zpět k lékařství. A vy jste paní doktorko prezidentkou European Prosthodontic Association, Evropské protetické asociace. Za týden v Praze začíná kongres této asociace. Jak to teď jde se spánkem?
1: Nespí se, nejí se, pracuje se 16 hodin denně. Je to opravdu náročné a vypjaté, ale mám kolegyni, moji dobrou kamarádku, event manažerku Katrin, která mi s tím velmi pomáhá. Tímto bych jí chtěla i veřejně poděkovat, protože uspořádat takový kongres, zvlášť když nebydlíte přímo v tom městě, tak je to pro nás obě trošku náročnější, ale zatím to zvládáme a doufám, že to i přežijeme v klidu.
0: Přeju vám, aby to tak dopadlo, aby to dopadlo skvěle.
1: Doufám.
0: Jak obtížné bylo dostat takovýhle kongres právě do Prahy?
1: No, ten kongres vlastně už tady je jakoby po třetí. My jsme na to, když vemete, jaká jsme malá země oproti zemím, které nás obklopují, tak my v letošním roce jsme opravdu stomatologická velmoc, protože nejenom, že přivítáme Evropskou protetickou asociaci za týden, ale před měsícem jsme tady měli velký světový dentální kongres, který jsme pořádali také v České republice, což znamená, že jako u nás opravdu s tou stomatologií to žije a ty kongresy mají velký úspěch. Samozřejmě musíme si připomenout, že určitě táhne i Praha v současné době. Jako velmi bezpečné město, historické město a ty kongresy jsou tady jako velmi ceněné. My jsme ho tu měli v roce 2001 a v roce 2015 jako Evropská protetická asociace. Bohužel se obávám, že už je to naposled, co v České republice ten kongres je, protože protetiků jako specialistů v České republice není mnoho a je nás čím dál méně a méně a není úplně jednoduché ten kongres sem přitáhnout.
0: Takže teď tady bude znovu po 11 letech.
1: Po 11 letech.
0: Pokud správně počítám.
1: Po 11, ano.
0: A kolik času příprava takového kongresu zabere? Bavíme se o měsících? Bavíme se o letech?
1: Standardně ta nominace je dána třeba 2-3 roky dopředu. Bohužel u nás se stalo nějakou světovou situací, ať už je to válka v Izraeli, válka na Ukrajině a tak dále, že plánováno byla úplně jiná země, nicméně kvůli bezpečnosti jsme se rozhodli, nebo jsem byla vybrána nakonec já, což té Evropské protetické asociaci moc děkuji, aby ten kongres byl v Praze a my jsme na to měli pouze 11 měsíců, což si troufám tvrdit je na takto velký kongres, tedy velmi šibeniční termín, protože třeba zadat si hotel nebo tu lokaci, kde vlastně ten kongres bude, měli jsme s tím relativně velký problém, protože tyto kongresy se opravdu zadávají několik let dopředu.
0: Já se teda jenom opravím, já jsem na začátku řekl, že bude za týden, ale on vlastně bude už 1. října. Nicméně až večer 3. října poslední účastník odejde z toho kongresu, co uděláte jako první?
1: Upřímně, půjdu se vyspat.
0: Je mi to naprosto jasné. Mým dnešním hostem je stomatoložka Lenka Vavřičková. Za chvíli pokračujeme dál.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Pozor, teď v centru Prahy na Národní třídě před Národním divadlem srazila tramvaj chodce. Informace zjišťujeme. Na D1 z Brna do Prahy se dál tvoří kolona za sjezdem na Sázavu z kilometru 31,5. Se vlečou půl hodiny osobní auta na 25. kilometr. Na začátku zúžení před Šmejkalkou jsou po dopolední nehodě probořená betonová svodidla do levého pruhu. No a komplikace teď taky na sjezdu z dálnice D1 na Pražský okruh. Hned za sjezdem od Modletic se teď tvoří kolona, a to kvůli stavebním pracem, které končí až u sjezdu na Jesenici. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Posloucháte Radio Praha, mým dnešním vzácným speciálním hostem je stomatoložka a protetečka doktorka Lenka Vavřičková. Paní doktorko, bavíme se tady o kongresu, který začne už 1. října. Kdybyste měla z toho programu, toho kongresu, vybrat jednu věc a říct posluchačům, že tohle může během několika let opravdu změnit návštěvu zubaře nebo protetika, tak co by to bylo?
1: Tak určitě, co je zajímavé, máme jeden z workshopů, neboli ten hlavní workshop je vlastně celková náhrada pro bezzubé čelisti vytvořená na 3D tiskárně, což je věc, která se v současné době velmi rozvíjí. Ne úplně je to ještě jako úplně přivedeno k dokonalosti, nicméně ta technologie je velmi, velmi úspěšná vzhledem k tomu, že by se výrazně zkrátil počet návštěv v ambulanci. A druhá věc, že by se výrazně zlevnila výroba té náhrady. Takže to je taková věc, která si myslím, že je velmi progresivní. Na kongresu samozřejmě nejsou jen protetici, protože když vyrábíte náhrady, tak buď je vyrábíte na zuby, což je samozřejmé, ale můžete je vyrábět i na implantáty. A to je taková druhá větev právě toho kongresu, že nám sem přijíždí i spoustu chirurgů, implantologů, kteří přednáší právě o výhodách, nevýhodách těch implantací a s tím spojeno. A bavíme se i vlastně o těch výrobcích, které potom na ty implantáty se vyrábí. Takže není to jenom čistě protetický kongres, je to vlastně všechno, co je spojené s výrobou těch náhrad, ale k tomu patří i zavádění implantátu.
0: A co umělá inteligence? Já jsem četl, že ona už dokáže pomáhat stomatologům s vyhodnocováním třeba snímků nebo plánování.
1: Velmi výrazně, to máte pravdu. Teď je to obrovské téma všech světových kongresů. Jedna z našich přednášek právě bude i na téma umělá inteligence v protetické stomatologii. Vyhodnocování rentgenu, to je už docela běžná věc. Pro ten náš úplně obor jako té protetické stomatologie zatím úplně nebylo uděláno takových pokroků, abychom je tady mohli jako demonstrovat, ale ve všeobecně v zubním lékařství umělá inteligence již je dávno zavedena a výrazně pomáhá právě třeba v té rentgenologii.
0: Dokážete si představit, že v budoucnu třeba jednou navrhne pacientovi celou tu náhradu?
1: Umím si to představit, to myslím, že není tak jako daleká budoucnost. Otázkou je, že vždycky tam bude muset být ten lékař, který to bude nějakým způsobem korigovat a naším cílem v tuto chvíli je vychovat lékaře, kteří budou schopni korigovat tu umělou inteligenci.
0: A na programu toho kongresu je dokonce přednáška o využití kmenových buněk.
1: Ano.
0: Můžeme se někdy dostat do bodu, kdy nebudeme zuby nahrazovat, ale že je budeme třeba nějakým způsobem regenerovat?
1: Možná jednou, zatím si myslím, že to úplně není na pořadu dne, že by to bylo otázka 2-3 let, to si myslím, že rozhodně ne, nicméně kmenové buňky, to je velké odvětví medicíny v tuhle chvíli, nejenom v zubním lékařství, ale i v dalších oborech, takže určitě ta pomoc je významná, ale spíše v tuto chvíli to má regenerativní funkci, než že bychom pěstovali úplně celé zuby.
0: Mám ještě úplně poslední otázku a vlastně úplně odběhnu od veškerých našich témat, ale zajímá mě a já se prostě musím zeptat. Bojíte se zubaře, paní doktorko?
1: No úplně ráda to nemám.
0: Mě to tak jenom zajímalo. Tímhle bych to každopádně pro dnešek ukončil. Mým dnešním hostem byla stomatoložka ze stomatologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, doktorka Lenka Vavřičková. Moc vám, paní doktorko, děkuju za rozhovor.
1: Já ještě jednou moc krát děkuju za pozvání a přeju hezký den.

0: Referendum ve velkých přílepech u Prahy rozhodne o postoji obce k výstavbě nové silnice. Kriminalisté vyšetřují nehodu na srazu aut v Hrádku nad Nisou. Řidič tam zranil 5 lidí. Thajsko a Myanmar zasáhly ničivé záplavy. Úřady v obou zemích vyhlásily nejméně, hlásí 16 mrtvých. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ve velkých přílepech u Prahy se současně s komunálními volbami bude konat referendum o stavbě přeložky silnice 2/240. Ta má propojit dálnice D7 a D8 a má na ní navázat obchvat obce. O silnici už lidé jednou hlasovali v roce 2017.
2: Před 9 lety obyvatelé Velkých Přílep rozhodli, že s výstavbou silnice nesouhlasí. Radnice chce nyní zjistit, jestli má ke stavbě negativní postoj zachovat. Dopravní situace v centru obce se podle jejího vedení výrazně zhoršila a je proto potřeba ji řešit. Referendum se uskuteční spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžké zranění, další 3 lehké. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili ho z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3leté vězení. Pokud máte jakékoliv fotky nebo videa nehody, kontaktujte policii na lince 158. Evropská kosmická sonda JUICE dnes prolétá v blízkosti Země. Míří sice k Jupiteru, ale cestou absolvuje několik okruhů sluneční soustavou. Podle vědců jí ještě čeká jeden podobný průlet kolem Země.
3: Nejtěsnější průlet sondy JUICE okolo Země 28. září na svatého Václava 13:45 středoevropského letního času.
4: Říká Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Při průletu u Země mají vědci příležitost zkontrolovat a skalibrovat měřící přístroje sondy.
3: Máme 10 vědeckých přístrojů na té sondě JUICE. Na jednom z nich máme podstatnou část elektroniky, která byla vyvinuta přímo u nás.
4: Do cíle sonda dorazí v roce 2031. Bude zkoumat hlavně možné podmínky pro život na ledových měsících Jupiteru. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Po záplavách a následných sesuvech půdy na jihu Myanmaru zemřelo nejméně 8 lidí. Další desítky lidí se pohřešují. Kvůli vytrvalým dešťům se ale nemůžou záchranáři dostat do zasažených oblastí. Pomoc navíc komplikuje občanská válka, která je v Myanmaru od vojenského převratu v roce 2021. Silné deště trápí také Thajsko, kde kvůli povodním platí od víkendu stav nouze a zemřelo tam 8 lidí. Velká voda po celé zemi zasáhla zhruba 500 000 obyvatel. Hokejista David Pastrňák povede v NHL Boston jako kapitán. Bruins to oznámili na webu. Českého útočníka čeká 13. sezona v zámoří. V severoamerické lize bude historicky 6. českým kapitánem. V Praze bude jasno nebo skoro jasno s teplotami 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v ulici U Zvonařky v Praze u křižovatky s Šafaříkovou. Dejte pozor, havarovala tam 2 osobní vozidla. Bohužel to není jediná nehoda, která dnes komplikuje provoz v Praze. V Zlenické ulici u křižovatky s Rájeckou se srazil motocykl s osobním autem. Nehoda je také v Davidské ulici u křižovatky s ulicí Na Hutích. Tam havarovala 2 osobní auta. Pozor i v Chlumecké, kde máme hlášenou nehodu dodávky a osobního auta bez dalších podrobností, a v Národní ulici u křižovatky s Divadelní dejte pozor na nehodu tramvaje, která srazila chodce. Připomínám také komplikace na dálnici D1 na 25. a půltém až 22. a půltém kilometru ve směru na Prahu se pracuje na silnici, vozovka je tady zúžená na 2 jízdní pruhy. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Máme 5 minut po 13. hodině a pondělní odpolední Praha s datem 28. září má pro vás samé skvělé písničky. Čeká nás tak třeba Justin Timberlake. A taky Adele. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám vydařený sváteční den a taky dobrý poslech.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, přejeme pohodový a sváteční pondělní den. Další kolo hlasování do vinylu je za námi a tentokrát o vaše hlasy bojovali opravdové veličiny světové hudby Nick Cave a proti němu Leonard Cohen. Jako vždy jste hlasovali do pondělního poledne na našem Facebooku facebook.com/radio.praha. No a v této chvíli už je tady rozhodnuto, není tajemstvím, že dnes uslyšíte Nicka Cavea a jeho album Murder Ballads. Vinyl startuje na Rádiu Praha už dnes po zprávách v 21 hodin. A zítra začne další hlasování a v něm dva rockbandy. Angličtí Muse nebo američtí Faith No More. Tak sledujte náš Facebook a díky za vaše hlasy. Praha žije hudbou. A jdeme na silnice, jak to vypadá teď po 13:15 v Praze a okolí. Vilznova ulice v Praze směrem na Holešovice, tedy z centra. Za budovou hlavního nádraží havarovala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. Davidská ulice, tady máme problém u křižovatky s ulicí Na Hutích, také v podobě nehody dvou osobních aut. Dodávka a osobní auto se střetly v Chlumecké ulici. A komplikace zůstávají také v Národní u křižovatky s Divadelní. Tam srazila tramvaj chodce, i tam projíždějte se zvýšenou opatrností. No a připojím ještě D10, a to konkrétně 10,5 kilometr ve směru z Prahy na Turnov. Je tady nehoda tří osobních aut a neprůjezdný je kvůli tomu levý jízdní pruh. Na místo míří policisté. Projíždějte opatrně a my přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Dvě horké novinky zcela ovládly nejnovější vydání chartu Rádia Praha. Pátý je tedy Swims, Break Up in Reverse. Čtyřkou jsou Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Trojku udrželi Patrik, Malý a Sebastian, 2005. A teď novinky. Martin Garrix s Edem Sheeranem vlétli rovnou na druhé místo s hitem Repeat It. A jednička. Bezkonkurenčně první je ta nejlepší novinka Miley Cyrus a Bass Persuades. Celé pořadí hlasování a další info u nás na webu
4: praha.rozhlas.cz.
3: Komu dáte hlas tentokrát?

0: Je téměř půl druhé na rádiu Praha. Čas na další zprávy. Přináší je Denisa Žižková.
1: Dobré odpoledne. U pražského letiště začala o víkendu třetí etapa rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky Aviatické a Lipské ulice. To znamená nová dopravní omezení. Dotknou se nejvíc obyvatel Tuchoměřic a okolí. Stavební práce potrvají do konce listopadu. Dnes o tom informovala pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová. Příjezd k letišti ve směru z centra je v této fázi stavby umožněn obnovenou nájezdovou rampou s možností odbočení na Tuchoměřice. Od Tuchoměřic se řidiči na letišti dostanou objízdnou trasou přes Kněževec po dálnici D7 a od Slaného je možné přijet standardně po stávajícím nájezdu. Cenu Václava Havla za letošní rok získala íránská právnička Nasrin Sotoduijová. Oznámilo to parlamentní shromáždění Rady Evropy, které ocenění uděluje. Advokátka Sotoduijová v Íránu zastupovala aktivisty, novináře i děti ohrožené trestem smrti. Dlouhodobě se také zasazovala o zrušení povinného nošení hidžábu a trestu smrti, a to navzdory dlouholetému věznění. Ruský vzdušný útok na ukrajinské město Dnipro zabil 3 lidi, nejméně 15 dalších zranil. Uvedl to dnes na platformě Telegram šéf zprávy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. O něco dříve informoval o poškození obchodního centra ve městě. Jeden člověk podle něj zahynul při ruském útoku na areál logistické společnosti ve městě Synelnikove. Další 3 lidé tam byli zraněni. Útočník Martin Nečas z Koloréda bude v nadcházející sezóně se 14 miliony dolarů 12. nejlépe placeným hráčem NHL. Půjde však o nejvyšší příjem českého hokejisty v historii. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty v Praze až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme opět aktuální dopravní informace. Ve Strakonické ulici ve směru od Barandovského mostu před Zlíchovským tunelem dejte pozor, havarovala tady 2 osobní auta. Nehoda 2 osobních vozů je také ve Vilznově ulici směrem na Holešovice, tedy ve směru z centra. Za budovou hlavního nádraží havarovala taktéž 2 osobní vozidla. 2 osobní auta jsou po nehodě v Davidské u křižovatky s ulicí Na Hutích. A pozor na nehodu dodávky a osobního auta v Chlumecké ulici. V Národní u křižovatky z divadelní tramvaj srazila chodce, stále tam máme hlášené komplikace. Ty jsou teď také na dálnici D1, a to na 29. kilometru ve směru do Prahy. Pohybuje se tady chodec na vozovce, projíždějte proto velmi opatrně a opatrně i na D10, 10.5. kilometr ve směru z Prahy na Turnov. Tady je hlášená nehoda 3 osobních aut a neprojedete levým jízdním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Živá tvorba uvádí představení Odmocnina ženy. Jeden muž, 2 ženy a 1 syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Vaším pondělním parťákem je i teď po půl druhé odpolední Praha. Jaké zvuky vydávají nejen různá zvířata, ale taky druhy dřeva, tak to se dozvíte na obnovené naučné stezce v Praze Radotíně. Už za chvíli si ji projdeme. A ještě k nejbližší muzice, o tu se postará třeba Chaplerón. I James Blunt. Přeji vám příjemný poslech.

0: Jenom vteřiny nás dělí od 3:15. Přejeme pěkné sváteční pondělní odpoledne na Rádiu Praha. Naučná stezka v pražském Radotíně má novou podobu. Přibyly některé informační tabule a řada interaktivních prvků především pro děti. Ty se tak například dozví, jaká zvířata a rostliny mohou v okolí potkat. Na každém místě je taky nově k dispozici anglický překlad textů.
1: Stojím na náměstí svatých Petra a Pavla v Radotíně. S tajemníkem Prahy 16 Pavlem Jiráskem se vydáváme na obnovenou naučnou stezku. Co nás po cestě čeká?
2: Naučná stezka prochází kolem řeky Berounky, potom přes naše sportoviště, kulturní zařízení a směrem do lesa na Klapici, což už je součást chráněné krajinné oblasti Český kras.
1: Tak pojďme vyrazit. Jde s námi také spoluautorka nové podoby naučné stezky Lenka Hájková. Začínáme u řeky, kde jsme přišli k malé tabulce s obrázkem kachny.
3: Díky aplikaci, kterou si můžou návštěvníci stáhnout do telefonu, u většiny zvířat lze poslechnout jejich opravdové zvuky. Po naskenování QR kódu na každém tom frotážovém pultu.
1: Takže díky tomuhle se děti dozví, jaké zvuky kolem sebe můžou slyšet. Teď nás naučná stezka zavedla v podstatě do centra Radotína. I uprostřed takhle rušné oblasti je další tabule pro děti.
3: Můžou se tu dozvědět spoustu zajímavostí o bylinkách, které rostou tady v okolí i například tady zrovna v trávě v parku.
1: Jsou tady posuvné kroužky s názvem nějaké bylinky a ty se dají vždycky přesunout k obrázku té určité rostliny. U zastávky číslo 6 jsme odbočili, procházíme už trošku náročnějším terénem. V lese jsou po cestě i další menší destičky se zvířaty, ale tentokrát je úkolem najít obrázek každého zvířete někde kolem sebe.
2: Tady jsme se snažili o to, aby ta veverka byla k nalezení relativně jednoduše a ty další makety jsou na těch dalších úsecích složitější a složitější.
1: Dodává tajemník Pavel Jirásek. Nejen zvířata, ale i dřevo vydává rozmanité zvuky. Přišli jsme k dendrofonu, na kterém visí hranoly z 9 různých stromů. A když na ně zaklepeme, dozvíme se, jak které dřevo zní. Takhle zní borovice. A trochu hlubší zvuk, takhle zní dub. Teď jsme po cestě potkali jednoho z místních, Aleše Slovenčíka. Chodíváte tudy často?
4: Velice často. Potkával jsem tady skupiny dětí, že jejich vedoucí se snažili právě do té přírody jak si zavést a seznamovat je jak s vegetací, tak i se zvířaty.
1: 11-kilometrová naučná stezka má celkem 18 zastávek. Městská část za její obnovu zaplatila téměř 500 000 korun. Z pražského Radotína Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Ve Strakonické ulici ve směru od Barandovského mostu před Zlíchovským tunelem dejte pozor, havarovala tady 2 osobní auta. Stejný problém, tedy nehoda 2 osobních vozidel, je také ve Vilznově ulici směrem na Holešovice, ve směru z centra, tedy za budovou hlavního nádraží. A pozor na nehodu tramvaje s chodcem v Národní ulici u křižovatky s Divadelní. Opatrně taky na dálnici D1, 29. kilometr ve směru do Prahy. Tady máme hlášený pohyb lidí na vozovce, tak velmi projíždějte se zvýšenou opatrností. D8, 23. kilometr ve směru do Prahy. Tady je nehoda a překáží na vozovce, na místo už míří policisté a problémy zůstávají i na D10, a to na 10,5 kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Je tady nehoda 3 osobních aut a neprůjezdný levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného 3. alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Je před námi 14. hodina odpolední, sní na Rádiu Praha taky Vašek Miller se zprávami. Vašku, vítám tě, ahoj.
1: Díky, Vláďo, a hezké odpoledne. Vláda se v tomto týdnu vrátí k regulaci ceny benzínu a nafty. Univerzita Karlova chce přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Pomocí má nový program spolufinancovaný soukromou nadací. Maďarská prokuratura může vyšetřovat premiéra Maďara kvůli podezření z krádeže. Parlament ho zbavil imunity. Zítra bude v Praze převážně jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k ním přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 korun na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daně na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv je už teď napjatá. Opatření by ji podle mluvčího asociace Václava Louly mohlo ještě zhoršit.
3: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnané s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
1: Opatření budou zatím platit do konce října. Vláda také rozhodla o uvalení mimořádné sektorové daně na rafinerie. Uplatňovat se bude v letošním a příštím roce. 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. Nabízí to nový program, který má do Česka přivést zkušené vědecké osobnosti ze zahraničí. Vědci se můžou přihlašovat do 9. listopadu. Nabídka má konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí, říká mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.
4: Vedle nabídky finančního ohodnocení chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin a možnost vybudovat výzkumný tým.
1: Program spolufinancuje nadace The Kellner Family Foundation. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bacala Foundation. Dělníci obnovili prostranství před fakultní základní školou Trávničkova ve Stodůlkách, vyměnili lavičky a dlažbu, včetně kamenné mozaiky. Opravili také schodiště a okolí stromů. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové městská část za práce zaplatila 2 miliony korun.
5: Práce zahrnovaly také instalaci nového betonového žlabu nad schodištěm pro efektivní odvodnění, úpravu okolního terénu a demontáž zábradlí, které dostalo nový ochranný nátěr.
1: Maďarský parlament zbavil premiéra Petra Maďara poslanecké imunity. Prokurátor ho chce stíhat kvůli incidentu v budapešském klubu před 2 lety. Maďar tam vzal telefon muži, který si ho natáčel, a později přístroj hodil do Dunaje. Premiér sám poslance vyzval, aby mu imunitu odebrali. Postup prokuratury ale označuje za účelový.
6: Premiér Maďar před poslanci řekl, že žádný trestný čin nespáchal. Vyšetřování se ale bránit nechce.
7: Je jedno, jestli jde o dělníka v továrně, poslance nebo třeba premiéra. Před zákonem je odpovědný každý.
6: Vyšetřovatelé považují Maďárovo jednání z roku 2024 za krádež mimo jiné, protože si telefon nějakou dobu nechal u sebe, než ho hodil do Dunaje. Maďarský premiér prokuratuře zároveň vyčítá, že jeho případ účelově staví vedle miliardových korupčních kauz 2 bývalých ministrů Orbánovy vlády. Imunity parlament zbavil i je. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Cyklista Matias Vacek si v posledním závodě na světovém šampionátu v Montrealu při pádu zlomil nos. To může českého jezdce připravit o účast na mistrovství Evropy, které začne v sobotu v Lublani. O jeho startu rozhodnou další vyšetření, informoval o tom cyklistický svaz. Zítra bude v Praze převážně jasno, noční a ranní teploty 10 až 8 stupňů, nejvyšší denní 22 až 24. Slabý během dne místy mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice. Komplikací je tam v Praze a okolí poměrně dost. Například v Bořivojově ulici u křižovatky s Lipanskou. Dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda je také v Českomoravské u křižovatky s ulicí Na rozcestí. Tady se střetlo nákladní auto s osobním. Problémy v podobě nehody zůstávají i ve Vilznově ulici směrem na Holešovice, tedy z centra za budovou hlavního nádraží. Tady se střetla dvě osobní auta. A stále si dávejte pozor i na nehodu, která je hlášena z ulice Národní, a to konkrétně u křižovatky s Divadelní. Tramvaj tam srazila chodce. Nehoda je tedy stále v šetření. Připomínám komplikace na dálnici D1, 33. kilometr ve směru do Prahy. Tady máme hlášenou nehodu dvou osobních aut a neprůjezdný pravý jízdní pruh. D1, 29. kilometr ve směru na Prahu, tady se pohybují lidé na vozovce. D8, problém zůstává na 23. kilometru ve směru do Prahy, je tam nehoda, na místo už míří policisté. A ještě připomínám D10, 10.5. kilometr ve směru z Prahy na Turnov. I tady je nehoda, tentokrát tří osobních aut a neprůjezdný je levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Před bezmála 6 minutami odbyla 14. hodina a poslední zářijové pondělí pokračuje. V odpolední Praze vám v příštích minutách nabídneme další jména ze světa hudby. Budou to třeba Imagine Dragons. Nebo Leony. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.

14 hodin 15 minut, s vámi je Rádio Praha, přejeme pěkný a taky sváteční pondělní den. Připomínám, že pokud dnes vyrazíte na Prosek, tak vás tam čeká svatováclavská pouť, tradiční podzimní slavnost vrcholí právě dnes za kostelem svatého Václava.

0: Součástí je i historická scéna, skejklíři a dobovými řemesly, pro děti hraje Sváťovo dividlo a odpolední program na hlavním pódiu ovládne od 16 hodin, tedy zhruba za hodinu a tři čtvrtě, kapela Olympic. Další zajímavé tipy pro vás máme na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
2: Za zdmi Klementina se ukrývá několik století pražské historie. Klementinum v centru Prahy je po Pražském hradě druhým nejrozsáhlejším historickým komplexem ve městě. Rozkládá se na ploše více než 2 hektarů a jeho historie sahá až do 16. století. Najdete tu slavnou barokní knihovnu, astronomickou věž i místo, kde se už více než 250 let sleduje počasí. Klementinum původně sloužilo jezuitům a svého času patřilo dokonce mezi největší jezuitské koleje na světě. Dnes je ale hlavně jedním z nejkrásnějších míst staré Prahy.
1: Praha je nej.
0: No a sledujeme aktuální situaci na silnicích. Komplikací je opravdu celá řada, například v Čiklově ulici u křižovatky s ulicí Petra Reska. Tady je propadlá vozovka, v místě je vedený kyvadlový provoz jedním místním pruhem. Pozor také v Českomoravské ulici ve směru na Harfu u křižovatky s ulicí Na rozcestí se srazilo nákladní auto s osobním. Pozor taky na Dvořákově nábřeží u křižovatky s ulicí Kozí se srazilo osobní auto a cyklista. Problémy zůstávají ve Vilznově ulici ve směru na Holešovice, ve směru z centra tedy. Za budovou hlavního nádraží havarovala 2 osobní auta. V Pobřežní ulici u křižovatky s ulicí Prvního pluku je nehoda 2 osobních aut. No stále zůstávají problémy v Národní ulici u křižovatky s Divadelní, kde tramvaj před časem srazila chodce. Pozor také na dálnici D1. Na 33. kilometru ve směru do Prahy dejte pozor na nehodu 2 osobních aut a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Problémy zůstávají i na D8, a to na 23. kilometru ve směru do Prahy. Tady je nehoda a na místo míří policisté. A ještě D10, 10.5. kilometr ve směru z Prahy na Turnov. I tady máme hlášenu nehodu, tentokrát 3 osobních aut a neprůjezdný levý jízdní pruh. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Scrollujete? Jen si klidně scrollujete.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Marek Ztracený se právě našel na Rádiu Praha a obul si mé boty. Tak Marku, díky. Teď už je tady Vašek Miller a zprávy v 14:30.
1: Dobré odpoledne. Většina sestavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Českému rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 ze 630 vrtů. Cenu Václava Havla za letošní rok získala íránská právnička Nasrin Sotoudiová. Oznámilo to parlamentní shromáždění Rady Evropy, které ocenění uděluje. Advokátka Sotoudiová v Íránu zastupovala aktivisty, novináře i děti ohrožené trestem smrti. Dlouhodobě se také zasazovala o zrušení povinného nošení hidžábu a trestu smrti. Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžké zranění, další 3 lehké. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili ho z ublížení na zdraví z nedbalosti. Evropská unie uvalila sankce vůči 10 lidem a 17 subjektům kvůli nezákonným deportacím dětí z Ukrajiny do Ruska. Na seznamu jsou mimo jiné organizace zodpovědné za dětské a sportovní tábory v Rusku a na okupovaných územích na Ukrajině. Lidem, které Rada EU přidala na unijní sankční seznam, zmrazila 27 finanční aktiva a nesmějí cestovat na území 27. Zítra bude převážně jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A vracíme se na silnice. Tam je situace poměrně vážná, protože máme hned několik dopravních nehod v pražských ulicích, například v Čiklově ulici u křižovatky s ulicí Petra Reska. Tady je propadlá vozovka a v místě je vedený kyvadlový provoz jedním místním pruhem. Pozor také v Českomoravské ve směru na Harfu u křižovatky s ulicí Na rozcestí. Srazilo se tady nákladní auto s osobním. 2 osobní auta po nehodě jsou ve Vilznově ulici směrem na Holešovice, tady z centra za budovou hlavního nádraží. 2 osobní auta havarovala také v Pobřežní ulici u křižovatky s ulicí Prvního ploku. A v Národní u křižovatky s Divadelní vyšetřují nehodu tramvaje a chodce. Pozor také stále na dálnici D1 na 33. kilometru ve směru do Prahy. Dejte pozor na nehodu 2 osobních vozidel. Neprojedete pravým jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
7: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je po 14:30 a ve sváteční pondělní odpolední Praze jedeme dál. S Petrem Jungmanem se třeba ohlédneme do historie dnešního data, tedy 28. zářijového dne, to už za pár minut. A svůj hit přidá Taylor Swift. A taky Teddy Swims. Ať je vám s námi nejlépe.
3: Odpolední Praha.
6: A Vláďa Maloší.
8: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me?

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 28. září, státní svátek. Připomínáme si Den české státnosti. Nejspíš v roce 935 byl bratrem Boleslavem zavražděn přemyslovský kníže Václav, český světec. A v roce 995 Boleslavův syn Boleslav II. Pobožný dobyl Libici nad Cidlinou a nechal vyvraždit konkurenční rod Slavníkovců. Tím se zasadil o zachování celistvosti a o politické sjednocení českého státu. Svátek mají dneska Václav a Venuše. Tady je Petr Jungmann. První sjezd českých socialistických dělníků, takzvaný Svatováslavský sjezd, se konal v Praze před 150 lety v roce 1876. Rozehnala ho policie. Dostihové závodiště ve Velké Chuchli své brány otevřelo poprvé před 120 lety v roce 1906. Zoologická zahrada v Troji se poprvé Pražanům otevřela před 95 lety v roce 1931. Po Liberecké a Plzeňské je třetí nejstarší v České republice, dnes ale největší. Zakladatelem a prvním ředitelem byl český ornitolog Jiří Janda. Stanné právo vyhlásil před 85 lety v roce 1941 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Den po svém nástupu do Prahy.
4: Vyhlašuji na ochranu zájmu říše s účinností od 28. září 1941 na území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný.
3: Odvoláno bylo až 20. ledna 1942. Před 35 lety, to je v roce 1991, nabyl účinnosti zákon o zřízení Univerzity Jihočeské v Českých Budějovicích, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity v Ostravě a Západočeské univerzity v Plzni. Před 10 lety výzkum česko-polské expedice potvrdil, že hranická propast na Přerovsku je s hloubkou 404 metry nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Později bylo potvrzeno, že hloubka propasti je dokonce 519,5 metru. Z toho 450 metrů obsahuje mokrá část.
5: Paní Soutlova s dcerou Drobienou.
3: Před 95 lety se ve Zlíně narodil populární český herec 60. a 70. let.
6: Nevím, veličenstvo, celou cestu jsem držel výklad o vybraném chování a jak jsme jeli kolem lesa, urození pánové najednou nikde.
3: Jan Libíček dožil se jen 42 a já přeju hezký sváteční den.
7: No, na silnicích to až zas takový svátek není. Buďte velice opatrní, protože máme hned několik dopravních nehod, například v Českomoravské ulici v Praze ve směru na Harfu. U křižovatky s ulicí Na rozcestí je nehoda nákladního auta s osobním. V Vilznově ulici směrem na Holešovice, tedy ve směru z centra za budovou hlavního nádraží, havarovala dvě osobní auta. A nehoda dvou osobních aut je také v Pobřežní ulici u křižovatky s ulicí Prvního pluku nebo v Bořivojově u křižovatky s Lipanskou. I tam projíždějte opatrně. Pozor také v Čiklově ulici u křižovatky s ulicí Petra Reska. Je tam propadlá vozovka a v místě vede kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. A připojím ještě D1, 33. kilometr ve směru do Prahy. Tady je hlášena nehoda dvou osobních aut a neprojedete pravým jízdním pruhem. Dobře dojeďte.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
10: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: 15. hodina je tady na Rádiu Praha, také další zprávy a Václav Miller ve studiu. Vašku, jsem rád, že jsi tady.
1: Díky, Vláďo, a hezké odpoledne. Voda z oblasti oddelena, voda zatím není plná. Pitná odstavené vrty pořád obsahují velké množství olova. Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy oslavit Den české státnosti a uctít památku svatého Václava. Ruský rychlostní dron zasáhl Akademii věd v Kyjevě. Zítra bude převážně jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Většina zastavených vrtů v oblasti oddolena voda stále obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Českému rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentraci olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 z 630 vrtů. Kdy bude voda bezpečná, zatím není jasné. Několik obcí na severu Prahy do té doby musí využívat přistavené cisterny, vysvětluje Soukup.
3: Sledujeme trendy, jak se nám vyvíjí znečištění v různých oblastech a mohutně odkalujeme, čistíme komory vodojemů, snažíme se té kontaminované vody zbavit. V současné době je voda nepitná.
1: Příčina znečištění podle Soukupa zatím není jasná. Vodárny už ale podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Dřevěné Pexeso a další interaktivní prvky, především pro děti, nově přibyly na naučné stezce v Radotíně. Městská část obnovila některé informační tabule a přidala víc laviček. V lesní části je i takzvaný dendrofon. Lidé se u něj dozví, jak při poklepání zní různé druhy dřeva. Podle tajemníka Prahy 16 Pavla Jiráska radnice za obnovu zaplatila téměř 500 000 korun.
4: Zaměřili jsme se na děti nebo na ty menší návštěvníky, takže je tam řada interaktivních prvků. Pokud si návštěvníci stáhnou aplikaci, tak díky ní ta zvířata, ti ptáci, kteří jsou na těch obrázcích, tak budou i promlouvat.
1: Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
5: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
6: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
5: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
7: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
5: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: Rusko celý den útočí proudovými drony na Kyjev. Jeden z nich zasáhl budovu Národní akademie věd, která je v plamenech. Úřady informovaly o jedné mrtvé ženě a několika zraněných.
8: Kyjevské sociální sítě zaplavily záběry hořící historické budovy Akademie věd v centru Kyjeva a lidí v oknech, jak se pokoušejí zachránit. Nedaleko od akademie se nachází německé velvyslanectví, které ale poškozeno nebylo. Úřady v Brovarech u Kyjeva informovaly, že v důsledku ruského útoku došlo k úniku čpavku a vyzvali obyvatele, aby neotevírali okna. Nejméně 3 mrtvé a asi 15 zraněných si vyžádal ruský útok na centrum Dnipra, kde dron narazil do velké kancelářské budovy. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Fotbalista Lionel Messi dal už 21. branku v aktuální sezóně Major League Soccer. Argentinec tak protáhl svou gólovou sérii v nejvyšší americké soutěži na 3 duely. Jeho Inter Miami ale i tak prohrál v Columbusu 1-2 a už 5 zápasů čeká na vítězství. Zítra bude v Praze převážně jasno, noční a ranní teploty 10 až 8 stupňů, nejvyšší denní 22 až 24 stupňů. Slabý během dne místy mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na Rádiu Praha pro vás stále sledujeme aktuální situaci v Praze a okolí. Začneme pražskými ulicemi, kde máme dopravní nehody, například Sokolovská u křižovatky s Březinovou. Tady zasahují složky integrovaného záchranného systému u nehody tramvaje a osobního auta. Pozor také v Českomoravské u křižovatky s ulicí Na rozcestí. Jedná se o Českomoravskou ve směru na Harfu. Havarovala tady pardon, havarovala tady dvě auta, nákladní s osobním. Problémy jsou také v Pobřežní ulici u křižovatky s ulicí prvního pluku, tady havarovala dvě osobní vozidla, a ještě Bořivojová ulice u křižovatky s Lipanskou, kde je nehoda dvou osobních aut. Opatrně také v Čiklově ulici u křižovatky s ulicí Petra Reska je propadlá vozovka a kyvadlový provoz je tady vedený jedním jízdním pruhem. Pražský okruh, 12. kilometr ve směru k dálnici D1. Dejte pozor, je tady odstavené porouchané auto. Dobře dojeďte.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 15 hodin 6 minut a dnešní pondělní odpolední Praha pokračuje dál. Patří k ní datum 28. září, za chvíli taky Rag & Bone Man. Je Martin Garrix s Edem Sheeranem. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám skvělý den i poslech.

0: Je po čtvrt na čtyři, pěkné pondělní odpoledne na Rádiu Praha. Další kolo hlasování do vinylu je za námi, tentokrát o vaše hlasy bojovali opravdové veličiny světové hudby Nick Cave a proti němu Leonard Cohen. Jako vždy jste hlasovali do pondělního poledne na našem Facebooku facebook.com/radio.praha. No a v této chvíli už je tedy rozhodnuto a je jasné, že dnes uslyšíte Nicka Cavea a jeho album Murder Ballads. Vinyl startuje na Rádiu Praha už dnes po zprávách v 21 hodin. A zítra začne další hlasování a v něm dva rockbandy. Angličtí Muse nebo američtí Faith No More. Tak sledujte náš Facebook a díky za vaše hlasy. Praha žije hudbou. No a nevynecháme ani aktuální dopravní informace, protože na silnicích je komplikací celá řada, například v Sokolovské ulici v Praze u křižovatky s Březinovou, tady se srazila tramvaj s osobním autem, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Pozor také v Českomoravské u křižovatky s ulicí Na rozcestí je nehoda nákladního auta s osobním, jedná se o Českomoravskou směrem na Harfu a v místě neprojedete pravým jízdním pruhem. V Pobřežní ulici u křižovatky s ulicí prvního pluku havarovala dvě osobní auta a v Bořivojově u křižovatky s Lipanskou je také nehoda dvou osobních aut. Doplním ještě Čiklovu ulici, kde máme problém u křižovatky s ulicí Petra Reska. Je tady propadlá vozovka a místem se projíždí kyvadlově jedním jízdním pruhem. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.
3: Dvě horké novinky zcela ovládly nejnovější vydání chartu Rádia Praha. Pátý je tedy Swims, Break Up in Reverse. Čtyřkou jsou Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Trojku udrželi Patrik, Malý a Sebastian, 2005. A teď novinky. Martin Garrix s Edem Sheeranem vlétli rovnou na druhé místo s hitem Repeat It. A jednička. Bezkonkurenčně první je ta nejlepší novinka Miley Cyrus a Bass Persuades. Celé pořadí hlasování a další info u nás na webu
4: praha.rozhlas.cz.
3: Komu dáte hlas tentokrát?

0: slov.
1: Je půl čtvrté a na rádiu Praha čas na další zprávy, které přináší Václav Miller.
2: U pražského letiště začala o víkendu třetí etapa rekonstrukce mimoúroňové křižovatky Aviatické a Lipské ulice, což znamená nová dopravní omezení. Dotknou se nejvíc obyvatel Tuchoměřic a okolí. Stavební práce potrvají do konce listopadu. Příjezd k letišti ve směru z centra je v této fázi stavby umožněn obnovenou nájezdou rampou a s možností odbočení na Tuchoměřice. Zájemci si dnes můžou prohlédnout sídlo úřadu vlády České republiky. Den otevřených dveří ve Strakově akademii potrvá do 17 hodin. Komentované prohlídky s průvodcem začínají každých 15 minut. Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos má udělit 14. Ocenění každoročně získávají například vědci, umělci, sportovci nebo další veřejně činné osobnosti. Rusko podle Kai Kalasové plánuje v Evropě další sabotáže. Šéfka unijní diplomacie to řekla s odvoláním na zpravodajské informace. Podle Kalasová je cílem sabotáží ze strany Ruska hlavně rozdělovat evropskou společnost ohledně pomoci pro Kyjev. Situace na Ukrajině je taky tématem dnešního jednání ministrů obrany v Bruselu. Zítra bude v Praze převážně jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A na co byste si měli dát pozor na silnicích? Jsou to nehody, kterých máme hned několik v pražských ulicích, například v Sokolovské. U křižovatky s Březinovou se srazila tramvaj s osobním autem. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. V Českomoravské ve směru na Harfu dejte pozor u křižovatky s ulicí Na rozcestí. Havarovalo tady nákladní auto s osobním a v místě neprojedete pravým jízdním pruhem. Čiklova ulice, tady nemáme nehodu, ale je tady jiný problém. U křižovatky s ulicí Petra Reska je propadlá vozovka. V místě je vedený kyvadlový provoz jedním místním pruhem. Nehoda je v Pobřežní ulici u křižovatky s ulicí Prvního pluku. Havarovala tady dvě osobní auta. A nehoda dvou osobních aut je také v Bořivojově ulici u křižovatky s Lipanskou. I v tomto místě projíždějte se zvýšenou opatrností. A přejeme vám šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubila Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor. Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
1: Teď máme 4 minuty po půl čtvrté. Hezké pondělní odpoledne vám všem. Do pražských ulic vyjede do konce letošního roku 25 nových sanitek pražské záchranné služby. Nahradí některá stárnoucí auta záchranářů. Podrobnosti uslyšíte už za okamžik. A v odpolední Praze nabídne svou muziku skupina Opět a Radeček.
6: Dokud na
1: nebo Michal Schulte. Příjemný poslech.

0: 3:15 a na Rádiu Praha jedeme dál. Pražští záchranáři mají 25 nových sanitek. Proti starším vozům jsou menší a lépe se hodí do městského provozu. Za jedno auto zaplatila Praha necelých 4,5 milionu korun. Na přelomu letošního a příštího roku jich mají záchranáři získat ještě dalších 25.
1: V první řadě uvidíte to, že jiné aranžma zdravotnických batohů, aby se daly vyndavat jak zevnitř z vozu, tak pochopitelně zvenku.
2: Popisuje nový typ sanitky Ilja Chocholouš, náměstek ředitele sekce operačního řízení krizové připravenosti a dopravy Pražské záchranné služby.
1: Třeba nástupní madla byla vymyšlena tak, aby i menší osoby dokázaly vystoupit do toho auta. Nosítka jsou opatřena takovým hlavovým polštářem, který umožňuje velmi dokonalou imobilizaci pacientů s těžkým poraněním hlavy nebo krční páteře.
2: Loni získali pražští záchranáři 25 aut stejného typu.
1: Koncepce toho auta od samého začátku je zcela ekvivalentní s tím box type vozidlem, s tou krabicí. V podstatě všechno, co se vejde do toho velkého vozidla, tak má svoje místo i v tomhletom výrazně menším.
2: Dodal náměstek ředitele Ilja Chocholouš. Sanity mají také lepší klimatizace, které udrží léky ve stálé teplotě. Od starších aut se podle ředitele záchranné služby Petra Koloucha nové vozy liší i technickým provedením ambulantního prostoru.
3: Díky hustotě provozu jsme přešli z kombinace vůz a nástavba, což byly ty prostorné, jak jsme říkali, krabice, na kompaktní vozy, to znamená, děláme ve stavby. Tam jsme museli změnit ergonomii vnitřního uložení těch všech našich přístrojů.
2: Celkem dostanou pražští záchranáři 50 těchto nových aut. Město za ně zaplatí více než 223 milionů korun.
3: Veškeré výjezdové stanoviště, která v Praze jsou, tak si šahnou na nové vozy, tak abychom mohli vyřazovat po těch 6 letech a po nejetí 300 tisíc kilometrů, kdy ještě ty náklady na servis jsou efektivní.
2: Sanitky musí záchranáři ještě dovybavit a otestovat v terénu. Používat je začnou na konci letošního roku. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
0: A sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V pražských ulicích máme hned několik dopravních nehod. Stále je problém v Sokolovské u křižovatky s Březinovou. Havarovala tady tramvaj a osobní auto. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Pozor si dejte také v Českomoravské ulici ve směru na Harfu. U křižovatky s ulicí Na rozcestí havarovalo nákladní auto s osobním. V místě po nehodě neprojedete pravým jízdním pruhem. V Pobřežní ulici je nehoda u křižovatky s ulicí Prvního pluku. Havarovala tady dvě osobní vozidla. A nehoda dvou osobních vozidel je taky v ulici Bořivojová u křižovatky s Lipanskou. Připojím ještě Čiklovu ulici u křižovatky s ulicí Petra Reska. Tady je propadlá vozovka, v místě je vedený kyvadlový provoz jedním místním pruhem. A ještě D8 mezi 23. a 22. půltým kilometrem ve směru do Prahy. Dejte pozor, je tady nehoda a místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh a krajnice. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Před námi je 16. hodina odpolední, na rádiu Praha taky další zprávy a ve studiu taky Vašek Miller. Ahoj.
1: Hezké odpoledne. Vláda bude znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Opatření začnou platit ve čtvrtek. Referendum ve velkých přílepech u Prahy rozhodne o postoji obce k výstavbě nové silnice. Britská policie vyslýchá pětici podezřelých z plánování teroristického útoku na leteckou vojenskou základnu. Zítra bude převážně jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Kvůli stále rostoucím cenám budou marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Sníží se také spotřební daň na naftu. A ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzínu a nafty. Vláda také rozhodla o zavedení sektorové daně na rafinerie. Ta bude platit v letošním a příštím roce. O opatřeních rozhodla vláda minulý týden. Zatím budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO platit do konce října.
3: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
1: Podle opozice plošná opatření pomáhají i lidem, kteří to nepotřebují, a to na úkor státního rozpočtu. Zdanění rafinerií navíc podle nich může vést k vyšším cenám. Ve velkých přílepech u Prahy se současně s komunálními volbami bude konat referendum o stavbě přeložky silnice 2/240. Ta má propojit dálnice D7 a D8 a má na ní navázat obchvat obce. O silnici už lidé jednou hlasovali v roce 2017.
4: Před 9 lety obyvatelé Velkých Přílep rozhodli, že s výstavbou silnice nesouhlasí. Radnice chce nyní zjistit, jestli má ke stavbě negativní postoj zachovat. Dopravní situace v centru obce se podle jejího vedení výrazně zhoršila a je proto potřeba ji řešit. Referendum se uskuteční spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Pražská zoo si dnes připomíná 95. výročí od svého otevření. Návštěvníci se budou moci na jeden den symbolicky přenést do 30. let minulého století. Zahradou projedou historická vozidla, dorazí kameloti s dobovými novinami a zahraje swingová kapela. Součástí oslav bude taky představení novinek nebo vernisáž výstavy, říká mluvčí trojské zoo Filip Mašek.
5: Taky jsme přichystali speciální komentovaná krmení u těch zvířat, která právě stála u počátku zoo Praha. To znamená třeba u lvů, vlků nebo slonů. Každý návštěvník, který v pondělí dorazí v dobovém outfitu, dostane od nás drobný dárek.
1: Britská policie začala s výslechy 5 mužů zadržených u vojenské základny Fairford. Ve vazbě jsou od včerejška kvůli podezření z plánování teroristického útoku. Vyšetřování vede protiteroristická jednotka britské policie.
6: Na dodávky upozornila policie jedna z farmářek, když se vracela z večírku domů. Trojice bílých aut byla podle ní podezřele zaparkovaná poblíž vojenské základny a nepatřila nikomu z místních. Po příjezdu farmářky se navíc muži dali na útěk. Policie je do několika minut zadržela a vozidla prozkoumal speciální robot na zneškodňování výbušnin. Okolí zůstává zavřené a hlídané maskovanými ozbrojenými muži. Evakuovaní obyvatelé Welfordu se nesmí vrátit domů. Vojenská základna ve Fairfordu zůstává na nejvyšším stupni pohotovosti. Letiště se svolením britské vlády používají americké bombardéry k zasahování cílů v Iránu. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Fotbalistům Španělska před dalšími zápasy Ligy národů, včetně duelu s Českem, připojí obránce Robin Lenormand. 29-letý bek Atletika Madrid nahradí Erika Garciu z Barcelony, který si při rozcvičení před sobotním utkání v Anglii poranil koleno. Úřadující mistři světa budou hostit českou reprezentaci tuto sobotu 3. října v Ovědu. A zítra bude převážně jasno, noční a ranní teploty 10 až 8 stupňů, nejvyšší denní 22 až 24. Slabý během dne místy mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. V Sokolovské ulici v Praze je stále problém, a to u křižovatky s Březinovou. Střetla se tady tramvaj a osobní auto, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Problémy zůstávají také v Českomoravské, a to ve směru na Harfu. U křižovatky s ulicí Na rozcestí havarovalo nákladní auto s osobním. V místě kvůli nehodě neprojedete pravým místním pruhem. Pozor také v Pobřežní ulici u křižovatky s ulicí Prvního pluku. Havarovala tady dvě osobní auta. Ve finále šetření už je nehoda v Bořivojově ulici nedaleko křižovatky s Lipanskou. Havarovala dvě osobní auta. Tady už by každým okamžikem mělo být vše minulostí. Projíždějte ale zatím stále opatrně. A opatrně i v Čiklově ulici u křižovatky s ulicí Petra Reska. Propadla se tady vozovka a kyvadlový provoz je tady vedený jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Nádherné odpoledne, máme 5 minut po 16. hodině a za okamžik přidá v odpolední Praze svůj hit taky Nico Santos. I kapela Coldplay. Pohodový poslech vám přeje Vláďa Maloší.
7: Odpolední Praha.

Tak tohle byly Coldplay na rádiu Praha, za chvíli je vystřídá kapela MiG-21. Ale ještě než se tak stane, tak připomínám, že Praha je dnes na den české státnosti opět plná zajímavých akcí. Třeba takové svatováclavské velebení probíhá od 13 hodin v parku na Jezerce. Park v Praze 4 se proměnil v historické rejdiště s rytířskými souboji. Součástí je taky oblíbený hudební projekt Kašpárek v rohlíku i Loutková divadla. Vstup na akci je zdarma, no a další inspiraci

0: najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Situace se malinko zlepšila, co se týče dopravních nehod. Stále jsou komplikace v Sokolovské ulici u křižovatky s Březinovou. Tady máme hlášený problém v podobě nehody tramvaje a osobního auta. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte proto velice opatrně. No a opatrně také v Čiklově ulici u křižovatky s ulicí Petra Reska. Je tady propadlá vozovka a provoz je vedený kyvadlově jedním jízdním pruhem. Ještě připomínám problémy v pražských ulicích, například v Počernické ulici v Praze 10. Probíhají tady stavební práce. Mezi křižovatkami ulic Hřibská a Dřevčická je provoz převedený do protisměru ve zúžených jízdních pruzích. A práce v tomto místě potrvají do 10. října. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Martina Pártlová dospívala na Rádiu Praha. Je teď 5:30, čas na další zprávy a ve studiu Václav Miller.
1: Většina sestavených vrtů v oblasti Odolena voda pořád obsahuje nadlimitní množství olova. Hodnoty využívané vody jsou v pořádku. Českému rozhlasu to řekl technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Vysokou koncentrací olova zjistila vodárna ve čtvrtek v 16 ze 630 vrtů. Cenu Václava Havla za letošní rok získala íránská právnička Nasrin Sotoudehová. Oznámilo to parlamentní shromáždění Rady Evropy, které ocenění uděluje. Advokátka Sotoudehová v Íránu zastupovala aktivisty, novináře i děti ohrožené trestem smrti. Dlouhodobě se taky zasazovala o zrušení povinného nošení hidžábu a trestu smrti. Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžké zranění, další 3 lehké. Všechny zraněné záchranáři přivezli do nemocnice. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili ho z ublížení na zdraví z nedbalosti. Evropská unie uvalila sankce vůči 10 lidem a 17 subjektům kvůli nezákonným deportacím dětí z Ukrajiny do Ruska. Na seznamu jsou mimo jiné organizace zodpovědné za dětské a sportovní tábory v Rusku a na okupovaných územích na Ukrajině. Lidem, které Rada EU přidala na unijní sankční seznam, zmrazila 27 finanční aktiva a nesmějí cestovat na území 27. A zítra bude v Praze převážně jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už opět aktuální dopravní informace. Připomínám Sokolovskou ulici v Praze, kde máme stále dopravní nehodu. Stala se u křižovatky s Březinovou. Tramvaj se tady střetla s osobním autem. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. V Čiklově ulici u křižovatky s ulicí Petra Reska je propadlá vozovka. Kyvadlový provoz je tam vedený jedním jízdním pruhem. Pozor také na dálnici D1 na 24. až 25. kilometru ve směru na Brno je silný provoz a asi v délce 1 kilometru. Problémy jsou také na dálnici D1 mezi 41. a 5. a 25. a 5. kilometrem v opačném směru, tedy ve směru na Prahu. Tvoří se tady kolona vozidel, nesouvislá kolona je před omezením, zdržení je zhruba 25 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je 4:30 a s vámi stále pondělní odpolední Praha. Za okamžik s několika tipy pro volný čas. No a k tomu zaspívá Anastasia. A také Adonis. Přeji vám dobrý poslech.

0: Už za necelou minutu bude 4:45, v pondělní odpolední Praze teď pro vás máme pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: V kongresovém centru na Vyšehradě vás v úterý čeká neobvyklé spojení popu a symfonické hudby. Český zpěvák Ben Kristoval tam představí své největší hity v nových orchestrálních aranžích. Jeho energické skladby doprovodí velký symfonický orchestr, který jim dodá úplně nový zvuk. Těšit se můžete na propojení moderního popu, R&B, hip-hopu a bohatého orchestrálního zvuku. I takový bude speciální večer, koncert Bena Kristova v kongresovém centru. A startuje týden knihoven, který po celé republice nabídne nejrůznější akce pro milovníky knih a čtení. V Praze se můžete třeba ve Velkém mlýně v Libni dozvědět, jak se digitalizují historické knihy, noviny nebo staré nahrávky. Na nádraží Holešovice se zase tramvajová zastávka promění na zastávku knižní, kde bude slam poetry, autorská čtení nebo hudba. No a jestli máte doma knihy, ke kterým se už nevracíte, můžete je na vybraných pobočkách městské knihovny vyměnit za jiné. A příjemné zážitky nejen s knihou, ale i s rádiem přeje Jirka Šteffel a Rádio Praha.
0: No a podíváme se ještě na silnice. Za poslední minuty se stav příliš nezměnil. Komplikace zůstávají v Praze, a to třeba kvůli nehodě v Sokolovské ulici u křižovatky s Březinovou. Se tam střetla tramvaj s osobním autem. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte proto velmi opatrně. Opatrně také v Čiklově ulici u křižovatky s ulicí Petra Reska. Tady je propadlá vozovka a místem se projíždí kivadlově jedním jízdním pruhem. Opatrně, pokud se blížíte ku Praze po dálnici D1, mezi 41. a 5. a 25. a 5. kilometrem ve směru na Prahu se tvoří kolony vozidel. Nesouvislá kolona, pomalu jedoucí kolona je před omezením a zdržení je zhruba na 25 minut. A připojím ještě ulici Jana Želivského v Praze 3. U křižovatky s Biskupcovou probíhají práce na plynovém potrubí, kvůli tomu je v místě neprůjezdný pravý jízdní pruh, a to ještě během dnešního dne. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je 17 hodin, přejeme krásné pozdní odpoledne na Rádiu Praha i se zprávami, které přináší Václav Miller.
1: Hezké odpoledne. Až 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. V Praze začíná festival vědecko-fantastických filmů Futuregate. Silná bouře na východním pobřeží Spojených států zabila nejméně jednoho člověka. Desítky tisíc domácností jsou bez proudu a v Praze bude zítra převážně jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Univerzita Karlova chce přilákat do Česka špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim i peníze na výzkum a vlastní vědecký tým. V prvním kole univerzita vybere 2 vědce. Každému nabídne zatím 5leté působení na univerzitě a 8 milionů korun na první 3 roky. Do programu se můžou vědci ze všech oborů přihlašovat do 9. listopadu. Pokračuje Tereza Bušková, výkonná ředitelka nadace The Kellner Family Foundation, která program spolufinancuje.
3: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost a vlastně jsou schopni se tady zasíťovat a přenést tady tu zahraniční zkušenost na svoje pracoviště.
1: Podobně láká experty i České vysoké učení technické ve spolupráci s Bacala Foundation. Začíná festival sci-fi filmu Futuregate. Na pražskou část programu dorazí také režisér snímku ze světa Star Treku Nicholas Meyer a Oscarový režisér Joe Walker.
4: Americký střihač Joe Walker spolupracoval třeba na trilogii Duna nebo pokračování sci-fi filmu Blade Runner 2049.
5: Joe Walker usedne i ve festivalové porotě a uvede právě filmy jako Blade Runner 2049 a Příchozí.
4: Popisuje jeden z pořadatelů festivalu Philip Schauer.
5: A druhou osobou je režisér kultovního Star Trek Nicholas Meyer.
4: Festival Futuregate zamíří z Prahy a Brna pak také do regionu. Za sci-fi filmy tak můžete vyrazit třeba i v Hradci Králové, Olomouci nebo Ústí nad Labem. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Novou sezónu pražského divadla X10 dnes zahájí premiéra inscenace Masakr v Paříži. Hra Christophera Marlowa zpracovává události Bartolomějské noci a jejich politické důsledky. Inscenace v režii Ondřeje Štefaňáka upozorňuje na nebezpečí náboženských konfliktů a polarizace společnosti. V hlavních rolích se představí Lucie Roznětínská anebo Anna Veselá. Východní pobřeží Spojených států od Severní Karolíny po Novou Anglii od pátku bičuje neobvykle silná zářijová bouře. Přináší vichřici přívalový déšť a záplavy na pobřeží. V New Yorku padající strom zabil zaměstnance městské bytové správy. Guvernérka jednoho ze zasažených států New Jersey varuje, že bouře ještě není u konce. We'll probably see another one tonight
6: and another one tomorrow morning. Guvernérka Mikey Sherrillová varovala, že ještě dnes hrozí poslední záplavy. Bouře nejvíc zasáhla okolí New Yorku a Long Islandu, kde vítr v nárazech dosáhl 130 km za hodinu. V neděli bylo bez proudu téměř 150 tisíc domácností a firem. Nyní se jejich počet snížil zhruba na pětinu. Ve státě Massachusetts místy napršelo přes 170 mm srážek, byly zrušeny stovky letů. Nyní bouře už slábne. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Cyklista Matias Vacek spadl v závěrečném závodě mistrovství světa v Montrealu, zlomil si nos a přivodil odřeniny. Český jezdec tak možná přijde o evropský šampionát, který začíná v sobotu v Lublani. Záležet bude na dalším vyšetření, jak řekl Vacek ve videu na sociálních sítích cyklistického svazu.
7: Cítil jsem se dobře, všechno šlo podle plánu. Bohužel pak na těch odkruzích tak došlo k pádu a bohužel jsem skončil v nemocnici. Navštívím odborníka a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
1: Závod nedokončili ani zbylí dva Češi, Jakub Otruba a Pavel Novák. Mistrem světa v silničním závodě se stal Američan Brandon McNulty, který vybojoval pro Spojené státy první medaili po 33 letech. A zítra bude v Praze převážně jasno, noční a ranní teploty 10 až 8 stupňů, nejvyšší denní 22 až 24. Slabý během dne místy mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: No a máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme v Praze v Čiklově ulici. Tam je stále problém u křižovatky s ulicí Petra Reska kvůli propadlé vozovce. V místě je vedený kyvadlový provoz jedním místním pruhem. Opatrně i na 26. kilometru D10. Ve směru na Prahu je tam nehoda dvou osobních aut a neprojedete levým jízdním pruhem. Dálnice D1 41. a půltý až 25. a půltý kilometr ve směru do Prahy. Tady se stále tvoří kolona vozidel, nesouvislá kolona pomalu jedoucí je před omezením a zdrží vás zhruba na 25 minut. A vidím tady čerstvou nehodu, a to v Novodvorské ulici. Je to nehoda konkrétně motocyklu a osobního auta. Zatím bez dalších podrobností, tak i v Novodvorské ulici buďte velice opatrní. Přejeme vám šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezký večer, máme 6 minut po 17. hodině a pondělní večerní Praha je s vámi i s tou nejlepší muzikou. Čeká nás třeba Sabrina Carpenter. Nebo skupina Jelen. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám nerušený poslech.

0: Tohle byly R.E.M. na Rádiu Praha, je krátce po 17:45. Další kolo hlasování do vinylu je za námi, tentokrát o vaše hlasy bojovali Nick Cave a proti němu Leonard Cohen. Jako vždy jste hlasovali do pondělního poledne, tedy do dnešního poledne, na našem Facebooku facebook.com/radio.praha. No a v této chvíli už je rozhodnuto a je jasné, že dnes uslyšíte díky vašim hlasům Nicka Cavea a jeho album Murder Ballads. Vinyl startuje na Rádiu Praha už dnes po zprávách v 21 hodin. A zítra začne další hlasování a v něm dva rockbandy. Angličtí Muse nebo američtí Faith No More. Tak sledujte náš Facebook a díky za vaše hlasy. Praha žije hudbou. No, stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme nehodou v Praze v Novodvorské ulici. Ta se stala u křižovatky s ulicí Nad Lesním divadlem. Havarovalo tady osobní auto a motocykl. Projíždějte velmi opatrně. Opatrně také v Čiklově ulici u křižovatky s ulicí Petra Ryska. Je tady propadlá vozovka a místem se projíždí Kevadlově jedním jízdním pruhem. Problémy zůstávají i na D10, a to na 26. kilometru ve směru do Prahy. Tady je nehoda dvou osobních aut a neprojedete levým jízdním pruhem. Připojím ještě dálnici D1 mezi 25.5. až 22.5. kilometrem ve směru do Prahy se pracuje na silnici. Vozovka je tady zúžená do dvou jízdních pruhů. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nemůžete přece zastavit dopravu.
3: Že nemůžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na koleji. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
5: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

Rádio Praha 107,1 FM.

0: Je téměř 17:30 a na Rádiu Praha myslíme na to, abyste měli dostatek informací. Další zprávy teď přináší Václav Miller.
1: U letiště Václava Havla začala o víkendu třetí etapa rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky Aviatické a Lipské ulice, což znamená nová dopravní omezení. Dotknou se nejvíce obyvatel Tuchoměřic a okolí. Stavební práce potrvají do konce listopadu. Příjezd k letišti ve směru z centra je v této fázi stavby umožněn obnovenou nájezdovou rampou s možností odbočení na Tuchoměřice. Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos má udělit 14. Ocenění každoročně získávají například vědci, umělci, sportovci nebo další veřejně činné osobnosti. Členové 27 by podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kalasové mohli Ukrajině posílat střely do amerických systémů protizdušné obrany Patriot. Kalasová řekla, že země by je Kyjevům poskytly ze svých zásob a potom si je nechali nahradit z unijní půjčky pro Ukrajinu. Argumentovala tím, že výroba těchto střel trvá a Ukrajinci je potřebují teď. Kosmické lodě Starship společnosti SpaceX krátce po vzletu do vesmíru selhal jeden ze 6 motorů. S odvoláním na mluvčího společnosti o tom informovala agentura Reuters. Loď pokračuje v původním plánu cesty. Na oběžné dráze má 6x obletět Zemi a vypustit několik satelitů firmy Starlink. A zítra bude v Praze převážně jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na silnicích poměrně stabilní situace, stále je problém v Novodvorské ulici v Praze u křižovatky s ulicí Nad Lesním divadlem. Dejte pozor, je tady nehoda, srazil se tady motocykl a osobní auto. Stále tady máme hlášené problémy. Ty zůstávají i v Čiklově ulici v Praze u křižovatky s ulicí Petra Reska. Je to kvůli propadlé vozovce, v místě je vedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Pozor i na D10, pokud se blížíte ku Praze, tak na 26. kilometru je nehoda dvou osobních aut, v místě neprojedete levým jízdním pruhem. A připojím i D1, 22. až 25. kilometr ve směru z Prahy na Brno. Tady se pracuje na silnici, vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu a v opačném směru, tedy ve směru na Prahu, máme problém na D1 mezi 25.5. až 22.5. kilometrem. Je tady vozovka zúžená na dva jízdní pruhy a také je to kvůli práci na silnici. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi moderní pop, silné melodie a pořádnou koncertní energii? Britský zpěvák Tom Gregory se vrací do Prahy. V rámci svého Dance With Me Tour 2026 dorazí do Rock Café a přiveze sebou kapelu, největší hity i úplně nové skladby z připravovaného třetího alba. Tom Gregory, pátek 2. října, Rock Café Praha. Více na rockcafe.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po 17:30 a pondělní večerní Praha pokračuje. Za pár minut pro vás budeme mít opět řidičskou abecedu, tedy rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A za okamžik se k nám přidají taky David Guetta, Terry Swims a Tones and I. A nechybí ani Alanis Morissette. Like rain, dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: 17 hodin 45 minut, s vámi je Rádio Praha, přejeme krásný pondělní a dnes taky sváteční den. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I v tomto týdnu vám nabízíme situace z provozu na silnicích, ve kterých se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou? Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
2: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
1: Co to ale znamená v praxi?
2: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, slow, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
1: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
2: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
1: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
2: Ty 2 vteřiny by měly pokryt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
0: No a zítra si v řidičské abecedě povíme o záchranářské uličce. A na silnicích zůstáváme, teď se podíváme na to, co komplikuje dopravu právě teď. Je to třeba problém v podobě nehody 2 osobních aut na sjezdu z ulice 5. května ve směru do centra na jižní spojku, směr Barandovský most. Projíždějte proto velmi opatrně. Nehoda 2 osobních aut je také na sjezdu z Branické na Modřanskou ve směru do centra. Komplikace máme také v Jordánské ulici v Praze u křižovatky s Čerlickou. Je tady se jedná o střet 2 osobních aut. No a připomínám taky problém v Čiklově ulici. U křižovatky s ulicí Petra Reska se propadla vozovka. Kyvadlový provoz je tady vedený jedním jízdním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Tak tady máme 18. hodinu, máme tady také Vaška Millera, ten si nepřišel jenom tak poklábosit, ale přináší zprávy na rádiu Praha v 18 hodin.
1: Hezký podvečer. Od čtvrtka začínají platit vládní opatření na regulaci cen pohonných hmot. Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy oslavit Den české státnosti a uctít památku svatého Václava. Zprostředkovatelé jednání mezi Spojenými státy a Íránem se zástupci obou zemí proberou íránský návrh na zastavení bojů. Zítra bude v Praze převážně jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Tento týden začne znovu platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od 1. října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jde o stejná opatření, která platila na jaře.
3: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
4: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
3: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
5: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru. Ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
3: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: Tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
6: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek. Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro. Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
7: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
6: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
1: A podrobnosti k tématu ještě uslyšíte po 18. hodině v pražském updateu. Prostředkovatelé mírových hovorů mezi Spojenými státy a Íránem budou s každou stranou zvlášť jednat o íránském návrhu na klid zbraní. Informovala o tom agentura Reuters. Teherán v návrhu nabízí odblokování Hormuzského průlivu a jednání o svém jaderném programu, výměnou za mimo jiné zastavení bojů a konec americké blokády íránských přístavů. Podle íránské agentury ISNA má dnes íránský ministr Abbas Araghchi se zprostředkovateli schůzku v New Yorku, kde je kvůli valnému shromáždění OSN. Kdo a kdy se s nimi sejde za americkou stranu, zatím není jasné. Čeští fotbalisté trénují naposledy před dalším zápasem Ligy národů. Po prohře 1-2 s Chorvatskem nastoupí zítra večer znovu v Edenu proti Anglii, která na úvod elitní skupiny soutěže podlehla Španělsku 2-3. Do utkání už by mohl zasáhnout i uzdravený kapitán Ladislav Krejčí.
8: Cítím se skvěle, jsem už v týmu ve stylu i tréninkovým režimu, takže jsem cítím připravený a rozhodnutí už bude na trenérovi.
1: Na Praze bude zítra převážně jasno, noční a ranní teploty 10 až 8 stupňů, nejvyšší denní 22 až 24 stupňů. Slabý během dne místy mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme ještě aktuální dopravní informace. Na sjezdu z ulice 5. května ve směru do centra dejte pozor, jedná se o sjezd na jižní spojku ve směru k Barandovskému mostu. Havarovala tam 2 osobní auta. Nehoda 2 osobních aut je také na sjezdu z Branické na Modřanskou ve směru do centra a v Jordánské u křižovatky s Těrlickou havarovala také 2 osobní vozidla. Pozor, na Pražském okruhu na 78. kilometru ve směru od Ruzyně kde sedmičce je nehoda 2 osobních aut. A na D11 na 25. a 0,5 kilometru ve směru do Prahy je hlášený silný provoz. Ještě připojím D10, 26. kilometr ve směru do Prahy. Tady je nehoda dvou osobních aut a neprůjezdný levý jízdní pruh. Dobře dojeďte.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update.
10: Pražští hasiči.
11: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
12: V Praze nepojede o víkendu metro.
13: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Krásný večer a ten dnešní pondělní pražský update toho opět přináší hodně. Jaké zvuky vydávají nejen různá zvířata, ale taky druhy dřeva, to se rozvíte na obnovené naučné stezce v Praze Radotíně. Už ve 3/4 si ji projdeme. S Petrem Jungmanem se vrátíme do historie 28. zářijového dne. Jejich jména, některé z tvůrců velkých sci-fi snímků, můžete potkat osobně. Na festival Future Gate přijede například režisér Star Treku nebo střihač Duny. Víc si řekneme už v příštích minutách. A tisíce lidí dnes dorazili do Staré Boleslavy na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí. Reportáž z místa nabídneme už za chvíli. Příjemný poslech vám přeje Vláďa Malošík.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Na Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavy dnes zamířili lidé z celé republiky. Připomněli si Den české státnosti a uctili památku národního patrona svatého Václava. Věřící se na Mariánském náměstí zúčastnili taky slavnostní mše, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
1: 15 poutníků právě vyráží z kostela v Lysé nad Labem na pouť do Staré Boleslavy. Mezi nimi i Ondřej Vaniček.
2: Vyrážíme nyní v 6.30 a to tak, abychom došli na 10. hodinu na náměstí ve Staré Boleslavi, kde začíná hlavní mše svatá.
1: Vy to nemáte tak jednoduché, protože nesete takzvanou korouhev. Co to vlastně je?
2: Je to prapor s vyobrazením svatého Václava, na druhé straně namalovaná Panna Marie s dítětem.
1: Skupinka z Lysé nad Labem nakonec dorazila do Staré Boleslavy krátce po 9:30. Co je vlastně cílem takovéhle pouti z duchovního hlediska?
2: Je to dědictví a svědectví víry svatého Václava. Ty hodnoty, které nám předal, solidarita, láska jednoho k druhému, odpuštění především.
1: Do Staré Boleslavy dorazila také paní Ludmila.
3: Bydlím tady ve Vinořích, tak já jsem to tentokrát pojala jako takovou určitou oběť. Tu pouť jsem nabídla za mír ve světě.
1: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutním mši zmínil důležitost odpuštění pro současnou společnost.
4: Odolná společnost potřebuje především důvěru jednoho v druhého. Lidi schopné spolu mluvit i tehdy, když spolu nesouhlasí. Potřebuje ochotu nést a snést něco pro společné dobro. Potřebuje smíření, odpuštění a svornost.
1: Přikázání také řekl, že nejsme vlastníky země, ve které žijeme, ale pouze jejími správci. Budoucím generacím ji tedy jednou máme předat pokud možno v lepším stavu, než jsme ji dostali. Ze Staré Boleslavy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
0: A na silnicích opatrně na sjezdu z ulice 5. května na jižní spojku ve směru k Barandovskému mostu havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně. Sjezd z Branické na Modřanskou ve směru do centra, tam je také nehoda dvou osobních aut. Stejně tak v Jordánské u křižovatky s Těrlickou a pozor i na Pražském okruhu na 77. a pultem kilometru ve směru od Ruzině, kde sedmičce tady havarovala dvě osobní auta. Šťastnou cestu!
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrop. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Pražákům je hej na Rádio Praha. Talkshow o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Sci-fi filmy nemusí být jen o mimozemšťanech a robotech. Řešit mohou také velmi současné problémy, jako je třeba klimatická krize, nedostatek zdrojů nebo umělá inteligence. I o tom budou snímky, které se objeví na letošním ročníku festivalu vědecko-fantastických filmů Future Gate, který začíná v Praze právě dnes.
2: Kultovní snímek Blade Runner s Harrisonem Fordem v hlavní roli. Dokument Digitální tsunami, který popisuje, jak velké technologické firmy obchodují s osobními daty uživatelů, nebo Bot Love o vztazích mezi člověkem a umělou inteligencí. Nejen to nabídne festival Future Gate, který podle jednoho z organizátorů Filipa Schauera přivítá i hvězdné hosty.
3: Na letošní 13. ročník festivalu zavítají hned dvě významné osobnosti. Jednou z nich je dvorní střihač Denise Villeneuve a držitel Oscara Joe Walker, který usedne i ve festivalové porotě, a druhou osobou je režisér Nicholas Meyer.
2: Právě americký scénárista a režisér Nicholas Meyer zavítá na promítání svého sci-fi filmu Star Trek 2 Kánu v hněv, a to jak do pražské Lucerny, tak pak i do brněnského Kina Art. Nejen tam uvidí návštěvníci i nejnovější vědecko-fantastické studentské snímky z FAMU, Baťovy univerzity ve Zlíně nebo Slezské univerzity v Opavě.
4: Co to máte?
5: Jen takovou maličkost. Do sbírky.
3: Kromě tradiční tematické dekorace, která bude viděný ve všech městech, tak já mám velkou radost putovní výstavy, která odstartuje samozřejmě v pražském kině Lucerna na kavárně, která bude prezentovat takový přehled českých startupů, které se inspirovaly filmovými sci-fi klasikami. Dozvíme se tak třeba o tiskárně, která tiskne programovatelné jídlo, projekt, který je takovým trenažérem pro stavbu vesmírných habitatů a podobně.
2: Festival Future Gate zamíří z Prahy a Brna pak také do regionu. Za sci-fi filmy tak můžete vyrazit třeba i v Hradci Králové, Olomouci nebo Ústí nad Labem. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Pražský update. Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: 18.30 ve studiu Rádia Praha je už Václav Miller s pražským souhrnem.
1: Voda v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. Obsah olova ve vodojemu Odolena voda je v limitu, nevyhověl ale dnešní ranní vzorek z vodojemu Máslovice. Omezení se týká 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Vyplývá to z dnešních výsledků, které zveřejnili středočeské vodárny. Korunovační klenoty vidělo ve Vladislavském sále Pražského hradu za 14 dní zhruba 36 600 lidí. Z toho asi 9 000 žáků škol. Je to nižší návštěvnost než v loňském roce. Výstava začala 15. září, skončila dnes v podvečer. Silničáři pokračují v přestavbě křižovatky Aviatická u letiště Václava Havla. O víkendu začala další etapa prací. Řidiči proto musí počítat s několika dopravními změnami. Nově je například znovu otevřený sjezd dálnice D7 od Slaného. Z centra Prahy pak můžou auta využívat obnovenou nájezdovou rampu z Lipské ulice. Podrobnosti jsou na webu letiště. A spolek Milion chvilek dnes uspořádal předvolební akci na Staroměstském náměstí. Jeho zástupci vyzvali lidi, aby přišli k nadcházejícím obecním a senátním volbám a do horní komory parlamentu podpořili kandidáty, kteří budou protiváhou k vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Zítra bude v Praze převážně jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. Začneme na Rohanském nábřeží v Praze. U křižovatky s ulicí u Rustonky dejte pozor, je tady nehoda dodávky a motocyklu. Na sjezdu z ulice 5. května pozor na směrem na jižní spojku, směr Barandovský most, havarovala dvě osobní auta. Nehoda dvou osobních aut je také na sjezdu z Branické na Modřanskou ve směru do centra nebo v Jordánské u křižovatky s Těrlickou. I tam havarovala dvě osobní auta. Dálnice D1 16. až 14. kilometr ve směru do Prahy. Tady je hlášený silný provoz a pozor i na D11 25. až 26. kilometr ve směru do Prahy. I tady je hlášený silný provoz. Pozor také na nehodu dvou osobních aut na Pražském okruhu mezi nebo na 78. kilometru ve směru od Ruzyně k D7. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Živá tvorba uvádí představení Odmocnina ženy. Jeden muž, dvě ženy a jeden syn. Třídní schůzka, která se promění v arénu plnou syrové konfrontace, velkých emocí a černého humoru. V hlavních rolích Martina Prajzová a Pavla Gajdošíková. V režii Tomáše Mašína. V kulturní stanici Galaxie. Více na živatvorba.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 28. září, státní svátek. Připomínáme si Den české státnosti. Nejspíš v roce 935 byl bratrem Boleslavem zavražděn přemyslovský kníže Václav, český světec. A v roce 995 Boleslavův syn Boleslav II. Pobožný dobyl Libici nad Cidlinou a nechal vyvraždit konkurenční rod slavníkovců. Tím se zasadil o zachování celistvosti a o politické sjednocení českého státu. Svátek mají dneska Václav a Venuše. Tady je Petr Jungmann. První sjezd českých socialistických dělníků, takzvaný Svatováslavský sjezd, se konal v Praze před 150 lety v roce 1876. Rozehnala ho policie. Dostihové závodiště ve Velké Chuchli své brány otevřelo poprvé před 120 lety v roce 1906. Zoologická zahrada v Troji se poprvé Pražanům otevřela před 95 lety v roce 1931. Po Liberecké a Plzeňské je třetí nejstarší v České republice, dnes ale největší. Zakladatelem a prvním ředitelem byl český ornitolog Jiří Janda. Stanné právo vyhlásil před 85 lety v roce 1941 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Den po svém nástupu do Prahy.
4: Vyhlašuji na ochranu zájmu říše s účinností od 28. září 1941 na území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný.
3: Odvoláno bylo až 20. ledna 1942. Před 35 lety, to je v roce 1991, nabyl účinnosti zákon o zřízení Univerzity Jihočeské v Českých Budějovicích, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity v Ostravě a Západočeské univerzity v Plzni. Před 10 lety výzkum česko-polské expedice potvrdil, že hranická propast na Přerovsku je s hloubkou 404 metry nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Později bylo potvrzeno, že hloubka propasti je dokonce 519,5 metru. Z toho 450 metrů obsahuje mokrá část.
5: Paní Soutlova s dcerou Drobienou.
3: Před 95 lety se ve Zlíně narodil populární český herec 60. a 70. let.
6: Nevím, veličenstvo, celou cestu jsem držel výklad o vybraném chování a jak jsme jeli kolem lesa, urození pánové najednou nikde.
3: Jan Libíček dožil se jen 42 a já přeju hezký sváteční den.
0: Rádio Praha.

0: Pražský update.
1: Naučná stezka v Pražském Radotíně má novou podobu, přibyly některé informační tabule a řada interaktivních prvků, především pro děti. Ty se například dozví, jaká zvířata a rostliny mohou v okolí potkat. Na každém místě je taky nově k dispozici anglický překlad textů.
2: Stojím na náměstí svatých Petra a Pavla v Radotíně. S tajemníkem Prahy 16 Pavlem Jiráskem se vydáváme na obnovenou naučnou stezku.
3: Naučná stezka prochází kolem řeky Berounky, přes naše sportoviště, kulturní zařízení a směrem do lesa, což je součást chráněné krajinné oblasti Český kras.
2: Tak pojďme vyrazit. Jde s námi také spoluautorka nové podoby naučné stezky Lenka Hájková. Začínáme u řeky, kde jsme přišli k malé tabulce s obrázkem kachny.
4: U většiny zvířat lze poslechnout jejich opravdové zvuky po naskenování QR kódu.
2: Takže díky tomuhle se děti dozví, jaké zvuky kolem sebe můžou slyšet. V lese jsou po cestě i další menší destičky se zvířaty, ale tentokrát je úkolem najít obrázek každého zvířete někde kolem sebe.
3: Tady jsme se snažili o to, aby ta veverka byla k nalezení relativně jednoduše a ty další makety jsou na těch dalších úsecích složitější a složitější.
2: Dodává tajemník Pavel Jirásek. Přišli jsme k dendrofonu, na kterém visí hranoly z 9 různých stromů. A když na ně zaklepeme, dozvíme se, jak které dřevo zní. Takhle zní borovice. A trochu hlubší zvuk, takhle zní dub. Teď jsme po cestě potkali jednoho z místních, Aleše Slovenčíka.
5: Potkával jsem tady skupiny dětí, že jejich vedoucí se snažili právě do té přírody, jak si zavést a seznamovat je, jak s vegetací, tak i se zvířaty.
2: 11-kilometrová naučná stezka má celkem 18 zastávek. Městská část za její obnovu zaplatila téměř 500 000 korun. Z Pražského Radotína Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: Doplníme aktuální dopravní informace. Rohanské nábřeží u křižovatky s ulicí U Rustonky. Dejte pozor, nehoda dodávky a motocyklu. Na sjezdu z ulice 5. května ve směru do centra na jižní spojku ve směru k Barandovskému mostu. Dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. Dvě osobní auta havarovala také na sjezdu z Branické na Modřanskou ve směru do centra a v Jordánské u křižovatky s Těrlickou. Tam se střetla také dvě osobní auta. Nehoda dvou osobních vozů je i na pražském okruhu na 78. kilometru ve směru od Ruzyně k D7. Dobře dojeďte.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Fantastická filmová hudba živě v Rudolfinu. 24. a 25. října zazní Harry Potter, Piráti z Karibiku, Pán prstenů a další fantasy příběhy. Filmovou filharmonii a dva pěvecké sbory povede dirigent Robert Kružík. Více na www.filmovafilharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: V noci na zítřek bude většinou jasno, nejnižší teploty 10 až 8 stupňů Celsia, na okrajích města až 6 stupňů a zafouká slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. V úterý bude převládat jasno, nejvyšší teploty 22 až 24 stupně Celsia a povane slabý přes den místy mírný jihovýchodní vítr do 6 metrů za sekundu.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: 19 hodin, Vašek Miller ve studiu Rádia Praha se zprávami. Vašku, kdo je lepší, Eva nebo Miraj?
1: A já tě nevím. A dobrý večer. Voda v obcích na sever od Prahy dál není pitná. Ranní vzorek z vody mu Máslovice obsahoval moc olova. Korunovační klenoty vidělo během září na Pražském hradě zhruba 36,5 tisíce lidí, je to méně než loni. Spolek Milion chvilek vyzval k účasti v nadcházejících volbách, kritizoval kroky vlády. Zítra bude převážně jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Voda v okolí města Odolena voda dál není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu normu, ale nesplnil ranní vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné jen čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavily. Vodu můžou lidi dál používat jako užitkovou, tedy třeba ke sprchování nebo praní. Na české korunovační klenoty se během posledních dvou týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc míní návštěvníků než loni. Informovala o tom mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchová. Výstava začala 15. září a letos připomínala především období Habsburků. Kromě koruny, žezla a jablka si návštěvníci mohli prohlédnout taky korunovační roucho. První čtyři dny byly vyhrazené školám, popisuje Máchová.
3: I letos byl velký zájem ze strany škol. Podařilo se nám během 4 dnů výstavu ukázat téměř 9 000 studentů a pedagogů z celého Česka. Rovněž jsme rozšířili program pro nevidomé a slabozraké.
1: Korunovační klenoty se zítra vrátí do katedrály svatého Víta. V 9 hodin se tam kvůli jejich uložení sejde všech 7 klíčníků. Kromě prezidenta Petra Pavla taky zástupci vlády, parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Spolek Milion chvilek vyzval lidi na demonstraci v Praze, aby přišli k nadcházejícím volbám a podpořili kandidáty do Senátu, kteří budou protiváhou k vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Demonstranti zaplnili z velké části pražské staroměstské náměstí.
4: Senát je číslo jedna, no, v tuhle chvíli, aby dělal nějakou brzdu těm zákonům, co vycházejí.
5: Říká 62-letý Martin, který na demonstraci přijel z Plzně. Demonstrující a řečníci kritizovali také chaotická rozhodnutí premiéra nebo podceňování bezpečnostních hrozeb z Ruska. Místopředsedkyně spolku Milion chvilek Mariana Novotná-Nachtigalová upozornila i na střet zájmů premiéra a jak koncentruje moc ve vládě a ve sněmovně.
6: A už za 12 dní by k něm rád přidal i Senát a obce.
5: Milion chvilek proto vyzval k volbě především opozičních kandidátů. Premiér Babiš svůj střet zájmu dlouhodobě odmítá. Oslovení ministři a poslanci hnutí ANO na dotazy ohledně demonstrace nereagovali nebo ji nechtěli komentovat. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Izraelská armáda zavedla na západním břehu přísné omezení pohybu Palestinců. Trvat budou po celou dobu svátku Sukot až do soboty 3. října. Bezpečnostní složky se obávají zvýšeného rizika útoků. Palestinští dělníci mají zákaz vstupu do izraelských osad. Vjezdy do některých palestinských obcí jsou zablokované.
7: Několik stovek židovských věřících dnes a včera vstoupilo podle palestinských médií do areálu mešity Al-Aqsa v Jeruzalém, některý židé nazývají Chrámovou horou. Modlitby nemuslimů jsou na tomto místě oficiálně zakázány. Do areálu ráno vystoupal i izraelský krajně pravicový ministr Itamar Ben-Gvir. Proti aktuálnímu počínání se opět ohradilo Jordánsko, jehož náboženské nadace areál spravují. Podle jordánské diplomacie jsou opakované vpády židovských věřících úmyslnou provokací. Přesně před 26 lety vešel v doprovodu izraelských vojáků na místo tehdejší izraelský opoziční vůdce Ariel Sharon. Jeho návštěva spustila palestinskou druhou intifádu proti Izraeli. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Hokejisté Sparty v dohrávce 5. kola Tipsport Extraligy podlehli na domácím ledě Karlovým Varům 0-1. Jediný gol zápasu dal ve 25. minutě Ondřej Beránek. Nulu vychytal brankář Dominik Frodl, který předvedl 27 zákroků. Karlovy Vary se po druhém vítězství za sebou posunuli na 4. místo tabulky. Sparta klesla na 7. příčku. A zítra bude v Praze převážně jasno, noční a ranní teploty 10 až 8 stupňů, nejvyšší denní 22 až 24 stupňů. Slabý během dne místy mírný jihovýchodní vítr.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na nehodu v Praze na Rohanském nábřeží u křižovatky s ulicí U Rustonky. Srazila se tady dodávka s motocyklem. V Čiklově ulici u křižovatky s ulicí Petra Reska je propadlá vozovka, místem se projíždí Kevadlově jedním místním pruhem. Problémy zůstávají i na Pražském okruhu na 78. kilometru ve směru od Ruzyně k D7. Je tady nehoda dvou osobních vozidel. A připojím ještě dálnici D1, 25. a půltý až 22. a půltý kilometr ve směru na Prahu. V místě se pracuje na silnici, vozovka je zúžená do dvou jízdních pruhů a problém je na dálnici D1 i v opačném směru, a to konkrétně na 22. až 25. kilometru ve směru na Brno. Pracuje se tady na silnici, vozovka je zúžená do jednoho jízdního zúženého pruhu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 19. hodina je tady, když k ní přičteme i 6 minut, tak máme relativně přesný čas. A pondělní večerní Praha rozhodně nezeje prázdnotou. Už ve 15:45 vám v ní nabídneme aktuální pražské tipy. Pokud má člověk hudbu v příjmení, nemůže ji jen tak ignorovat. To si myslí 20-letý kytarista Jan Dudák, který se přes náročné talentové zkoušky dostal až k prestižní Berklee College of Music v americkém Bostonu. Jak se nadějný student dívá na budoucnost hudebního průmyslu i nástup umělé inteligence, uslyšíte už za okamžik. A nechybí Snow Patrol s Kylie Minogue. Dermot Kennedy. Nebo Ray Dalton. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dokonalý poslech.

0: Na Rádiu Praha dozněli Vaya con Dios a za chvíli nás čeká Kamrad. Ale teď další téma. Továrna na držitele cen Grammy a značka, která desítky let formuje světový jazz i pop. Bostonská Berklee College of Music vychovala jména jako Quincy Jones nebo Esperanza Spalding. Z Čechů na ní studoval jazzový kontrabasista Jiří Mráz i kytarista David Doruška. Teď má na prestižních kole zastoupení i nastupující generace. Studuje tam 20letý Jan Dudák.
1: Jestli mám dobrý příjmení, tak se mi asi nemohu úplně ignorovat.
2: Směje se Jan Dudák, který teď v Severní Americe zahájil semestr. Na kytaru začal hrát v 5 letech, a to i přesto, že se hudbě v jeho rodině profesionálně nikdo nevěnoval.
1: A kolem 8 let jsem si vzal do ruky elektrickou kytaru a začal jsem objevovat jiný žánry jako rock, R&B nebo jazz.
2: Hře na obě kytary se intenzivně věnoval i během studia na Mezinárodní střední škole v Praze. I toho pak motivovalo zkusit štěstí v zahraničí. Na bostonské Berklee.
1: Je to především o talentovkách, na které musíte být opravdu perfektně připravení. A tady hodně vděčím své paní učitelce.

0: velce na Parkojen Ladě Bartošové, protože mě vlastně připravovala v teorii už úplně od začátku, i když jsem si to ani neuvědomoval. A člověk vlastně hodně musí ukázat, co umí jako muzikant, ale zároveň nějakým způsobem ukázat vlastní hudební směr a vlastní identitu.
1: Díky tomu teď Dudák studuje hudební produkci se spolužáky z celého světa.
0: Asi nejvíc mě toho naučili kamarádi, hlavně ti z vyšších ročníků, a potom samozřejmě praxe. Když dostanu nějaký projekt, musím často vyřešit a vymyslet všechno sám, i když občas přesně nevím, jak na to. A právě v těch chvílích se člověk naučí nejvíc. Když člověk studuje v prostředí, kde potkává lidi z celého světa a každý z nich přináší jiný hudební background, ten rozdíl je hodně výrazný. Zároveň ale díky tomu člověk začne českou hudbu vnímat i trošku jinak a uvědomí si, že má vlastní charakter a věci, které by podle mě mohly fungovat i v zahraničí.
1: Umělou inteligenci vnímá jako riziko hlavně pro moderní popovou scénu.
0: Pop je žánr, ve kterém je důležité být co nejvíc perfektní a bezchybný. Perfektně laděné vokály, bicí přesně na čas a tak dále. A právě tuhle bezchybnost AI dokáže hodně dobře replikovat, protože je založená na počítačových technologiích.
1: Zároveň si ale nadějný muzikant myslí, že AI začne časem vytvářet hudbu, která se bude podobat sama sobě.
0: A možná to nějakou dobu bude posluchače bavit, ale myslím, že za chvíli budou chtít slyšet něco nového a nejen další dokonale vyprodukovanou skladbu, která zní stejně jako všechny předchozí.
1: 20-letý Jan Dudák bude na Berklee studovat ještě 3 roky. Pak by se jako producent rád dostal do profesionálního studia a věnoval se dál i vlastní tvorbě. Získané zkušenosti chce přinést zpátky do Česka. Michaela Pištěláková, Český rozhlas. Radio
2: Praha. Nejvíc hitů v digitálu. Digitálu.
3: Dvě horké novinky zcela ovládly nejnovější vydání chartu Rádia Praha. Pátý je tedy Swims, Break Up in Reverse. Čtyřkou jsou Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Trojku udrželi Patrik, Malý a Sebastian, 2005. A teď novinky. Martin Garrix s Edem Sheeranem vlétli rovnou na 2. místo s hitem Repeat It. A jednička. Bezkonkurenčně první je ta nejlepší novinka Miley Cyrus a Bass Persuades. Celé pořadí, hlasování a další info u nás na webu
4: praha.rozhlas.cz.
3: Komu dáte hlas tentokrát?

Tak pokud jste na Rádiu Praha doposlouchali právě tuhle písničku, tak jste si asi řekli Hrůza. A máte pravdu, Michal Hrůza, písnička Na moment. Je 7:30 a Babí léto je tady, pokud v něm chcete zachytit poslední záblesky letní atmosféry. Last Summer Party v Davidské nádražce v Praze 6 vám to umožní. Zahradní restaurace u Davidského nádraží totiž zítra večer pořádá rock'n'roll party pod širým nebem s kapelou Blue Moon Club. Začátek je v 18:30 a vstup je zdarma. Další zajímavé tipy najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Poslední zářijové pondělí pokračuje na rádiu Praha. Je 7:45 a pondělní večerní Praha, to jsou taky pražské typy a s nimi kolega Jirka Štefl.
1: V kongresovém centru na Vyšehradě vás v úterý čeká neobvyklé spojení popu a symfonické hudby. Český zpěvák Ben Kristoval tam představí své největší hity v nových orchestrálních aranžích. Jeho energické skladby doprovodí velký symfonický orchestr, který jim dodá úplně nový zvuk. Těšit se můžete na propojení moderního popu, R&B, hip-hopu a bohatého orchestrálního zvuku. I takový bude speciální večer, koncert Bena Kristova v kongresovém centru. A startuje týden knihoven, který po celé republice nabídne nejrůznější akce pro milovníky knih a čtení. V Praze se můžete třeba ve Velkém mlýně v Libni dozvědět, jak se digitalizují historické knihy, noviny nebo staré nahrávky. Na nádraží Holešovice se zase tramvajová zastávka promění na zastávku knižní, kde bude slam poetry, autorská čtení nebo hudba. No a jestli máte doma knihy, ke kterým se už nevracíte, můžete je na vybraných pobočkách městské knihovny vyměnit za jiné. A příjemné zážitky nejen s knihou, ale i s rádiem přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Pondělním svátečním hostem Rádia Praha byla lékařka a stomatoložka, taky protetička, doktorka Lenka Vavřičková. Bavili jsme se jak o protetice, tak o kongresu, který teď připravuje, ale i o tom, že se věnuje kanisterapii.
4: No to má taky dlouhou historii, protože v době covidu já jsem onemocněla postcovidovým syndromem, měla jsem problémy s chůzí a tak jsem hledala činnost, kterou bychom zvládali obě a samozřejmě nejbližší jsou mi psi, takže zůstala ta kanisterapie a té se držíme a to nás baví obě dvě, takže takhle trávíme volný čas.
3: V úterý popoledně to na Praze bude o velmi unikátní kombinaci. O kombinaci psychiatrie a saxofonu. Psychiatr a saxofonista František Šalanda bude naším hostem a já budu moc rád, když se nás poslechnete.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Rádio Praha. Kolik příběhů se vejde do jednoho obrázku? Na lustru klidně stovky. Festival ilustrace a komiksu přináší současnou tvorbu z Česka i ze světa. Nové talenty, známá jména a pořádnou dávku vizuální inspirace. Přijďte se dívat, objevovat a možná si i něco odnést. Lustr Festival už po 13. Od 24. do 30. září v pražské Holešovické tržnici. Více o programu a výstavách na www.lustrfestival.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej o lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: No a ve studiu už je Václav Miller, přináší zprávy ve 20 hodin na Rádiu Praha.
1: Dobrý večer. Evropská komise zatím nevyloučila koncern Agrofert z unijního financování. Vláda se v tomto týdnu vrátí k regulaci ceny benzínu a nafty. Papež Lev XIV. Vyzval k ukončení války v Evropě a zkritizoval rostoucí výdaje na obranu. Zítra bude převážně jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Evropská komise zatím podle ministra zemědělství Martina Šebestiána nevyškrtla Agrofert z unijního financování. Šebestián dodal, že pauza v proplácení části dotací je prozatímním krokem. Člen vlády se k Agrofertu vyjádřil v Bruselu, kde spolu jednali unijní ministři zemědělství. Evropská komise v září na půl roku přerušila lhůtu proplácení v přepočtu asi 77 milionů korun z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Zdůvodnila to nedostatečným řešením možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér Agrofert počátkem roku vložil do svěřenského fondu. Trvá na tom, že ho nevlastní. Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 Kč na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv je už teď napjatá. Opatření by ji podle mluvčího asociace Václava Louly zhoršili.
3: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
1: Spolek Milion chvilek dnes na Staroměstském náměstí v Praze uspořádal demonstraci proti vládě. Zástupci spolu vyzvali lidi, aby přišli k nadcházejícím obecním a senátním volbám a do horní komory parlamentu podpořili kandidáty, kteří budou protiváhou k vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Milion chvilek varoval hlavně před koncentrací moci kvůli premiérově střetu zájmů. Ten Babiš dlouhodobě odmítá. Oslovení ministři a poslanci hnutí ANO demonstraci odmítli komentovat. Lidé při ní naplnili Staroměstské náměstí z větší části. Odhad počtu účastníků ale organizátoři nezveřejnili. Papež Lev XIV. Řekl, že vyjednavači o míru v Evropě budou muset udělat ústupky. Hlava katolické církve tak naznačila, že ruská válka na Ukrajině bez kompromisů neskončí. Papež to řekl v Métách, kde po 4 dnech ukončí návštěvu Francie. Lev XIV. Taky zkritizoval rostoucí výdaje na obranu.
4: Papež Lev XIV. Řekl, že Evropa znovu zažívá nesmyslnou válku, při které zbytečně umírají lidé. Aniž by konkrétně zmínil Ukrajinu a Rusko, řekl, že vyjednavači budou muset slevit ze svých pozic.
5: Je nezbytné vést trpělivý dialog, projevit odvahu při vyjednávání a být ochoten obětovat určité postoje ve jménu vyššího cíle, kterým je mír.
4: Papež taky odsoudil rostoucí evropské výdaje na obranu, které loni vzrostly nejvíc od konce studené války. Zbrojení podle papeže není řešení. Rusko odstartovalo válku na Ukrajině v roce 2022. Od té doby opakovaně odmítlo výzvy k příměří ze strany Ukrajiny a Evropy. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas sezóny Ligy národů po porážce 1-2 s Chorvatskem. Zítra večer znovu v Edenu nastoupí proti Anglii. Elitní soupeř má velkou útočnou sílu. K ofenzivním hvězdám, jako jsou Kane, Bellingham nebo Saka, se vyjádřil kapitán Ladislav Krejčí.
6: Každý jméno má neskutečnou kvalitu, mají významnou roli ve svých týmech na té nejlepší úrovni, takže co bych řekl nebo vyzvihl, tak je to určitě, jak řeší finální fázi, jak se chovají u zakončení výběru místa a tak dále, takže to jsou určitě jejich nejsilnější stránky.
1: Zápas Česka s Anglií ve fotbalové lize národů začne v Edenu zítra ve 20:45. A zítra bude převážně jasno, noční a ranní teploty 10 až 8, nejvyšší denní 22 až 24 stupňů. Slabý během nemístí mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A sledujeme pro vás aktuální situaci na silnicích. V ulici K Horkám v Praze dejte pozor u křižovatky s Doupovskou. Havarovala tady dvě osobní auta. Stále je problém také v Čiklově ulici u křižovatky s ulicí Petra Reska. Je tady propadlá vozovka a kyvadlý provoz je vedený jedním místním pruhem. Opatrně i na Pražském okruhu. Tady máme problém mezi 16. a 18. kilometrem na trase Ruzině až D7. Pracuje se tady na silnici a vozovka je zúžená do jednoho jízdního pruhu. Komplikace jsou také na dálnici D1 na 25. kilometru ve směru do Prahy. Tady je odstavené porouchané auto a neprůjezdný pravý jízdní pruh. A ještě jednou Pražský okruh, 22. kilometr ve směru od Ruzině k D7. Dejte pozor, je tam odstavené porouchané vozidlo. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je to už 6 minut, co odbyla 20. hodina a pondělní večerní Praha pokračuje. Hrdinky v disentu i plynové masky v dětských knížkách, co prozradí knižní veletrh ve Frankfurtu o českých autorkách a jaká realita se skrývá za zdánlivě nevinnými pohádkami. Témata, kterými Pražské muzeum literatury otevírá podzim, rozebereme už ve 15:45. A v pravidelné rubrice Pražský hnej se už za chvíli vydáme na nejoblíbenější turistické místo Pražského hradu. Tak co myslíte, čím láká Zlatá ulička tolik pozornosti? S dalšími hity už čeká Olivia Dean. David Guetta, Anne-Marie a Coy Leray. I Leony a Callum Scott. Mějte nerušený poslech, to vám přeje Vláďa Malošík.

0: Je po 8:45, posloucháte Rádio Praha. Je malá, barevná a možná jedna z nejznámějších pražských uliček. Zlatá ulička na Pražském hradě ale ukrývá mnohem víc než jen malebné domečky. Žili tu hradní střelci, psal tu Franz Kafka a dodnes zde koluje legenda o alchymistech Rudolfa II. Jenže co je na ní pravda a co jen pozdější mýtus? Do Zlaté uličky se vydala natáčet naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: Zlatá ulička je jedním z nejznámějších míst Pražského hradu. Barevné domečky vypadají skoro jako z pohádky. Jejich historie je ale mnohem zajímavější. Ulička vznikla v souvislosti s opevněním hradu a její malé domky byly doslova vestavěné do hradeb. Bydleli tu například hradní střelci, později řemeslníci, zlatníci nebo chudší obyvatelé. A právě se zlatníky souvisí i jedna z teorií o názvu. Ulička se totiž dřív označovala jako Zlatnická. Rozšířená představa, že tu za Rudolfa II. Žili alchymisté, je ale legenda. Historické prameny jejich pobyt ve Zlaté uličce nepotvrzují. Kdo ve Zlaté uličce ale skutečně působil, je Franz Kafka. V modrém domku číslo 22 měl pracovnu, kam chodil psát, jak potvrzuje slečna, která ve stejném domě prodává jeho knihy.
2: Turisté většinou kupují tuto knihu od Franze Kafky, Venkovský lékař, protože Franz Kafka knihu napsal v tomto domečku v roce 1916-1917. To byla jako kancelář Franze Kafky.
1: Ještě silnější příběh se odehrával v domku číslo 12. Filmový historik Josef Kazda tu během nacistické okupace ukrýval československé filmy, které byly určené ke zničení. A tajemnou atmosféru uličky dotváří taky její sousedka, Daliborka. Věž dostala jméno po rytíři Daliboru z Kozojet, který tu byl vězněný. Podle legendy se ve vězení naučil hrát na housle.
3: My to máme jako školní akci teďka, takže procházíme takhle s naší třídou, ještě společnou třídou, co máme na trojdenním zájezdu.
4: Takže školní akce v rámci historie nebo dějepisu? Nebo...
3: No, i literatury, že probíráme tady i

0: tvůrce.
1: Říká jeden ze skupinky spolužáků, které jsem ve Zlaté uličce potkala.
2: Já si myslím, že jak jsem zvykla na větší barák, tak bych teďka v této době asi to nezvládla, ale jako... Dřív to bylo jiný, že jo?
1: A ještě jedno překvapení na závěr. Ani barevné domečky, které dnes známe, nejsou původní. Jejich charakteristické barevné fasády vznikly až v 50. letech 20. století. A to podle návrhu výtvarníka Jiřího Trnky. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
4: Give me a beat.
3: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

Je 8:30, tohle byla kapela Linkin Park, přejeme krásný pondělní večer. Další kolo hlasování do vinylu je za námi, tentokrát o vaše hlasy bojovali Nick Cave a proti němu Leonard Cohen. Jako vždy jste hlasovali do pondělního poledne, tedy do dnešního poledne na našem Facebooku facebook.com/radio.praha. No a v této chvíli už je rozhodnuto, uslyšíte Nicka Cavea a jeho album Murder Ballads. Vinyl startuje na Rádiu Praha už dnes po zprávách v 21 hodin, což je vlastně, když se tak podíváme na hodiny, za pár minut. Zítra začne další hlasování a v něm dva rockbandy. Angličtí Muse nebo američtí Faith No More. Tak sledujte náš Facebook a díky za vaše hlasy.

Bye. Bye. No, I can't.

0: Ellie Goulding to na Rádiu Praha dospívala a za chvíli se k nám připojí Michal Schulte se svou písní. Ale teď další téma. Ženy v disentu, literatura v exilu i nová mezinárodní síť. Muzeum literatury a památník národního písemnictví startují své podzimní projekty nejen ve své pražské pobočce. Instituce za týden zamíří na mezinárodní knižní veletr do německého Frankfurtu nad Mohanem, kde představí české autorky od Boženy Němcové až po současnou Radku Denemarkovou.
1: Chceme představit role ženských osobností naší literatury právě třeba v tématech násilí, v tématech disentu.
2: Přibližuje ředitel Muzea literatury Michal Stehlík. Ve Frankfurtu chystají i diskuze o překladu a role slova v cizině nebo exilu.
3: Tam vlastně budou diskutovat zástupci literatury i aktuálně, kteří vlastně vnímají to, že exil není jenom věc minulosti, ale i bohužel aktuální záležitosti, kdy literární osobnosti musí opouštět své země, jako Bělorusko, Ukrajinu, Rusko a podobně.
2: 23. října pak muzeum zahájí v Praze výstavu o české exilové literatuře. V listopadu se bude věnovat projektu Nejkrásnější česká kniha roku s tradicí sahající až do první republiky. Mimo soutěž se budou podle její organizátorky Veroniky Bendové vystavovat i knihy slovenských grafiků a ilustrátorů.
4: Ta situace dospěla tak daleko, že samotní slovenský tvůrci začali vlastně bojkotovat tu vlastní soutěž, protože ji považovali za nekompetentní a za poplatnou vlastně nové garnituře a nechtěli se vlastně s těmi svými knihami to účastnit.
2: Muzeum literatury vydalo také novou knihu s názvem Konec pohádky. Spoluautorkou je Vilma Hubáčková.
5: Sleduje proměny ilustrované knihy pro děti v kontextu nakladatelských záměrů a sociokulturních změn.
2: Publikace odkazuje třeba na Leporello z roku 1934 Sláva děti, vojáci jsou tady, s barevnými ilustracemi dětí z vojáky v plynových maskách. Nebo hledá odpověď na otázku, jestli jsou ženy vtipné.
5: Bylo často upozorňováno, že ženy umělkyně nebo ženy obecně nemají smysl pro humor a nemají takový smysl pro humor jako muži. Ale v ilustracích se to rozhodně neprojevilo. Tam právě naopak ta humorná složka byla docela výrazná. A vlastně dospěli jsme k podobnému závěru, že se vůbec nelišili.
2: Největším projektem Muzea literatury je pak nová mezinárodní platforma LAMP, na které se podílí 12 institucí Evropy a spřáteleně Arménie a Tajvan, upozorňuje ředitel muzea Michal Stehlík.
3: Jsem rád, že my jsme vlastně hlavním iniciátorem založení téhle platformy a snažíme se vlastně dát dohromady ty, kteří to řeší a jsme vlastně trošku tahounem té mezinárodní spolupráce. A budeme diskutovat vlastně, jaká je vůbec aktuální role muzeí literatury, jakou roli hraje literatura v těch identitách, Evropa sama řeší svoji identitu a třeba velkým tématem bude digitální věk, vlastně nové informační prostředí i pro v uvozovkách provozování literatury.
2: Kromě Prahy otevírá památník národního písemnictví veřejnosti i centrální depozitář v Litoměřicích s pracovnou Ludvíka Vaculíka, který by letos oslavil 100 let. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
6: Rádio Praha. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: 21 hodin ve studiu Rádia Praha je už připravený Václav Miller se zprávami. Je to tak, Vašku?
1: Ano a dobrý večer. V Budafovcích na sever od Prahy dál není pětná. Ranní vzorek z vody Máslovice obsahoval moc olova. Korunovační klenoty vidělo během září na Pražském hradě zhruba 36,5 tisíce lidí, je to méně než loni. Hokejisté Sparty prohráli v extraligové dohrávce s Karlovými Vary 0-1 a zítra bude převážně jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Voda v okolí města Odolina voda dál není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je v limitu. Normu ale nesplnili ranní vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné jen čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavili. Vodu můžou lidé dál používat jako užitkovou, třeba ke sprchování nebo praní. Na české korunovační klenoty se během posledních dvou týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc míně návštěvníků než loni. Informovala o tom mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchová. Výstava začala 15. září a letos připomínala především období Habsburků. Kromě koruny, žezla a jablka si návštěvníci mohli prohlédnout taky korunovační roucho. První 4 dny byly vyhrazené školám, popisuje Máchová.
3: I letos byl velký zájem ze strany škol. Podařilo se nám během 4 dnů výstavu ukázat téměř 9 tisícům studentů a pedagogů z celého Česka. Rovněž jsme rozšířili program pro nevidomé a slabozraké.
1: Korunovační klenoty se zítra vrátí do katedrály svatého Víta. V 9 hodin se tam kvůli jejich uložení sejde všech 7 klíčníků, kromě prezidenta Petra Pavla, taky zástupci vlády, parlamentu, církve a hlavního města Prahy. Kritika premiéra Andreje Babiše z ANO a kroku jeho vlády dominovala projevům na demonstraci, kterou dnes uspořádal na Staroměstském náměstí v Praze spolek Milion chvilek. Zhruba hodinu a půl dlouhá akce měla především vybízet k účasti v nadcházejících volbách. Varovat měla také před tím, aby vládní strany získaly většinu v Senátu a před hlasováním pro populisty a extremisty v komunálních volbách. Volby a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října. Britští policisté zjišťují motivaci, která pětici mužů vedla k možnému teroristickému činu u letecké základny Fairford. Vyplývá to z policejního prohlášení. Úřady později upřesnily, že všichni muži jsou Britové žijící v Londýně. Britská stanice BBC napsala, že ve vazbě kvůli podezření z teroristického činu skončili potom, co policie dostala hlášení o 3 podezřelých dodávkách u základny. Základnu Fairford použili Spojené státy k útokům na Irán. Teherán jakékoliv napojení na podezřelé Brity popřel. Hokejisté Sparty prohráli i druhý zápas na domácím ledě v sezóně. V dohrávce 5. kola Tipsport Extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Jiřího Sekáče největší problém ve hře Sparty.
4: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to dopadá takhle.
1: Karlovy Vary se po vítězství posunuli na 4. příčku, Sparta se naopak propadla na 7. místo. Už zítra Pražany čeká další extraligový zápas na ledě Hradce Králové. A zítra bude v Praze převážně jasno, noční a ranní teploty 10 až 8, nejvyšší denní 22 až 24 stupňů. Slabý během dne místy mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Rádio Praha. Vinyl.
5: Příjemný sváteční večer. Dali jsme si 3 nádherné dny prodlouženého víkendu. Babí léto se vrátilo, houby rostou a Rádio Praha vám hraje další vinyl. Takže všechno je v naprostém pořádku. A vinyl jste si vybrali vy. Volba nebyla jednoduchá, vždyť vybírat mezi Nickem Cavem a Leonardem Cohenem. Nakonec jste rozhodli docela jednoznačně pro charismatického Australana a jeho Murder Ballads. A to je jasně nejúspěšnější album Nicka Cavea and the Bad Seeds. Vyšlo 5. února 1996 a obsahuje vražedné balady, zločiny páchané zvášně. Desku proslavila především píseň s Kylie Minogue Where the Wild Roses Grow, která byla mnoha anketami zařazena mezi vůbec nejlepší songy 90. let. Ale na desce najdete i další skvosty, jako Henry Lee, s PJ Harvey nebo třeba závěrečnou Dylanovku Dead is not the end, ve které zpívají Anita Lane, Shane McGowan, Spokes, PJ Harvey, Kylie Minogue, ale i dlouholetý člen Bad Seeds Němec Blixa Bargeld. Na vinilu vyšla remasterovaná verze alba v roce 2014 na dvou vinilech, ale jen třech stranách. Přesto má k hodině, což se do 55 vyhrazených minut nevejde. Dost řečí, hodně dobré muziky. Nick Cave and the Bad Seeds, Murder Ballads na Rádiu Praha. Dobrou zábavu.
6: Have mercy on me, sir. Allow me to impose on you. I have no place to stay. Am

it is I, Lottie, the curse of Mr.

Revelation 48.

Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: je 22 hodin. Evropská komise zatím nevyloučila koncern Agrofert z unijního financování. Vláda se v tomto týdnu vrátí k regulaci ceny benzínu a nafty. Papež Lev XIV. Vyzval k ukončení války v Evropě a zkritizoval rostoucí výdaje na obranu. Zítra bude v Praze převážně jasno s teplotami 22 až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Evropská komise zatím podle ministra zemědělství Martina Šebestiána nevyškrtla Agrofert z unijního financování. Šebestián dodal, že pauza v proplácení části dotací je prozatímním krokem. Člen vlády se k Agrofertu vyjádřil v Bruselu, kde spolu jednali unijní ministři zemědělství. Evropská komise v září na půl roku přerušila lhůtu proplacení v přepočtu asi 77 milionů korun z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Zdůvodnila to nedostatečným řešením možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér Agrofert počátkem roku vložil do svěřenského fondu. Trvá na tom, že ho nevlastní. Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přestoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv už je teď napjatá. Opatření by ji podle mluvčího asociace Václava Louly mohla zhoršit.
2: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
0: Spolek Milion chvilek dnes na Staroměstském náměstí v Praze uspořádal demonstraci proti vládě. Zástupci Spolu vyzvali lidi, aby přišli k nadcházejícím obecním a senátním volbám a do horní komory parlamentu podpořili kandidáty, kteří budou protiváhou k vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Milion chvilek varoval hlavně před koncentrací moci kvůli premiérově střetu zájmů. Ten Babiš dlouhodobě odmítá. Oslovení ministři a poslanci hnutí ANO demonstraci odmítli komentovat. Lidé při ní naplnili Staroměstské náměstí z větší části. Odhad počtu účastníků ale organizátoři nezveřejnili. Papež Lev XIV. Řekl, že vyjednavači o míru v Evropě budou muset udělat ústupky. Hlava katolické církve tak naznačila, že ruská válka na Ukrajině bez kompromisů neskončí. Papež to řekl v Métách, kde po 4 dnech ukončí návštěvu Francie. Lev XIV. Taky zkritizoval rostoucí výdaje na obranu.
3: Papež Lev XIV. Řekl, že Evropa znovu zažívá nesmyslnou válku, při které zbytečně umírají lidé. Aniž by konkrétně zmínil Ukrajinu a Rusko, řekl, že vyjednavači budou muset slevit ze svých pozic.
4: Je nezbytné vést trpělivý dialog, projevit odvahu při vyjednávání a být ochoten obětovat určité postoje ve jménu vyššího cíle, kterým je mír.
3: Papež taky odsoudil rostoucí evropské výdaje na obranu, které loni vzrostly nejvíc od konce studené války. Zbrojení podle papeže není řešení. Rusko odstartovalo válku na Ukrajině v roce 2022. Od té doby opakovaně odmítlo výzvy k příměří ze strany Ukrajiny a Evropy. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas sezóny Ligy národů po porážce 1-2 s Chorvatskem. Zítra večer znovu v Edenu nastoupí proti Anglii. Elitní soupeř má velkou útočnou sílu. K ofenzivním hvězdám, jako jsou Kane, Bellingham nebo Saka, se vyjádřil kapitán Ladislav Krejčí.
5: Každý jméno má neskutečnou kvalitu, mají významnou roli ve svých týmech na té nejlepší úrovni, takže co bych řekl nebo vyzvihl, tak je to určitě, jak řeší finální fázi, jak se chovají u zakončení výběru místa a tak dále, takže to jsou určitě jejich nejsilnější stránky.
0: Zápas Česka s Anglií ve fotbalové lize národů začne v Edenu zítra ve 20:45. A v Praze bude zítra převážně jasno, noční a ranní teploty 10 až 8, nejvyšší denní 22 až 24 stupňů. Slabý během dne místy mírný jihovýchodní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Hit týdne. Hit týdne.
7: zdravím. Ladíte Rádio Praha a naladili jste další vydání našeho čártu. Jestli jste do něj přispěli i svým hlasem, potom obrovské díky. Ostatně jen podle vašich hlasů týden co týden pořadí skládáme. Tady hrajeme přesně tak, jak vy pískáte. Než to bude 10 nejlepších pro týden od 27. září do 3. října, 5 nasazených. Dobře se bavte. V reality show na Netflixu dávali před časem dohromady za pomoci diváků dívčí skupinu. Ta dostala jméno Cat's Eye. Jen těsně se do ní nedostala Slovenka Adéla. Ale Cat's Eye mají zrovna secakramensky horké želízko v ohni. Aktuální single

Něco vám to připomínalo? Možná. Jedním z autorů současného světového top hitu je totiž Ed Sheeran, Zbytek šest krásných žen, Cat's Eye a Animal. Kevin Parker, to je samozřejmě hvězdný producent, ale i on má svůj band nebo spíš projekt. Jmenuje se Tame Impala. Druhá nasazená, to je Loser.

0: Letos už Kevin Parker jeden velký hit i v hitu týdne na Rádiu Praha měl. Jmenoval se Dracula. Tohle byl skvělý náš Loser. Tady je hit týdne na 107.1 FM nebo v DAB+, popřípadě kdykoliv jako podcast na našem webu praha-rozhlas.cz.
1: Protože jste prohlásili, že vám nejsou známy žádné zákonné překážky, které by bránily k uzavření manželství, ptám se vás, vážený pane ženichu.
0: Někdo si tohle povídání poslechne jednou za život a stačí. Někdo si to několikrát zopakuje a někdo se k tomu ani nedostane. Volba je prostě ne na nás, ale i na té druhé polovičce. Někdo by svatby nejradši zrušil. Tady jsou Lake Malawi, Albert Černý a Les Cancel, The Wedding.
2: Novinka.

Německa, Hanso Du Wedding a nový Lake Malawi. Třetí nasazená v hitu týdne na Praze. A dáme si čtvrtou, Ryan Tedder. To jsou prostě už čtvrtstoletí One Republic. Jejich frontman, autor většiny hitů, Motor Šéf. Rádia jejich muziku milují, jako například Need Your Love. Tady jsou One Republic.

Posloucháte Hit týdne na rádiu Praha, to byla čtvrtá nasazená od One Republic, Need Your Love. A poslední, ta bude slovenská. Anika Gužáková, to je asi 19-letá zpěvačka z Bratislavy. To asi je tam schválně, svoje soukromí si hodně střeží a každému na potkání nevykládá, kdy má narozeniny. Říká si Anika Iris, tady je Morning Blues, pátá nasazená na Praze.

0: dne.
1: Tady je Rádio Praha 107.1 FM a DAB+, náš pravidelný týdenní čárt. A právě pět nasazených. První Kecaj, Animal. Druzí nasazení Tame Impala, Loser. Třetí nasazená Lake Malawi, Let's Cancel the Wedding. Čtvrtá One Republic, Need Your Love. A pátá to byla Anika, Iris a Morning Blues. Jestli budou v tomto čase i příští neděli, je váš biznis. Každý song potřebuje jediné. Hlasy. Hlasujte od skončení nedělní premiéry asi v 10 večer do čtvrteční půlnoci. Jak jste se činili tento týden? Skvěle. A kdo se vám nejvíc líbil? Tady je nejlepší desítka.
2: Číslo 10.
1: Eliška Tunková, tedy Eli, začala na výtečném 5. místě v minulém vydání. Dneska to tak moc hurá není. Pro novinku Ďábel a Prada.

0: Svatého pád na poslední, 10. místo. Eli a Ďábel a Prada. -5. Je docela rána, ale zdaleka to není největší propad kola. Ten je tu teď. Předminulé první, minulou neděli na Praze druhý. A teď předposlední je zpěvák z Virginie Colin Obina Chibueze. To jméno bylo pro všechny oříšek a nevěděli, jak ho číst, tak mu začali říkat Šabuzi. Šel cestou nejmenšího odporu a zvolil si tuto zkomoleninu za svoje umělecké jméno. Šabuzi, Born to Die.
1: 9. Ano.

největší pát kola. Po prvním a druhém místu teď devítka. Shabuzi, Born to Die. Hvězda nultých let, Angličan James Blunt letos oslavil 52. Na začátku listopadu mu vyjde nejnovější 8. album Airplane Mode. Ohlašuje ho single Tastes Like Summer.

Někomu se může zdát, že bývalý voják James Blunt mečí jako koza. Ale za kariéru prodal hodně přes 25 milionů desek. S novou deskou přibudou další, jestli budou znít tak dobře jako Taste Like Summer. Dnes po druhé a osmička na Rádiu Praha. Taky o dvě místa si polepšila blondýnka Krev a mlíko s albánskou krví, BB Rexa. Nejnovější hit pro ní vymazlil David Guetta.

s Davidem Gettou mají sedmičku na Rádiu Praha. Dneska bodovali po páté. Po sedmé tu budou Calvin Harris Jazzy. Minulou neděli hit týdne vyhráli. Dneska na ně nezbylo ani místo v nejlepší pětce.

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.
2: Hit týdne.
3: Posloucháte Rádio Praha. Každou neděli od 9 večer, v pondělí o hodinu později, od 10 nebo kdykoliv chcete jako podcast u nás na webu praha-rozhlas.cz. Nejlepší desítka pro poslední zářijové a první říjnové dny je přesně v půlce. Ta aktuálně lepší pětka právě teď. Ještě před 7 lety zpíval kavry na YouTube tak moc dobře, že přišla smlouva s velkou gramofirmou. A pak fenomenální hit Lose Control. Letos v létě ukázal tedy svým svoje mistrovství i u nás v Ostravě na Kolorsech. Na Praze je zrovna pátý s novinkou Break Up in Reverse.

0: Breakup in Reverse. Jinak příští rok vystoupí u nás podruhé. 20. března bude v O2 aréně v Praze. Moc volných lístků nezbývá.
1: Číslo 4.
0: Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love.

Druhou šanci přetavili Kygo, Chalita Griffin ve čtvrté místo v 38. kole. V tom dnešním 39. se nepohnuli ani o píz hitem Save My Love. Posloucháte Hit týdne na Rádiu Praha 107.1 FM a v DAB+. Tři nejlepší songy připraveny a ten třetí teď. Patrik Malý a Sebastián 2005.

0: znamenou.
1: Jich se Severem, Znojmo a Liberec a návrat do roku 2005. Patrik, Malý a Sebastián. Dnes tu byli po čtvrté. Tady je hit týdne na Rádiu Praha, zbyly tu poslední dva songy. A dneska jsme neslyšeli ještě ani jednu novinku a přitom uspěli dvě. Vypadly Temper City a Žubel. Jinými slovy, dneska si novinky rozdělí dva nejvyšší posty, ale vyhrát může jen jedna. A v tom souboji byli o kousíček horší Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.
2: Číslo dvě.
3: Číslo dvě.

tak trochu oldies. Song vznikl původně před 12 lety. Martin Garrix a Ed Sheeran ho vydali až letos a dobře udělali. Na Rádiu Praha je druhý. Parádní vstup do čártu, ale ještě tu bude jeden lepší. Předtím celá 15. Nasazené první Cat's Eye Animal. Druhá nasazená Tame

smrtí nasazení One Republic Need Your Love. Páta Anika Iris Morning Blues. Desítka Ellie.

0: Blunt tastes like summer. Sermička, BB Rexa, David Guetta, Sad Girls. Šestka, minulé jednička, Calvin Harris a Jazzy, Satisfy. Pátý je Teddy Swims, Break Up in Reverse. Čtyřka, Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love. Trojka stejná jako před týdnem, Patrik, Malý a Sebastián, 2005. Druzí jsou Martin Garrix a Ed Sheeran, Repeat It, první novinka. A jednička. Vzhledem k tomu, co předváděla Miley Cyrus loni se songy z alba Something Beautiful, asi žádné velké překvapení. Minulý týden bez nějakého velkého avíza vydala novou desku Bass Persuades. A pozor, po dlouhých letech zase jen jako Miley, bez toho příjmení. Titulní song je novou jedničkou na Praze.
1: Číslo jedna.
2: Číslo jedna. Let's go.

0: Miley po tuhém boji porazila Eda Sheerana s Martinem Garrixem a je novou jedničkou na Rádiu Praha Bass Persuades a těmi přesvědčujícími basy v novince vůbec nešetřila. Vaše stereo se asi tetelilo blahem. A koho vy byste rádi viděli na prvním místě hitu týdne? Stačí jediné. Zahlasujte. A příští týden si zase nalaďte 107.1 FM nebo DAB+. Budu se těšit.
1: Hit týdne.
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.
2: Rádio Praha.
1: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
3: Na Rádio Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
4: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a my už pro vás máme dalšího hosta. Tentokrát to bude youtuber Jiří Bulíšek. Založil kanál Jirka vysvětluje věci a věnuje se tématům do hloubky. Probírá vesmír, fungování lidského těla nebo mozku a dokonce i dezinformacím. Proč často naletíme podvodníkům? Jaké jsou současné trendy v podvodech? A jaké téma by ještě chtěl zpracovat? Tak nejen o tom budeme mluvit už za pár minut.

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Jirka Buríšek. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak vás správně označit? YouTuber? Influencer? Co máte rád?
1: Já sám nevím. Já vím, že spadám trošku do nějaké té influencerské kolonky, ale vlastně točím videa. No.
0: Každopádně vysvětlujete věci prostě.
1: Je to tak.
0: Takže budete chytrej.
1: To nevím, jestli tak se úplně dá říct 100%, spíš si myslím, že to je schopnost zjišťovat věci.
0: Pro naše posluchače taková drobnost. Natáčíme v červnu, rozhovor pojede v září. To znamená videa, která vzniknou přes léto, pokud si nevezmete úplně volno, tak ještě o nich úplně nemůžeme mluvit. Ale já jsem vyhodila na Instagram to otázkové okno a přibylo tam pár dotazů. Jeden si rovnou odbudeme, protože ten jste zmínil několikrát, ale prostě tam přistál, tak asi ho ještě posluchači přesně neznají odpověď. Proč Jirka vysvětluje věci? Proč se ten YouTube takhle jmenuje?
1: Ten celý příběh toho, proč existuje název Jirka vysvětluje věci, je ten, že já jsem na začátku hledal název kanálu. Nebyl jsem si úplně jistý, jak ho pojmenovat. Já myslím, že první název, co jsem k tomu kanálu dal, tak bylo v kontextu, což ještě stále jde dohledat vlastně úplně u prvních videí, tak je tam takové jako kratičké intro. A bavil jsem se o tom se svým kamarádem Jankem Rubešem, kterýho diváci znají z Honest Guy nebo z Kluků z Prahy. A ten mi řekl větu, jako to je hrozně blbej název, řekl to nějak možná trošku ostřej a prostě to pojmenuje Jirka vysvětluje věci, protože tak budeš tam vysvětlovat věci. A mi se to zalíbilo, tak jsem to udělal a od té doby se to tak jmenuje.
0: A tenhle název mu přišel dobrý.
1: Jo,
0: už.
1: Jo. Ono to dává smysl, že jo? Protože jejich kanál se jmenuje Kluci z Prahy a oni jsou to vlastně jako dva kluci a jsou z Prahy. A když vlastně člověk aplikuje ten stejný proces na můj kanál, tak to vlastně dává smysl, že se to jmenuje Jirka vysvětluje věci. Mě trošku mrzí, že jsem to nevymyslel já, ale za nás jako má to pěkný takový origin.
0: A Václav Moravec, který si vytvořil teď vlastní platformu, tak tam má pořád kontexty.
1: Tak to je dobře, že jsem to v tom případě
0: takhle
1: nepojmenoval.
0: Takže dobře, že jste si dal Jirka vysvětluje věci. Další otázka tam padla na téma, na čem teď momentálně pracujete, protože já předpokládám, ta témata jsou velmi výživná a že to zřejmě není vždycky jako v ten daný okamžik, že se věnujete té jedné věci, ale že tak jako paralelně řešíte několik věcí zároveň, protože trvá, než si to nastudujete.
1: Je to tak?
0: Tak v kolika tématech teď ležíte?
1: Asi ve třech. Vzhledem k tomu, že teda vysíláme v září, tak to znamená, že teď už musí být venku video o podvodech, které dělám teď, ale bude vycházet za chvíli.
0: Nechal jste se opět napálit? Nebo
1: tentokrát ne? Tentokrát jsem trochu napálil ty podvodníky a vlastně s partou dalších tvůrců, mých kamarádů, známých, tak jsme si vzali vlastně jeden den, vytvořili jsme si takové vlastní call centrum, ve kterém jsme se nechali navolávat těmi podvodníky a pak jsme, tak řekněme, ztráceli jejich čas. Čistě jenom proto, že jsme si řekli, že to je dobrý oddychovej den, jak ušetřit nějakým lidem možná nějaký peníze a udělat si z toho trošku srandu a ty podvodníky tak jako mírně napálit.
0: A spolupracujete někdy s policií, že některá data předáte?
1: V minulosti s bankami hlavně jsme předávali třeba ty transferní účty bankám. S policií vlastně spolupracuju primárně na bázi těch informací, protože já třeba od policie můžu dostat informaci, že nějaký podvod je v tuto chvíli rozšířenější. Teď jsem se zrovna bavil s policií právě o tom, jakým způsobem teď funguje ten podvod falešný bankéř. A vlastně bylo to kvůli tomu, že jsem ho chtěl zase, a budu to dělat, je to možná teď ta věc, na které teď v září pracuju. A to třeba pro mě byla novinka, že on už vlastně funguje trochu jinak než dřív. A teď to dávám teprve dohromady, snažím se to trošku zmapovat znova, protože po 2-3 letech od té doby, co jsem o tom točil, tak se to zase změnilo.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jirka Buríšek a mám úplně jednoduchou otázku, ale jak je možné, když je taková osvěta, že se necháme stále napálit? A jsme v tom všichni, nejenom seniori.
2: To je skvělá otázka, protože těch důvodů je strašně moc. Jeden z nich je, ten úplně nejjednodušší, je ten, že ti podvodníci jsou většinu času prostě o krok napřed. Tam to nejde dělat moc jinak, než reagovat na to, jak se ten podvod vyvine a pak o tom informovat, ale zase taky se to nedostane ke všem. A vlastně spousta posluchačů, možná i teď vašich, kteří nás poslouchají, tak některé ty podvody prostě nezná. Jo? Je to jenom čistě o tom, že když něco znám, tak na to nenaletím, ale když to neznám, tak ta šance je mnohem vyšší. Takový ten stereotyp, že nejčastější oběť online podvodu je třeba osamělý senior, který jako se nevyzná tolik na internetu a jak se říká, jako klikne na všechno a je to takový ten člověk, který prostě není na internetu doma. Tak to už taky úplně neplatí. Spousta těch dat ukazuje, že mezi oběťmi je víc a víc lidí okolo 30 let v produktivním věku. Můžou to být manažeři, šéfové velkých firem, lidé, u kterých by člověk řekl, že jsou opatrní nebo že na to nenaletí, ale prostě to tak není. Ten trik je v tom, že jakýkoliv podvod, když vás zastihne v nějakou chvíli, kdy je člověk nepřipravený, ve spěchu, je nějak roztržitý, stane se, že prostě si toho nevšimne něčeho, čeho by si všimnout měl a stane se obětí podvodu.
1: Ale je pravda, že ty podvody jsou sofistikované v současné době, že si pamatujeme tu dobu, kdy nám chodili maily se špatnou češtinou, ale to už je úplný pravěk. To je úplně někde jinde.
2: Je to tak.
1: Jaký je třeba teď takový trend těch podvodníků?
2: Důležité je třeba taková maličkost, že začali používat umělou inteligenci, což samozřejmě asi jsme trochu všichni čekali, že se stane, že to začnou využívat i právě podvodníci. Nicméně tam jde o to, že vlastně každý ten podvod, který my dnes vidíme, tak je vlastně finální verze několik let vyvíjející se legendy. Vlastně ten podvod začal na nějaké prvotní úrovni, kdy ho třeba lidé odhalovali hned ze začátku. A vlastně tam úplně stejně jako probíhá biologická evoluce, tak proběhla evoluce toho podvodu. Že v momentě, kdy ti podvodníci narazili na překážku, tak ji vyřešili. A vlastně tohle může být třeba 200. iterace toho podvodu. Znamená, každý ten člověk, který na ten podvod narazí, tak vlastně je proti němu taková přesila, kdy ti podvodníci mají historii 200 různých momentů, kdy to mohlo ztroskotat a už je napravili. A proto je ten podvod vlastně tak sofistikovaný.
1: Zajímá mě, jestli ještě existují ty podvody, které se takzvaně navlíknou na nějaké ty vojáky, ty šarmantní pány, protože tam mám pocit, že ta osvěta je obrovská a že už se přeci nikdo nemůže nechat napálit.
2: Je to vlastně, ano, je to vlastně ta stejná věc jako u všech ostatních. Tam jde o to, a teď dobré je zmínit, tohle jsou vlastně ty typy romantického podvodu, který cílí na emoce. Známe ho úplně z minulosti, jako takový ten podvod. Já mám pocit, že chodil možná do e-mailu dřív, dneska je to víc na sociálních sítích, může se stát i na takových těch dating aplikacích, jako je
1: třeba
2: Tinder.
1: A dřív to byli i námořníci, teď
2: ano, je to tak.
1: Vojáci.
2: Námořníci to vlastně stále můžou být.
1: Můžou.
2: Píše vám člověk, který se s vámi chce seznámit a vlastně na začátku po vás nic nechce, je to takový jako, může to být šarmantní člověk, nemusí, to už je otázka, jestli to každý vlastně sám interpretuje, ale on vždy cílí na primárně na osamělé ženy ve věku od třeba 50 let dál. Myslím si, že ty data to takhle zhruba ukazují. A vlastně ten podvod cílí na to, že nejdřív vypěstuje ten nějaký jako romantický vztah, který skutečně jde jako postupně, není to tak, že by hnedka jako úplně jako na sílu tam šel, většinou teda do těch zpráv, jakože hnedka psal, jestli si ho nechce vzít ta žena, ale prostě vypěstuje ten vztah a pak přijde moment, kdy se tam stane nějaký zlom vlastně a on řekne, třeba je to voják, to bylo ještě důležité říct, já jsem teď byl na misi a jsem v nemocnici a teď potřebuje nějakou pomoc, jo, potřebuje odeslat svoje doklady nebo něco takového a vlastně

0: žena zpět dostane k těm svým penězům, které naposílala? Dokážou v určitém ohledu ty banky pomoct nějakým způsobem?
1: Nejsem si úplně stoprocentně jistý, jestli na to dokážu odpovědět. A možná se to v jednotkách případů stalo, ale většinou bych s tím nepočítal.
2: Radio Praha 107,1.

protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jirka Buríšek a na Instagram padla další docela zajímavá otázka. Jestli si Jirka dokáže vydělat, když vydá jedno video za měsíc?
1: Jo, jde to. Já mám velkou výhodu v tom, že i když vydám jedno video za měsíc, takže vlastně moji diváci tak jsou asi srdcaři, protože se na něj přijdou vždycky podívat a má to jako dostatečné vlastně dosahy, aby ten můj výdělek byl prostě dostatečný na to. Nemám za sebou úplně jako tým lidí, který bych si mohl dovolit, ale to bych třeba taky někdy v budoucnu chtěl.
0: A ten kanál stále roste. Teď máte přes 550 tisíc vlastně odběratelů na tom YouTubeovém kanále a vymýšlíte i další způsoby, jak zmonetizovat tu vaší práci? Že byste třeba vytvořil další placené platformy?
1: Vymýšlím. Je vlastně ta možnost té placené platformy, jako dávat obsah za paywall, tak to, k tomu jsem se úplně neodhodlal zatím. Přišlo mi, že vlastně nějak mi to jako nedávalo úplně smysl v té tvorbě, kterou dělám, protože nedává smysl vytvořit edukativní video a pak ho jako schovat vlastně.
0: A tu pointu třeba dát na Hero Hero.
1: Tak jsem přemýšlel, jestli nedat za paywall, tak jak to dělá vlastně řada tvůrců, třeba rozhovory nebo tak, ale vlastně spíš funguju na principu, že mám spolupráce s různými partnery, jako je třeba Česká spořitelna, která vlastně mi teď pomáhá s těmi videí o podvodech a vlastně tohle partnerství je placené a díky tomu to můžu vlastně tvořit ty videa, nemusíme dávat nikam za paywall.
0: Ale je dobré, že edukativní videa, která nejsou často ve vašem případě úplně jednoduchá, na pochopení, jsou to často i složitá témata, tak člověk by si dneska řekl, že lidé scrollují jednoduchý konzumní obsah, ale opak je pravdou ve vašem případě, že o tu edukaci je zájem ve společnosti a zřejmě nemáte ani velkou konkurenci.
1: To nevím, ale jako já si to sám vysvětluju tím, že jsou to vlastně ty jako rozevřené nůžky, že čím víc je toho jako rychlého, krátkého obsahu, tak tím víc lidé vlastně vyhledávají i ten opak a snaží se občas trávit ten čas u toho jako delšího, pomalejšího obsahu. Protože já sám to tak trochu mám taky. Mm-hmm. Já vím, že když jako strávím půl dne scrollováním, protože jsem ve vlaku nebo někam jedu, nebo prostě mám nějakou příležitost se zrovna jako v úzovkách nudit a vytáhnu telefon, tak mě to začne vlastně štvát po chvíli a už si říkám, no já bych ale asi měl, vyloženě mám ten pocit, že bych měl jít a pustit si něco, u čeho jako nebudu takhle pořád tím palcem dělat nahoru a každých pár vteřin mi vyskočí nový obsah, ale že budu něco konzumovat jako konzistentně.
0: No ale vy jste deformován svým vlastním obsahem. Protože se vždycky chcete něco dozvědět, protože to může být inspirace pro další video.
1: To je pravda.
0: Když něco objevíte.
1: To je pravda.
0: A v rámci těch témat, my jsme se bavili o podvodech, ale ten váš kanál je širokospektrální. Tam je historie, vesmír, jste široko rozkročen. Jak je možné se v tomhle všem orientovat a jít do hloubky?
1: Já mám štěstí, že žiju v té době, ve které žijeme, protože jako díky internetu a tomu přístupu k informacím si vlastně můžu dostat téměř k čemukoliv, co vlastně k tomu tématu potřebuju. Můžu si pročíst zdroje, které by normálně bylo potřeba jako fyzicky vidět někde v archivu, tak dneska jsou vlastně digitalizované, takže je můžu vidět na internetu. A není to vlastně zase tak dlouhá doba, co jsou digitalizované.
0: Každý si dokáže ty zdroje najít. A pokud objeví studii, ne každý je schopný dobře interpretovat.
1: To je pravda. Druhá věc, která mi s tím pomáhá, tak jsou, a to hrozně rád říkám, protože je to jako velký pomocník, tak jsou ty samotné instituce, které vlastně publikují ty studie, když je to univerzita třeba, tak ta samotná univerzita má obrovský zájem na tom, aby ta studie byla, aby se dostala mezi lidi. A tím pádem častokrát se stává, že když vyjde nějaká jako větší studie, financovaná, prostě velká, tak vyloženě vyjde na webu té univerzity článek, který to shrnuje a vlastně to popisuje pro lidi. Takže já můžu ušetřit spoustu času tím, že si to takhle pročtu a když vím, že je to něco, co by mě dál zajímalo, tak už se potom dostanu zpátky k té studii a pročtu si to dál. Ale vlastně tady ta snaha jako vědy, dostat vědu mezi lidi, je to, co mě hrozně pomáhá v tom dostat vědu mezi lidi.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádiu Praha, se mnou je Jirka Buríšek, kanál Jirka vysvětluje věci. Stalo se vám někdy, že jste vydal video, udělal jste si rešerši, všechno poctivě zpracoval a postříhal a třeba za rok přišla informace, že tam je nějaká chyba, že jste si to třeba špatně vysvětlil, nebo že se ten výzkum nějakým způsobem posunul. Stalo se někdy třeba, že jste musel to video i smazat, nebo předělat, nebo dovysvětlit?
2: Přemýšlím, jestli, jako stává se mi to, že jako občas udělám nějakou chybu, to jo. Třeba teď se mi stalo, to je tak, já nevím, 2-3 měsíce zpátky, tak to mě teďka tížilo nejvíc, že jsem se vloženě jako přeřekl, nebo jak to říct, že jsem jako v kontextu vesmíru v rámci vzniku černé díry, tak já jsem měl vlastně větu, kdy jsem chtěl říct bod nekonečné hustoty, nekonečně malý bod nekonečné hustoty, což je singularita černé díry. A já jsem omylem řekl nekonečné hmotnosti. Mm-hmm. Ale já to znám tak jako pospátku na spaměť, že mě to nedošlo, že to tam je. Vůbec mi nedošlo se to jako zkontrolovat. A vlastně zjistil jsem to až po tom, co jsem to video vydal, že tam má místo hustoty hmotnosti. A to je jako vyloženě špatně, to je jako velká chyba, kterou jsem udělal tím, že jsem vlastně si až moc jako věřil v tom, že tady jsem to ani vůbec mě to netrklo. Vůbec. A to se stává, no, tyhle věci. Člověk nemůže počítat s tím, že vlastně ty videa budou úplně bezchybný, protože je to trošku paradox, mi přijde, že se to jako měly by být ideálně, ale vlastně každý chybuje, takže se s tím asi počítat musí. No. Tam je otázka, jak k tomu člověk potom přistupuje.
1: Jasně. Které video nebo které téma má největší sledovanost na vašem kanále?
2: Že to jsou asi ta videa o vesmíru, protože co jsem se tak bavil s diváky, tak vlastně je to takový escapismus trošku, že vlastně existuje jako obrovské množství témat, které je dobré vědět a je dobré se o nich informovat, ať už jsou to nikotinové sáčky, kratom, spánek, cokoliv z tady těch témat, které člověka vyloženě jako ovlivňují a to, jak se cítí. Ale ta videa o vesmíru vlastně vám můžou dovolit trošku začít přemýšlet vlastně o úplně jiných věcech, o úplně jiném světě. A jsou to i takové jako filozofické otázky, které se pak týkají jako historie lidstva, budoucnosti lidstva. A myslím, že pro tu dnešní informační dobu to začíná být trošku typické, že se lidé chtějí jako odpoutat od toho návalu informací a prostě na chvilku být jako u něčeho jiného.
1: Kalkulujete občas s tím tématem, že když vidíte, že lehučce padá ten kanál, tak vydáte video o vesmíru?
2: Asi možná jo. Možná jo. To tak dělám. Já jako hrozně rád ty témata střídám. To znamená, když udělám video o tom, co se děje s tělem, když pije člověk málo vody, tak potom chci ideálně udělat zase video o trošku jako jiné škále témat. Takže to může být video o diktatuře v Bělorusku, anebo video o vesmíru, ale už se nechci vyloženě zabývat třeba lidským tělem na pár měsíců. Ale myslím si, že když bych si fakt všiml, že ten kanál nějak, že mu jako ubývá počet zhlédnutí, tak bych určitě zapřemýšlel o tom, že udělám teďka video o vesmíru. 100%.

0: Se mnou je Jirka Buríšek a ten má kanál Jirka vysvětluje věci, youtuber, jestli chcete, edukativní youtuber. Zajímá mě, a to je dost podstatná součást toho všeho, jestli ještě máte kapacitu na to dělat ty edukace offline.
1: Jo, moc ne už, no.
0: Už ne.
1: Já jsem, jako mě to vlastně hrozně baví na jednu stranu, protože tím, že když člověk vydává videa na internet, tak jako málo kdy má tu možnost se s těmi svými diváky jako získat tu zpětnou vazbu vlastně, protože ty komentáře pod tím videem nejsou úplně jako dobrá zpětná vazba. Je jich tam většinou strašně moc a člověk, aby se tím nějak prokousal, tak to úplně nejde. Ale když si můžete potom s těmi lidmi popovídat třeba po nějaké besedě, tak to mi vždycky přišlo hrozně fajn. Teďka jedna věc, kdy jsem tu příležitost měl, byly kinopremiéry, když jsme promítali vlastně předpremiéry těch videí v kině. A občas se mi poštěstí takhle někam jako mezi lidi se dostat třeba do škol, ale jako je to hodně sporadicky už.
0: A ještě jinak se tam máte zpětnou vazbu v tom, protože předpokládám, že ten kanál vytváříte i z toho důvodu, že nechcete, aby se děli podvody, nechcete, aby se lidé nechali podvést, chcete, abychom věděli něco o vesmíru, že prostě je to zájem rozšiřovat povědomí o těch důležitých věcech. Tak jestli k vám přichází zpětná vazba, že jste někomu pomohl, někoho zachránil?
1: Jo, to se stává vlastně hrozně často.
0: Někomu otevřel oči?
1: To nevím, jestli otevření očí, ale byly to hlavně ty podvody. Tam je to často, že někdo se ozve s tím, že jeho člen rodiny dostal nějaký telefonát a že on byl schopný to vlastně jako vypozorovat, poznat to z nějakých indicí, že to je podvod, už jenom z toho, jak slyšel mluvit toho člena rodiny. Tuhle zprávu jsem dostal tolikrát, že už bych to ani nespočítal. Pak se mi párkrát stalo, že někdo říkal, že díky mně udělal nějakou třeba maturitní práci. Že ji dělal jako podle mého videa a že jako mi děkuje za to, za to video.
0: A zdroj dvojtečka asi nenapsal, jak vysvětluje věci.
1: Možná tam někde bylo dole ve zdrojích, ale asi jenom tak jako pod čarou.
0: Jak vám jako tvůrci pomáhá to se propojit třeba, už jste zmínil, kluci z Prahy, kovy a tak dále. Pomůže to tomu kanálu nebo Instagramu
1: to
0: růst?
1: Asi úplně neřekl. Jako...
0: A v čem to propojení dává smysl?
1: Že to je zábava, že člověk jako může spolupracovat s jinými tvůrci, které má rád, když chcete, teď vlastně, když jsme točili to video o tom trolení podvodníků, můžeme to říkat, já tomu říkám edukativní prank, protože my vlastně se v tom videu snažíme ty podvodníky udělat si z nich srandu, ale zároveň na tom vlastně trošku vysvětlit, jak ten podvod funguje. Mě na tom vlastně nejvíc bavilo to, že jsem mohl ten den strávit vlastně s partou lidí, kteří jsou fajn a můžeme si v ten moment i popovídat o té tvorbě. A když člověk dělá ty videa sám, tak tu příležitost moc často nemá.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Lenky Váhalové.
1: Jsme ve finále s mým hostem Jirkou Buríškem a zajímá mě teď taková etická hranice. To, jak o tom mluvíte v rámci těch podvodníků, tak ve vašem případě si myslím, že ještě ctíte nějakou určitou jako hranici, ale jsou kanály a tvůrci, kteří třeba takzvaně páchají dobro v tom, že třeba nalákají predátory na schůzku. Mm-hmm. Já teď nebudu popisovat, jaké kanály a co se přesně děje, ale vlastně v určitém ohledu zastoupí policii nebo nějaké instituce, jestli mi rozumíte, jestli víte, o čem mluvím. Ale zároveň já jim na jednu stranu rozumím, co chtějí udělat, protože není hezké, aby predátoři oslouvali mladé dívky. Ale možná to není úplně ta správná cesta, jak se tohohle zbavit v tom éteru.
2: To je strašně komplikovaná věc. No.
1: A přemýšlíte o tom, kde je ta hranice?
2: Jako sám ve své vlastní tvorbě určitě, protože tam už jsem se dostal do jako těchto těch vod vlastně taky v té práci s těmi podvodníky, nebo v té snaze jako popsat ty podvody. Já jsem třeba sám přemýšlel o tom, že bych třeba se jako pokusil někoho podvést, abych ukázal, že to jde vlastně docela jednoduše. To je trošku jako na hraně toho všeho, o čem se teď bavíme. Stejně tak, jako když někoho takhle vlastně zvete třeba na schůzku, abyste ho odhalili jako predátora, tak vlastně jako policie pracuje v nějakých mezích, zatímco tvůrce videí ty meze třeba úplně tolik nemá. Myslím, že teď se nedávno stalo v zahraničí, že pozvali přesně, jak popisujete, někoho takhle na schůzku, měl to být nějaký predátor, a oni si ti tvůrci nevšimli, že mu nikdy neřekli, že té oběti nebo té volavce je 14 let. To znamená, že on šel na schůzku s někým, o kom nevěděl, kolik mu je let. Takže oni se takhle jako kolosálně sekli, udělali jako gigantickou chybu, vykreslili toho člověka jako predátora a on vlastně nebyl. Což je věc, která už jako vlastně tohle riziko by mělo být jako velkým červeným majákem, aby se do toho tvůrci možná pouštili buď jen s policií, pokud by jako
1: například dokument bylo. V síti třeba?
2: Třeba, asi no. Jako v rámci jednání na vlastní pěst si myslím, že je tolik rizik, že třeba já sám bych do toho něčeho takového vůbec nešel.
1: A myslíte z vašeho pohledu, že to vůbec může něčemu pomoct, když takovéhle kroky ti youtubeři dělají?
2: Jako asi to může vytvořit nějak celospolečensky nějaké jako odstrašení toho, že pro ty predátory, že se jako něco takového jim může stát, ale když nad tím člověk zamyslí statisticky, ta pravděpodobnost je úplně mizivá. Je to obsah, který možná lidé jako rádi sledují, protože mají pocit, že tam proběhla nějaká spravedlnost. Ale vlastně jako tím to samozřejmě končí. No. Jako já bych to nerad úplně hodnotil tak, aby to vyznělo, že by to někdo jako vložně jako neměl dělat. Já si myslím, že to je rozhodnutí každého tvůrce, jak se k něčemu takovému postaví. Ale je to věc, kterou já sám vlastně nějakým způsobem taky řeším. Taky jsem o tom přemýšlel. Jako to napálování těch podvodníků, tyhle všechny věci vlastně do určité míry jsou na nějaké hraně nějakého etického kodexu, který já vlastně jsem si sám pro sebe vytvořil a taky ho musím nějak dodržovat. Nechtěl bych úplně každému říkat, že ho musí dodržovat stejným způsobem.
1: A abychom to téma nějakým způsobem uzavřeli, tak je za vás tedy ta optimální cesta jít tou edukací a prevencí?
2: Já si myslím, že to je ta asi jako v tuhle chvíli jediná cesta, protože ty podvodníky, o kterých já natáčím, lusknutím prstu policie všechny nepochytá, to bohužel nejde, i když dle mého názoru vlastně dělá jako dobrou práci, protože já jsem na začátku toho vzestupu těch podvodů ani nečekal, že se bude dařit zadržovat ty podvodníky ještě mimo Českou republiku. Že podvodné skupiny organizované v zahraničí se podařilo vlastně ve spolupráci s tou zahraniční policií, třeba ve spolupráci s ukrajinskou policií, tak se podařilo na Ukrajině zadržet ty vlastně mezinárodní gengy. A to mě překvapilo vlastně, jak se něco takového povedlo. Ale na druhou stranu hned vznikne další. A tím pádem je to trochu boj s větrnými mlýny a jediný, podle mě teda jediný způsob, jak proti němu bojovat, je prostě vědět, že existuje tahle věc, tahle riziko a dávat si na něj pozor.
1: A závěrečná otázka, jestli nějaké téma, které byste rád zpracoval, ale vlastně si na to netroufáte. Je něco takového?
2: Spousta historických témat. Některá jsou taková jako komplikovaná s tím, že zasahují i do současnosti. Hrozně rád bych je zpracoval, ale ještě jsem se k ním vlastně tolik neprokousal. Určitě třeba bych chtěl do budoucna zpracovat téma o tom, jak se vyučuje druhá světová válka v Japonsku, protože je to pro samotné Japonsko vlastně neuvěřitelně citlivý téma, což jsem zažil, když jsem tam minulý rok byl. A to je téma, na které, ne že bych si na něj vyloženě netroufal, ale vlastně vím, že bude tak náročné, že ho pořád odsouvám.
1: Se mnou byl Jirka Buríšek. Moc děkuju.
2: Já taky děkuju.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: Co všechno se dělo ve vysílání v těch měsících a týdnech roku 1938, než přišel mnichovský verdikt? Jak se střídali naděje a pesimismus, klid a hysterie? Věcné příspěvky s totální a často velmi temnou propagandou. Připomeneme si útržky historie zaznamenané pro budoucnost mezi červnem a koncem září roku 1938. Já jsem Jan Sebindubský a přeji vám všem inspirativní poslech.
1: Archiv Plus.
2: Pravděpodobné počasí zítra v sobotu. Proměnlivá, časem ještě značná oblačnost a místy přeháníky. Mírně chladno. Vyhlídka na počasí pozítří, pozvolné zlepšení a trochu tepleji. Dnes odpoledne se konala schůze politických ministrů, které předsedal dr. Milan Hodža. Schůze vyslechla referát ministra zahraničí doktora Crofty obletské konferenci stále Rady Malé dohody.
0: Kdo někdy navštívil jezero Bled v dnešním Slovinsku, jistě tuší, jak krásně tam mohlo na konci léta být. Ovšem, co mohlo platit pro počasí, neplatilo v tu chvíli rozhodně pro politiku. Toto zasedání Malé dohody z konce srpna 1938 se ukázalo být vůbec posledním v její historii a popravdě řečeno, mohla se tato formace tehdy na Bledu rovnou rozpustit. Na začátku jste slyšeli část unikátně uchovaných kompletních večerních zpráv z 26. srpna 1938. Ještě se k ním za okamžik vrátíme, snad jen pár slov k oné Malé dohodě. Když se podíváme na dobovou politickou mapu střední Evropy koncem 30. let minulého století, zjistíme, že toto uskupení tří zemí, tvořené Jugoslávií, Rumunskem a Československem, má poněkud podivný a zdánlivě nepříliš logický půdorys. Obkličuje totiž Maďarsko, proti kterému byla mimo jiné namířena kvůli potenciálním snahám této části bývalé habsburské monarchie snažit se získat zpět to, o co po první světové válce přišlo. Jenomže v roce 1938 se Malá dohoda velmi rychle odebírala do historie. Především Jugoslávie si pomalu šla svou vlastní cestou. A na to bránit své členy, tedy i Československo, proti jakékoliv agresi už tento spolek opravdu neměl. A nic na tom neměnila třeba letecká soutěž států Malé dohody z přelomu srpna a září 1938, nebo přítomnost jugoslávských sokolů na tribuně v červnu a červenci 1938 při slavném všesokolském sletu.
3: Československá vlajka se vyhoupla nad požár a vedle ní vlajka bratrské Jugoslávie. Pan prezident republiky dr. Edvard Beneš vstoupil do své lože. S ním paní Hana Benešová. Stadion bouří. Paže mávají, bílé šáty se skví v jasném slunci. Pan prezident děkuje za všechny pozdravy. S panem prezidentem vstoupili do lože představitelé československého sokolstva a sokola jugoslávského.
0: Pamětníci tehdejšího 10. všesokolského sletu považovali dny na začátku července za nejspíš poslední vlnu radosti a hrdosti na Československo jako sebevědomou zemi, která má Evropě co dát a která se bude bránit. Po sletovém nadšení ovšem ještě během léta 1938 přišlo velmi odlišné politické počasí v Evropě. Pustíme si teď další část zpráv z 26. srpna 1938, ve které už zaslechneme zlověstné jméno Runciman.
2: Předseda vlády dr. Milan Hodža přijal dnes odpoledne francouzského vyslance v Praze de la Croix. V poslanecké sněmovně se konala dnes odpoledne schůze šestičlenného parlamentního výboru, na které byli přítomni předseda poslanecké sněmovny Jan Malipetr, předseda senátu dr. Soukup a poslanci dr. Rašín, dr. Meissner, dr. Dufek, dr. Klapka, dr. Patejdl, Ostrý, Chalupa a monsignor dr. Stašek. Poslanec dr. Meissner podal přehled jednání šestičlenného výboru se členy štábu lorda Runcimana. Předseda vlády dr. Hodža přednesl výklad o politické situaci v souvislosti s jednáním o národnostních otázkách a odpověděl na některé předložené dotazy.
0: Hodža, Malý Petr, František Soukup, mimochodem politický veterán a jeden z mužů října 1918, ale taky poslanec Ladislav Rašín, syn slavného otce, který pak za okupace na své vlastenectví doplatí životem při práci v odboji. Ta jména něco znamenají a jsou spojena s fungováním prvorepublikové politiky v trochu jiné politické rovině, než je ta prezidentská. Říkám to proto, že ani vláda, natož prezident sami o sobě, nemohli bez ústavního zákona odhlasovaného Národním shromážděním, tedy oběma komorami parlamentu, sami rozhodnout o změně hranic státu. Přesto se to za pár týdnů stane. Při tom všem osudovém rozhodování stál parlament zcela mimo hru, což se pak stalo v některých okamžicích našich moderních dějin bohužel zvykem. V zářijových dnech roku 1938 se ve střední Evropě už samozřejmě naplno rozhořela propagandistická mediální válka. Mimořádně perfidní výkony v tomto směru předváděla vídeňská vysílačka, která drze vepsala do svého názvu všem Čechům známé Masarykovo heslo.
4: Pravda vítězí. Zdejší vysílač vídeňský přináší vysílání české menšiny. V jedné ze svých posledních vysílání tázali jsme se, bude válka. A seznali jsme, že chtějí národy všech států mír, protože válku mohou chtít jen šílenci, jak pravil už tak často Adolf Hitler. Kdo tedy vlastně sve do války?
0: Tedy v tomto případě bych se nebál použít poněkud profláknutého výrazu štvavá vysílačka. Ještě jednou to ocituji, kdyby to snad bylo špatně slyšet. Válku mohou chtít jen šílenci, jak pravil už tak často Adolf Hitler. A aby neměl případný posluchač čas tápat, hned se zvídně dozvěděl, co a jak.
5: Milí československí krajané, řekněme si přece jednou zcela otevřeně a poctivě, kdo je vinen hrozným nedorozuměním a napětím mezi Československou republikou a říši německou. Úplná čistá pravda zní, jsou to komunističtí štváči a rozvratníci v Československu. Cizí živlí, agitátoři moskevští, židé a emigranti. Co s nimi má společného slušný a rozumný český dělník nebo sedlák?
0: Vyhrožovalo se tu bolševickou revolucí ve střední Evropě. Na tom sice něco bylo, ale naše předky v Československu tento typ nacistického antibolševismu nemohl nějak zvlášť oblažovat. A vídeňský vysílač pak zakončil své v uvozovkách denní zprávy z 10. září 1938 něčím na způsob dnešních propagandistických řetězových mailů.
5: Co to znamená, milí krajané? Co to znamená? Antikrist zdvihá hrozivě svou pitvornou tvář. Naše vlast, Evropa, je v nebezpečí. Démon stahuje z Moskvy svou ruku do kultivované střední Evropy. Krev, teror, oheň, bída, neštěstí, vražda a válka jsou jeho průvodci. Hrozná to metla lidstva.
0: Ke všedním starostem předmnichovského vývoje, tak jak je zažíval každý na vlastní kůži, patřilo třeba i schánění materiálů vhodných k zatemnění. Už na konci srpna 1938 o tom proběhl v rozhlase následující rozhovor nejmenovaného redaktora s nejmenovaným majorem Československé armády.
6: Pane majore, že v mnoha rodinách přesto, že už je uděláno dost pro zatemňování v případě leteckého útoku, myslím, že se ještě nechápou dost dobře ty nejzákladnější povinnosti.
7: Máte pravdu. Ještě donedávna se občany domnívali, že protiletecká ochrana je jen obtěžováním, které si vymysleli úřady. Ale dnes už, bohu dík, se na věc hledí jinak.
6: Možná se zdržovala, tato otázka je peněžní.
7: Právě tak, jako nelitujeme peněz, jde-li o naše zdraví, nemáme litovat peněz pro své zabezpečení. V Německu mají heslo. Protiletecká ochrana není otázkou peněženky, ale otázkou charakteru.
6: Myslím, že jednou z nejdůležitějších složek protiletecké ochrany je zatemňování.
7: Ano, nejdůležitější, ale nejšpatněji chápanou. Lidé se totiž domnívají, že v případě válečného nebezpečí bude nutno zatemnit jen v době nepřátelského náletu.
6: Ovšem.
7: To je omyl. V době války bude muset zatemnění trvat od soumraku do svítání.
6: A jak se dá nejlépe omezit osvětlení, pane majore?
7: Podívejte se, nejlépe, když na to půjdeme prakticky.
6: Ovšem.
7: Vezmeme například dvoupokojový byt. Nejméně starostí nám dá ložnice, kde stačí malá olejová lampička. Je-li dobře umístěna a zaclněna, můžeme pak klidně nechat okna v ložnici otevřena. Případně můžeme dát do ložnice lampičku elektrickou, 6V, takzvanou světlušku, kterou napájíme z osvětlovací sítě přes reduktor. Ovšem, i tahle žárovčička musí být stíněna.
6: No ovšem, nejlépe si myslím, když se vůbec nesvítí.
7: To by bylo nejjednodušší, ale je přece nutno vždy, hlavně při útoku, mít alespoň orientaci v bytě. K nejnutnější orientaci stačí svítící barvy, jimž mohou natřít se kliky, vypínače, rukojeti. Jsou to takové barvy, kterých se používá například na svítící hodinka.
6: A nejsou drahé?
7: Kilogram stojí asi 140 korun, ale s tím natřete 3 čtvereční metry. Vás, kterému jde jen o několik desítek čtverečních centimetrů, by to stálo tedy jen několik korun.
6: Výborně.
7: Všimněte si, jak je vždy otřená malba kolem vypínačů od prstů, hledajících je pod mě.
6: To máte pravdu. To si hned objednám a obstarám. Ale jak se to udělá se zatemněním ostatních místností, v níž se má pracovat a vůbec obývat ve stavu bdělen?
7: Na to je mnoho způsobů, laciných i drahých. Ten nejprostší je zalepení vnitřních oken černým papírem, letenkou a podobně. Ve dne vnitřní okna necháme otevřena a z večera je zavřeme.
6: No, to je dobré, ale jak to udělat v zimě, pane majore, kdy musíme mít zavřená oboje okna?
7: V tom případě je dobré mít zatemňovací papír napjat na dřevěný nebo kovový rám, asi tak, jako bývají okna z organtínu proti hmyzu v letní době. Na okna se dá upevnit tento rám například háčky.
0: Někdy krátce po 10. září odvysílal Československý rozhlas prohlášení obce československých spisovatelů s podtitulem K svědomí světa. Obrátili se v něm na světovou veřejnost i na své kolegy v Evropě i v zámoří a pokusili se aspoň částečně zaplnit informační vákuum v demokratické propagandě československého státu.
8: Stojíte dnes

0: cedel Evropy a vzdělaného světa. Úctu k pravdě, svobodu ducha a čistotu svědomí. Žádáme vás, abyste sami rozsoudili, kde je poctivá ochota k míru a spravedlnosti a kde je dobyvačná zvůle, používající všech prostředků násilí a lži. Vyzýváme vás, abyste objasnili veřejnému mínění svých zemí, že bude-li nám, malému a pokojnému národu, na nejexponovanějším místě Evropy vnucen nejtěžší boj, nebudeme bojovat jenom za sebe, za vás a za mravní a duchovní statky, společné všem svobodným a mírumilovným národům světa. Nikdo nezavírej oči před tím, že po nás by došlo na jiné národy a země. Prosíme všechny spisovatele a všechny lidi, kdo kulturu tvoří a kulturně žijí, aby rozšiřovali tento projev mezi národy světa všemi možnými prostředky.
1: Mezi signatáři je úctyhodná řada jmen s nejrůznějšími osudy a politickým zaměřením. Lidé blízcí hradu i jeho kritici. Levičáci, pravičáci, legionáři, ruralisté, katolíci i komunisté. V tomto složení a v takové jednotě se dotyční už později nikdy k ničemu nevyjádří. Někteří k tomu pochopitelně ani nedostanou příležitost, protože se konce války nedožijí.
0: Za obec spisovatelů podepsali projev Josef Čapek, Karel Čapek, Ján Čárek, Jan Čep, Václav Černý, Jaroslav Durych, Hanna Gregorová, František Halas, Adolf Hofmeister, Josef Hora, Hanuš Jelínek, Petr Jílemnický, Josef Kopta, Josef Knap, Jaroslav Kvapil, František Langer, Emil Boleslav Lukáč, Marie Majerová, Bohumil Matézius, Rudolf Medek, Vítězslav Nezval, Laco Novomeský, Ivan Olbracht, Ferdinand Peroutka, Marie Pujmanová, Miroslav Rutte, Jaroslav Seifert, Anna Marie Tilšová, Vladislav Vančura.
2: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Nad ránem 21. září 1938, to jest ve 2 hodiny v noci, probudili, jak je možná známo, vyslanci Francie a Anglie prezidenta Edvarda Beneše a předali mu ultimátum svých vlád. Z něho vyplývalo, že pokud Československo nepřenechá Německu oblasti s nadpoloviční německou většinou, vystavuje se hrozbě, že se stane viníkem vypuknutí války v Evropě se všemi následky z toho vyplývajícími. To znamená, že mu nikdo z dosavadních spojenců nepřijde na pomoc. Ráno v 6 hodin vláda tento požadavek vzala na vědomí, přičemž premiér Milan Hodža údajně prohlásil, že o mravní stránce tohoto postupu není vhodno se zde šířiti. Bude to věc historie. Následkem tohoto výbušného zvratu se pak 21. a 22. září do éteru rozletěla skutečná smršť různých prohlášení a výzev ke klidu, protože emoce obyvatelstva byly pochopitelně vybičované na maximum. Propukly demonstrace a u Rudolfína se na známém shromáždění sešli občané žádající obranu republiky. To je ta známá situace, kdy se na jedné demonstraci vedle sebe sešli Klement Gottwald s už zmíněným Ladislavem Rašínem. Byla tu prostě odhodlanost to tak nenechat. Nám dnes neznámý člověk tak už 21. září žádal ve vysílání, aby se moci v zemi chopili generálové. Pozoruhodné na jeho lehce zmateném projevu bylo, že mluvil i k Němcům, kteří by ovšem asi museli rozumět česky.
3: Češi, Slováci a Němci žijící v Československé republice žádáme tímto, aby zachovali úplný klid a neničili sami svůj vlastní majetek a aby udělali následovní věc, kterou dneska provedla nynější vláda, což se snad všem Čechům a Slovákům i Němcům nezdá být i zavhodno. Všetní nyní Češi a Slováci i Němci naší Československé.

0: Slovenské republice nesou tíhu této podstaty, jenž se udělala. Proto vyzýváme všechny žijící Češi, Slováci, Němci, aby do rána zachovali naprostý klid a jelikož žádají, aby byla vláda generálů. Vládu generálů tuto se sestávající se z generálů armádního inspektora Sýrovýho, Bláhy a Krejčího je zpřání lidů. Tyto lidé, které museli snad pod nátlakem určitých velmocí dát zem českou šanc nenáviděnému Němci, nemůžeme jenom tak nechat. Tuto zem jsme budovali, stavěli, za ní jsme krváceli, pro ní taky budeme žít a i se být. Proto žádám všechny mý žijící Čechové, Slováci i Němci na své Československé republice by vyčkali dalšího postupu lidu, který žádá na všech frontách, aby území, jenž jsme budovali staletí a na něm žili, jak otcové, tak matky i synové, za něj taky i naše hoši, tátové rodiny padaly, se jen tak lehce nedalo.
1: Den poté, co se vyrojila všechna tato prohlášení k národu, pak přišel další zlom. Totiž všeobecná mobilizace, vyhlášená 23. září 1938 večer. Co jí předcházelo? Další setkání Hitlera s Chamberlainem v Berchtesgádenu, kdy vůdce s drzostí sobě vlastní stupňoval další požadavky vůči Československu a tím zahnal i jinak smířlivého britského premiéra poněkud do kouta. Následně tedy ani Anglie už nebyla schopná doporučovat Československu, že se nemá za žádnou cenu bránit. A fragment vysílané mobilizační vyhlášky se zachoval i v archivu Českého rozhlasu.
2: A v zime teplé prádlo, po případě obuv, způsobilu prepojnou službu a tu hodná používat místo erárnej obuvy. Důstojníci a rotmá...

0: určovací alebo svolávací lístok, alebo jestli nemáš žiadneho takého preukazu, overovací lístok. Overovací lístok vydá obecný úrad miesta pobytu v Zemi slovenskej a podkarpatoruskej obecný obvodný notár na požiadanie tým, ktorí nemajú žiadneho vojenského preukazu. Cestovných lístkov pokladňa nevydá.
1: Mobilizace probíhala vzorně mezi Slováky, Čechy a dokonce i částečně sudetskými Němci. Ale netroufám si odhadnout, kolik mužů se vykašlalo na různé byrokratické procedury a prostě sedli na vlak a přijeli na vlastní náklady. V každém případě víme, jak to celé skončilo. Díky mírové aktivitě především Nevilla Chamberlaina, ale i dalších mírotvorců, byl v Mnichově podepsán dokument, který vešel do dějin jako Mnichovská dohoda. Poté se věci daly do pohybu už zcela bez možnosti Československa být aktérem dění. Na závěr bych se spolu s vámi ještě jednou rád vrátil do 22. září 1938 a z toho velkého množství provolání k národu vybral část z projevu, který pronesl Lev Sichrava, místopředseda Československé obce legionářské a šéfredaktor legionářského deníku Národní osvobození. Sichrava měl pravdu, když naznačoval, že selhání konkrétních vlád, byť v nepopsatelně tragický moment, ještě nemusí znamenat selhání národa nebo demokratických hodnot jako takových.
2: Po 20 letech se ukázalo, že Německo tento mír pokládalo jenom za příměří, jehož užilo k novému vyzbrojení. Spojenci si to uvědomili pozdě a dali se překvapit novými ultimáty. Uznali za nutné požádat nás o ústupek nesmírně pro nás bolestný. Chtěli jsme žít se svými německými spoluobčany v míru a rovnoprávnosti, ve společné domovině. Zneuznání této naší poctivé vůle je kruté a nespravedlivé. Ale není správné mluvit o zradě spojeneckých národů. Oni také ve svých širokých vrstvách cítí nesmírně bolestně ponížení, jež nám bylo vnuceno. Dejme pozor, abychom nelitovali svých přísných slov. Nesmíme učinit nic, čím bychom nepříteli usnadnili jeho snahu zrušit snad na dlouhá desetiletí ono nerozlučné spojenectví mezi národem naším a národy, jež za války nám dopomohli k vítězství.
1: Tolik Lev Sichrava. A k etapě těsně pomnichovské, tedy k začátku takzvané druhé republiky, se v tomto pořadu vrátíme v některém z dalších pokračování. Na dnešním Archivu Plus spolupracovali dramaturg David Hertl a mistryně zvuku Iva Podzimková. A vám děkuje za poslech Jan Sedmidubský. Naslyšenou.
3: Radio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Jaký byl Václav Havel dřív, než se stal dramatikem, disidentem a prezidentem? Nová inscenace Vašek se na něj dívá především jako na člověka, kluka, který pochyboval o sobě, hledal svoje místo a nakonec ovlivnil dějiny. Hraje se v pražské Peškovce. Městské divadlo Brno nasadilo také novinku inscenaci Letnice podle románu Miroslava Hlauča a v pražském Národním divadle mají od tohoto týdne nového Romea a Julii, ale inscenace to není. Další vysvětlíme v kulturním magazínu Českého rozhlasu Plus. Dobrý den, přeje Michaela Vetešková.
1: Kultura Plus.
0: Přiblížit Václava Havla dětem a zároveň nenudit jejich rodiče chce nová inscenace Vašek. Jeho život, texty i vzpomínky lidí, kteří ho znali, skládá do mozaiky autorka a režisérka Tereza Pušová. A na jevišti jsou tentokrát samotné děti, členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Premiéra byla 21. září v pražské Peškovce.
2: No, je válka, kluci. A tak jsem se s rodinou přestěhoval na naše rodné sídlo Havlov. A začal jsem chodit do místní školy.
3: Ne prezident, ne disident ani dramatik světového jména. Prostě Vašek. Nová inscenace Terezy Pušové představuje Václava Havla nejprve jako kluka z dobře situované rodiny, který mezi ostatní děti příliš nezapadal. Později mu komunistický režim kvůli jeho původu neumožnil studovat školu, kterou chtěl. Hledal proto vlastní cestu k divadlu, psaní a nakonec i k politice.
2: Tak tedy půjdu do vězení.
3: Jeho život ale inscenace nevypráví jako kapitolu v učebnici dějepisu. Pušová začala scénář připravovat zhruba před rokem.
4: Já jsem četla hry Havlovy, četla jsem jeho životopis vícekrát, více životopisů, četla jsem jeho eseje, rozhovory s ním. Prostě rok jsem četla. A potrhávala jsem si, zatrhávala, zakládala a vytvořila jsem si takový jako arzenál jeho myšlenek.
3: Z těchto myšlenek pak vytvořila jakési refrény, které se představením vracejí. Chtěla do něj zároveň dostat absurditu a cykličnost známou z Havlových vlastních her.
5: Do sebe ne příliš vážně, ten se vždycky vystavuje nebezpečí, že bude k smíchu. Kdo se dokáže vytrvale vysmívat sám sobě, směšnost neriskuje.
3: Do konečné podoby scénáře ale zasáhli i samotní herci. Václava Havla a lidi kolem něj totiž nehrají profesionálové, ale členové Dismanova rozhlasového dětského souboru.
4: Prostě různě jsem si vypisovala a pak škrtala a škrtala. No a pak jsem se dostala do kontaktu hlavně s těma dětma a zase s nima jsem to různě přetvářela. Některé situace jsme vytvořili společně na základě nějakého vyprávění a čtení a sledování dokumentů. Takže je to prostě taková mozaika a taková společná práce spolu s citacema jak Václava Havla, tak jeho kamarádů, co o něm říkali, jak na něj vzpomínali.
3: Ukazuje přitom i méně samozřejmé stránky jeho příběhu. Proč odmítl možnost divadelní kariéry ve Spojených státech? Jak se dostal do vězení nebo proč o sobě člověk, který později ovlivnil české dějiny, celý život tolik pochyboval?
2: Jsem člověk velmi nejistý, téměř neurotický. Trvale se něčeho děsí. Mnohým jevím jako člověk vyrovnaný, zároveň hodně rozvážen a houževnatý.
3: A přestože Havlův život zasahuje do událostí, které dnešní děti znají hlavně z učebnic, Vašek není určený jen jim, zdůrazňuje Tereza Pušová.
4: No, já jsem se snažila, aby si tam našel každý něco, takže je to jak pro malí děti, oni to taky hrajou, i malí děti, i starší děti, a zároveň jsem se tam snažila tak jako vetknout nějaký takový specialitky pro znalce Havla, pro někoho, kdo prostě zná dobře jeho hry nebo poetiku jeho her, takže já si myslím, že to je, nevím, 6 plus až nekonečno. Nevím, prostě pro všechny věkové skupiny.
3: Inscenace Vašek vznikla ve spolupráci s bývalou knihovnou Václava Havla, nedávno přejmenovanou na První prezidentskou, a se Švandovým divadlem. Jeho kreativní centrum Peškovka na pražském Smíchově dává prostor hlavně mladému, studentskému a neprofesionálnímu umění, ale také workshopům a tvůrčím dílnám.
0: A reportáž Alžběty Havlové doplníme informací, že inscenace Vašek je určená také pro školy.
5: Ano, to Vypadá, že se bez kultury můžeme snadno obejít. Ale kdy vláda omezuje divadlo, rozhlas, kulturu vůbec?
0: Novinky v tomto týdnu nasadila i zavedená česká divadla. Opera Národního divadla a Státní opery zahájila sezonu muzikálovým thrillerem Sweeney Todd režiséra Martina Čičváka. Vypráví o londýnském lazebníkovi, který se po letech nespravedlivého vězení vrací pod novým jménem, aby se pomstil. V inscenaci vystupuje i operní zpěvák Adam Plachetka a dirigentkou je Anna Pozidis.
6: Využívá ty různý rytmický prostě jako strukturky, které jsou skvělý, ale opravdu jsou hodně jako netradiční. A pak samozřejmě právě to, aby jsme k tomu nepřistupovali k jako klasickému opernímu dílu, aby to opravdu mělo i z toho světa kousek a aby to bylo takový, já jsem říkala, jako odlehčený, trošičku, když budu říkat s nadsázkou, po dvou skleničkách červeného vína.
0: Městské divadlo Brno uvádí další knižní dramatizaci. Jako první premiéru sezony představilo inscenaci Letnice podle oceňovaného románu Miroslava Hlauča. Příběh plný magie a strachu z nového zrežíroval Stanislav Slovák.
7: Odysseus Plastíc. Učil jste mě.
8: Odysseus. Vždyť ty už jsi 20 let mrtvý, 15.
9: Odysseus pastýř, kterého všichni pokládali za mrtvého, se po letech vrací domů. Magickou vesnici svatý Jiří má připravit na velký zlom, popisuje jeho představitel Dušan Vytázek.
10: Ten, který přichází, vrací se zvenku, byl dlouho pryč, 15 let, jako jediný z té vesnice, a s ním přichází nová doba, nové století. Ten jako i přerod se stát musí a on je ten prostředek.
7: A dalších 100 let zůstane, kdo se neumí nebo nedokáže přizpůsobit, je mrtvý. Starý svět skončil. A kdo se aspoň nepokusí přizpůsobit, skončí taky.
9: Lidé z vesnice, kde se dá chodit po vodě a umírá se jen v pátek, ale novou dobu odmítají. Výjimkou je Julie v podání Alžběty Janíčkové.
11: Ona je za, ona vlastně je pro ten pokrok. Ví, že vlastně v okolním světě už nastal a vlastně se přiklání k tomu, aby to nastalo i ve svatém Jiří. Právě se snaží je přesvědčit, že ten pokrok je nutný.
12: Člověk, který nesmí připustit, že i ve věku rozumu mohou laně mluvit. Osvícení lidé svět odkouzlili, ale nebe je pořád na dosah, kéž bys to pochopil.
11: Já si myslím, že to jde vlastně aplikovat i na dnešní dobu, že vlastně jsou kruhy lidí, kteří zůstávají v tom svém rybníčku a jim tam dobře. Vlastně je to pochopitelné, ale vlastně ten pokrok zastavit nejde.
9: Navzdory vážnému tématu, ale inscenace podle režiséra Stanislava Slováka není pesimistická.
13: Já naopak vnímám Letnice jako naděje plný příběh a literaturu, která nám ukazuje, že se nemáme bát toho, co přijde zítra. Nemáme usínat s nějakým strachem, že zítra bude hůř nebo že nás převálcuje něco. To je jedno, ať už v příběhu Letnic se někdo bojí, že to 20. století bude hrozné. My to víme, že dneska už zpětným pohledem, že nebylo úplně jedno z nejlepších. A zásada je nebát se toho, co přijde.
9: Magickým příběhem provází mluvící sochy.
13: Divadlo samo o sobě je nadpřirozené. To znamená, když se na jevišti my domluvíme s divákem, že něco je kouzlo, tak ten divák to bere jako kouzlo.
9: Činoherní scénu tvůrci propletli pavučinou.
13: Scenograf Jaroslav Milfajt a Petr Loušek jim přišli s takovým nápadem takové pavučiny, takového, oni to měli v těch kresbách, takový ten svět, který je všude kolem nás. Jeden mluvil o takové jakoby houbě, ze které vlastně všechno se rodí a zase tam zaniká. A takže ta scéna je zvláštním způsobem materiálem, do kterého se zaprvé fantasticky svítí a význam nám utkává ten svět toho svatého Jiří, ten svět, který je všude kolem nás. Vlastně jako by jsou to paměťové buňky nějaké.
9: Příběh o odkouzleném světě mohou lidé vidět v brněnském městském divadle v několika plánovaných reprízách. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
0: A jak vypadá život v zákulisí cirkusu? To se z nové inscenace dozvědí návštěvníci divadla FX Shady v Liberci. Herecký soubor totiž o víkendu uvedl první premiéru letošní sezony Cirkus Humberto. Budoucí návštěvníky čeká představení s akrobatickými a tanečními prvky. První reprízu můžou lidé vidět v neděli 27. září.
14: My vidíme obrovskou paralelu mezi cirkusem a divadlem.
15: Říká dramaturg z Libereckého divadla Jiří Janků.
14: Za každým představením v divadle, za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tentáci, stavěči, ti, kteří ho svítí. Ty zůstávají v naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Bass před těmi 90 lety, kdy to napsal, jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
15: Hra vychází ze slavného románu Eduarda Basse z roku 1941. Příběh sleduje osudy šesti generací cirkusových umělců.
14: My jsme se snažili to pojmout napříč celým tím románem, to znamená, že začínáme příchodem Vaška Karase s tatínkem do Hamburku a přijetím do cirkusu Umberto a končíme po 70 letech v Praze.
15: Někteří herci se pro tuto inscenaci museli naučit několik artistických kousků. Lidé je uvidí třeba na akrobatických šálách, doplňuje herec Prokop Kosař.
16: Hraju Achmeda Romea, akrobata, tanečníka a největší výzva, my jezdíme na jednokolkách.
17: Byla nějaká nehoda během zkoušek?
16: Jo, já jsem upadl takhle dlaněma na asfalt a furt mě to bolí. Pracovní úraz.
18: Vašku! No, kdo je ta slečna, pro kterou tady chodíš jako tělo bez duše? Nikdo.
19: A není ten nikdo náhodou? Růženka?
18: To je ale pěkný jméno.
15: Růženku hraje Kateřina Kornhojzrová.
20: Jsem taková slečna, která přijde na začátku a pak přijde až druhý půlce. A spíš tak jako doprovázím toho Václava a potkáváme se tam víc až v tom stáří, protože si tu Růženku nevybral. Takže tam je jenom tak ukázka, jaký to bylo, když jsme byli jako děti. A já jsem úplně nadšená z kluků, co skáčou na slacklině. Vždycky na ně potají koukám, jsou bezjištění a skáčou prostě salta a jsou úplně neuvěřitelní.
18: Stál drží pořád stejně. Lana drží pořád stejně, ale vypadá to, jako by tu bylo o jedno srdce víc.
15: Na jevišti nebudou chybět ani profesionální artisté a akrobati, přibližuje režisérka Kateřina Dušková.
21: My jsme tu věc stavěli i částečně jako poctu lidem, kteří překračují hranice lidských možností. A to pro nás ty akrobati jsou. Teď s novým cirkusem se to vyjevuje naprosto zřejmě a tyhle lidi jsme chtěli na jeviště přivést. Takže jsme vyhlásili, že hledáme lidi, kteří se tím zabývají a milují cirkus, divadlo a jsou z našeho kraje.
15: Inscenační tým se rozhodl jako první premiéru letošní sezóny připravit rodinné představení. I proto je jim zrovna cirkus Humberto.
21: Je to představení, kde se potkají všechny generace. Je to rodinný představení, protože si myslíme, že divadlo je místem setkání. A já velmi doufám, že ten příběh může oslovit i děti, i dospělí. Protože my ho vyprávíme první půlku očima malého kluka. Tak jsem přesvědčená, že i malí děti, který visejí očíčkama v těch monitorech, tak ten příběh třeba můžou uslyšet. Dospělí asi by mělo bavit bravurní herectví našeho souboru, to opakuju vždycky a tak to prostě je.
15: Lidé v inscenaci uvidí taky zvířata. Jedno z nich bude připomínat slonici Balu, která přednedávnem opustila libereckou zoo. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
1: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Industriální prostor, kilometry trubek a chlad. To není obrázek, který se vám běžně vybaví při pohledu na zlatou kapličku. Přesně tak to ale vypadá pět pater pod jevištěm. V technologickém tunelu vedení Národního divadla Praha slavnostně pokřtilo kogenerační jednotky Romeo a Julie, díky kterým si instituce zvládne sama vyrábět teplo i elektrickou energii.
22: Oni se budou střídat v zásadě rovnoměrně, takže nedá se říct, že Romeo je hlavní a Julie vedlejší nebo naopak. Tady jsme genderově vyvážení.
23: Ředitel technicko-provozní správy Národního divadla Václav Pelouch pozoruje dvě nové modré kogenerační jednotky. Jméno zamilovaného páru ze znepřátelených rodin si instituce podle jeho šéfa Jana Buriana nevybrala náhodou.
24: České divadlo se vždy pyšnilo tím, že umí překládat Shakespearea. A tady v té historické budově, kde vlastně jsme teď se tady pořádali i v minulosti velké cykly provádění Shakespearea. My jsme třeba včera předevčírem hráli Hamleta a měli jsme zase plno.
23: Nové energetické zázemí pět pater pod historickou budovou nahradilo diesel agregát z roku 1978, vysvětluje Václav Pelouch.
22: To je technologie, která vyrábí teplo tím, že spaluje plyn a zároveň vyrábí elektrickou energii. A druhá funkce toho je nikoliv v neposlední řadě, To funguje jako zdroj náhradní nebo nouzový zdroj elektrické energie. Funguje to jako záloha, kdyby byly přestaly dodávky mimo Národní divadlo.
23: O pohodlí posluchačů se zjednodušeně řečeno stará i samotná Vltava. Součástí proměn je i nové tepelné čerpadlo.
22: Vltava funguje na bázi tepelných čerpadel, to znamená změny teplot, tak pomocí jí můžeme chladit i topit, zejména v přechodovém období, to znamená to období, stáhnuli to na roční období jaro a podzim, kdy se ještě nevyplatí startovat jiné zdroje tepla.
23: Projekt dotovaný Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem kultury podle ředitele Národního divadla Buriana nemá v zahraničí obdoby.
2: Troufáme si říct, že jsme jeden z lídrů tohohle procesu nejenom v České republice, ale i v rámci Evropské unie.
23: Národní divadlo by tak mělo během prvních 5 let ušetřit 32 milionů korun. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: 100 let po svém prvním koncertu se rozhlasoví symfonici vrátili ke svým začátkům. Před zaplněným Rudolfinem zopakovali program, kterým v roce 1926 zahájil svou historii orchestr Radiožurnálu. Za dirigentským pultem je řídil jejich nový umělecký šéf Elias Grandi.
3: Rozhlasoví symfonici zahráli Smetanu, Beethovena, Dvořáka a na závěr i Fibicha. Právě po jeho druhé symfonii se Dvořákovou síní rozezněl hlasitý potlesk. Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
4: Úžasný, úžasný.
5: Jsem úplně nadšený, dirigent byl skvělý.
4: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával, a první housle, neuvěřitelný první housle, úplně nádherný. My jsme seděli ve druhý řadě, takže jsme viděli ty housisty úplně bezprostřední. To byl zážitek krásný.
5: A byli jsme poprvé v Rudolfínu a to je zážitek do konce života.
3: Že jste byli poprvé na rozhlasových symfonicích?
4: Ano. No, úžasný večer.
5: A ještě to byl dárek k narozeninám.
4: Já takže to od... narozeninám ty lísky.
3: A taky jste slavil.
4: No jasně.
3: Jak se vám to líbilo?
6: Moc se mi to líbilo. Moje oblíbená sekce byla ta, kde nejvíc na to dejchaj. Byla to úplně náhoda, vlastně jsme si hledali jenom nějaký program na tento týden a tohle se nám hodně zalíbilo, tak jsme si řekli, že i v pracovním týdnu se musí zajít na kulturu.
3: Jsou to vaše křestní jméno?
6: Zuzana.
3: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Potmě na podporu nadačního fondu Světluška. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Co by se stalo, kdyby byl člověk díky vědě nesmrtelný a jak vypadá svět poté, co v něm 30 let jsme jako mrtví? Přesně na takové téma rozehrál zápletky svého nového románu 012 rakouský spisovatel Daniel Wieser. Natáčela s ním Kateřina Svátková.
25: 012 start. Řekněte mi, kdy přesně jste se rozhodl vytvořit a napsat příběh o dvou životech jednoho člověka?
26: Ten plán jsem měl už dlouho, napsat něco jako autobiografii, ale ne takovou tu klasickou. Promýšlel jsem to do té doby, než nás všechny zasáhla pandemie koronaviru. Nechtěl jsem z toho udělat hlavní téma knihy, ale přineslo mi to přece jen jeden nápad. Máme tu hlavní postavu, Erika, který se vrací na svět po 30 letech. Chtěl jsem, aby se probudil do světa, který mu je úplně cizí, nedokáže se v něm zorientovat. Začal se skládat nápad za nápadem. Erik se probudí a dozví se, že teď prostě platí nějaké předpisy. A tam jsem nemusel nic moc vymýšlet. Jeho třeba šokuje, že se musí registrovat v kavárně, když si tam chce sednout, protože žije ve velmi širokém pojetí svobody a najednou je ve světě, kde něco jako svoboda prakticky neexistuje.
25: Tohle téma svobody je klíčové z několika pohledů, protože 30 let nežil a čekal, že svět bude jiný, čistší. S hrůzou třeba zjišťuje, že v roce 2021 ještě lidi pijí kávu z plastových kelímků, používají spalovací motory. To se mi zdálo jako hodně skličující téma.
26: Bylo pro mě důležité tohle pojmenovat, protože základní otázkou mojí knihy je, co se změnilo oproti začátku 90. let. Jaké máme dnes vize do budoucna? S odstupem 30 let vidíme, že cíle byly tehdy mnohem vyšší. Erik se znovu seznamuje se světem a zjišťuje, že politické vize se zhoršily. Tady je asi specifická i pozice Rakouska, protože tam začalo ekologické hnutí v 70. letech a tehdy se ještě mělo za to, že ropa do 10 let dojde a pak už něco jako spalovací motory vůbec nebude existovat. Řekl bych, že tehdy byl optimismus přece jen trochu přehnaný.
25: Jenže vy to všechno píšete s takovým trochu podvratným podtónem, s humorem, se spoustou oborů v zádech. Ostatně i 012 je název, který odkazuje k programátorskému jazyku. A všechno se ještě prolíná s texty od Beatles. Jak to všechno spolu souvisí?
26: Začnu kapelou Beatles, protože ti jsou tam strašně důležití. Erik Montelius, ta hlavní postava, se narodil v roce 1952. Jeho pubertu tedy provázela éra největší slávy Beatles a on jejich texty vnímá jako zdroj svojí filozofie. A druhým zdrojem je pro něj mytologie hinduismu. Tu ostatně do západního světa trochu víc přivedli právě Beatles. Říkáte, že je tam podvratný humor. To mě těší, že to tak vyznívá. Představte si člověka, který uvažuje o technologiích, jako je gramofon, a začne se po nich schánět ve svém druhém životě ve 20. letech našeho století.
25: Co by podle vás člověk ztratil, kdyby skutečně mohl žít dvakrát, kdyby byl nesmrtelný?
26: No, ztratil by všechno. Ztratil by radost ze života. Myslím, že si Erik v průběhu knihy uvědomuje, že se nelze prožít znovu. On sám se za těch 30 let nezměnil a najednou mu dojde, že nic z minulosti vlastně nejde vrátit. Je to jako s Trumpovým sloganem Make America Great Again. Chce se vracet k nějakému bodu v historii, který byl skvělý a chce ho zpět. Jenže to je pochopitelně úplný nesmysl. A ten můj hrdina si asi tak v polovině příběhu uvědomí, že se pořád jen snažil hledat svoji minulost. Nemůžeme vrátit nic, co dávno neexistuje. A je tu myšlenka druhého mládí. Erik se musí rozhodnout a pokusit se přizpůsobit se svojí budoucnosti, současnému světu, reagovat na něj. Nemůže jen žít z nostalgie. To, co zná, je dávno pryč.
25: Ten zvláštní nostalgický nádech přece ve středoevropské literatuře máme často. Proto jsou rakouští autoři tak blízcí české mentalitě. Psal jste to jako rakouský, středoevropský nebo univerzální příběh?
26: To je zajímavá otázka. Já bych řekl, že právě tím humorem je to hodně rakouský román. Máme tu takového klasického Šibala, pikareskní nádech. A Šibal svůj příběh vždycky vypráví sám. Erik se tu jasně obrací i na čtenáře. Mě odjakživa fascinovaly romány, které se odehrávají ve dvou světech. Já jsem tu strukturu takhle dialekticky zamýšlel. Říká se, že prvním pikareskním románem je Don Quixote. Ten přece pořád jen četl knihy o světě rytířů a středověku, až se do něj chtěl sám vrhnout. Se svojí středověkou zbrojí byl ale ve světě těsně za vlastním prahem směšný. Románem 012 jsem chtěl vyprávět o důležitém období, přelomu 90. A z tohoto pohledu je to asi středoevropský a světový námět, protože tehdy padla železná opona. Německý autor Harald Welzer napsal, že demokracie je dnes v krizi, protože od rozpadu dvou velkých světových bloků, východu a západu, a konce studené války už se nikdo nesnažil o další rozvoj demokracie. Něco pravdy na tom možná bude. A ve svém novém životě to zjistí i Erik. Jeho syn, teď jeho vrstevník, je úplně mimo jakékoliv společenské angažmá. Ekologie je mu úplně ukradená. Možná něco takového trochu zažíváme v celé Evropě. Alespoň ve srovnání s tím, jak se přemýšlelo v Rakousku před těmi 30 lety. V tomto je ten podvratný humor, smutek, nostalgie. Tehdejší ideály umlkly a staré myšlenky už nikdo neprosazuje.
0: S rakouským spisovatelem Danielem Wiesserem natáčela Kateřina Svátková. A ještě máme jeden tip. Festival Lustr představuje ilustrace a komiksy z celého světa už po 13. V halách 17 a 40 v pražské Hlošovické tržnici najdou návštěvníci až do středy 30. září desítky kreseb a komiksových stran, ale také plakáty, knihy, sochy a další díla. Kromě hlavní výstavy Krajina 2.0 připravili organizátoři portugalský salonek s instalacemi tamních umělců nebo tradiční showcase, do kterého letos dorazilo 767 přihlášek. Vybírat se muselo obzvlášť pečlivě.
7: Stěny prvního patra haly 17 v Holešovické tržnici pokrývají desítky především malých obrázků. O to více zaujmou tři velká plátna zavěšená uprostřed. Mezi nimi stojí trojnohé sochy z větví. Mluví o nich jejich autor Josef Sedlák.
8: Kdy my jsme někdy v únoru letošního roku s Tomášem Staňkem procházeli takovou periferii v Plzni, kolem Sutnarky, kde jsme dřív studovali, tak najednou na nás z křoví vylezla taková reklamní cedule Flora.
7: V kontrastu s velkou dřevěnou instalací jsou drobné kresby na vedlejší zdi. Na černobílých obrázcích je les a způsoby, jakými ho lidé využívají a zneužívají. Maďarský umělec Attila Stark se snaží zobrazit problémy vědecky, ale promítá do díla i osobní zkušenost, ironii a humor. O víkendu mohou návštěvníci zamířit také na tzv. Lustr Talks, kde budou umělci mluvit o svých dílech. Vlastní ilustraci si lidé mohou vyzkoušet na speciálních workshopech. V pátek a v sobotu bude živě vznikat podcast Podhoubí, Rádia Wave. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: A to také byla tečka za nejnovějším vydáním Kultury Plus, tedy kulturním magazínem, který v premiéře můžete poslouchat každou sobotu po 13:30. Za týden naslyšenou loučí se Michaela Vetešková. Mějte se pěkně.
9: Poslouchali jste reprízu pořadu Kultura Plus na Rádiu Praha.

0: Desítka Pavla Horváta.
1: Krásný den, Desítka Pavla Horváta i na svatého Václava s Pavlem. Dobrý den, Pavle.
2: Dobrý den.
1: A je tu i Lukáš Michalík. Lukáše, vítej.
3: Krásný den.
1: Tak, Pavel Horvát, prosím, tamhle ten mikrofon si vem, protože teď máš, ty jsi vzal VIP moderátor, ale máš moderátor, host číslo jedna. Ty jsi náš hvězdný host, který má ale hosta číslo jedna.
2: Takže dobrý den.
1: Takže dobrý den, Pavel, krásný hlas naladěný po tom víkendu, který máme za sebou. Budeme probírat v dnešní desíce reprezentační témata, ale začneme přece jenom jedním.
2: Ještě tady Lukáš.
1: A Lukáše Michalíka jsem zdravil, ne?
3: Ano, zdravil, dobrý den, ale klidně pozdravím ještě jednou. Díky, Pavle.
1: Ale probereme ještě jedno výročí, které bylo o víkendu.
0: Desítka Pavla Horváta.
1: Pavel Horvát slavil 50. minulý rok v dubnu a včera, tedy 27. září, slavil Francesco Totti, muž jednoho klubu z Věčného města. Dost ojedinělý kus, jak jsi ho vnímal během jeho kariéry?
2: No, musím říct, že jsem ho vnímal, jako vždycky jsem si říkal, že by měl hrát ještě za lepší tým, ale on prostě tam byl, je a bude modla, takový ten El Capitano, jak se říká. Když třeba se podíváš na tu jeho rozlučku na staďáku, tak teď jsme viděli Milana Baroše, samozřejmě fantastický, no ale asi je to rozdíl, když je 15 000 ve Vítkovicích a na tom olympijském stadioně v Římě, když se s tebou loučí celý ten staďák a všichni brečej a skandují tvoje jméno, tak to musí být něco, no.
3: No, naprostý symbol klubové věrnosti, když se řekne zkrátka klubová věrnost, tak asi všem se jako první vybaví Pavel Verbíř, pak dlouho nic, pak Francesco Totti a případně Steven Gerrard. Takže je to neuvěřitelné, že takovou dobu strávil v jednom klubu, který jako nebyl úplně na té špici, takže já chápu, Pavle, o čem mluvíš, že bys ho čekal ještě víš, že jo, mluvilo se o zájmu Realu Madrid.
2: Jo, čekal jsem tenhle ten krok, ale jednak asi měl velmi dobrou smlouvu v Římě, myslím si, že všichni si uvědomili, co to pro ty fanoušky znamená a samozřejmě možná i on cítil, že třeba v tom Realu by se možná tolik neprosazoval.
1: Je pravda, že on ty úspěchy zažil s AS Řím na začátku milénia, ten titul jediný vlastně v sérii a v roce 2001 dvakrát pak pohár a taky dvakrát super pohár, ale z hlediska historie tak je zapsaný i jako střelec, jako asistent na těch předních příčkách. Ono se mu přezdívalo Il Capitano, jak jsi to vlastně nazval. Zajímavými oslavami se také vlastně dostal i do herní série FIFA. Já nevím, jestli to vybavíš ty vlastně.
3: Vybavím.
1: Jak, dělal to selfiečko, že jo?
3: V roce 2015. Já jsem tady četl i tvoji přípravu, takže.
1: Jo. Bylo to 11. ledna, což mě tak evokuje, že teoreticky to bylo ještě v době tvé kariéry, ale ty si selfiečko nikdy nedělal takhle. Ještě ve zbytku kariéry.
2: My jsme ten telefon používali na jiné věci, no.
1: Ne na selfiečka.
2: Ne na selfiečka.
1: Dobře, ale tak on měl co slavit Francesco Totti, protože těch gólů dal opravdu hodně. Vlastně já jsem tohle téma do desítky chtěl hlavně dát taky proto, že se mi strašně líbí následující komentář. Nějaký televizní komentář z Itálie, to byste pochopili, dal hat-trick proti Bari kdysi v sérii a ten komentátor takhle komentoval ten třetí gól. Tečovaná střela do šibenice, ale byla tečovaná, ale komentátorovi to vůbec nevadilo, tak poslouchejte.
4: Itaco riesce a dare la palla ancora al centro.

0: Ty jsi v Itálii, Pavle, nehrávej, škoda.
1: Jak se říká, co znamená impertinentní? Že bych nechtěl být jako teďka...
0: No impertinentní, že trošku si jako můžeš dotknout třeba takovým jako neúplně vhodným výrazem.
1: No, tak něco takovýho, takový slovo bych chtěl použít, než řeknu. Samozřejmě chvilku to vypadalo jako radost něčeho jiného, ale myslím si, že tady to prostě k ním patří. Já si myslím, že jsme slyšeli spoustu radostí z Jižní Ameriky, když ty hráči dají gól a tady evidentně prostě to byl velký fanoušek Francesca Tottiho a myslím si, že to nebylo nic neobvyklého. Já si uvědomuji víc těch radostí a ty lidi tam opravdu tím žijou a pokud se něco takového povede, no tak nemají vůbec problém s tou radostí takhle jí projevit. No.
2: Skoro jako my s Pavlem po vítězném penaltovém rozstřelu ve finále baráže o mistrovství světa.
1: Je to tak.
0: No jo, tak té reprezentaci jdeme. Desítka Pavla Horváta. Téma týdne. I Pavel Horvát měl možnost si v Edenu zařvat, když Česko vstupovalo do nové éry pod Santým Deniou, sobotní nakonec porážkou s Chorvaty. Náhodou, kdybyste měli zájem takhle ve svátek zavolat, tak linky nemáme odpojené, ve svátek fungují, tak nám zavolejte 221-55-2222. Co jste říkali na výkon českého týmu, protože z reakcí i sociálních sítí se zdá, že tedy lid to schválil, alespoň co jsem četl, tak většina těch komentářů byla taková jako pozitivně naladěná. Ten gól, když dali Češi, tak jak jsi to cítil, Pavle? Zasloužené srovnání, nádech, bude to lepší. Co si prožívá v těch chvílích, když dal Adam Karabec na 1-1?
1: No, teď přemýšlím z toho, co si řekl ty, jako použij to, nádech, bude to lepší, protože ten, řekl bych, ta druhá polovina první půle se nám určitě nepovedla, tam si myslím, že byly velký nedostatky, jak samozřejmě v defenzivě, tak i v tom, co určitě trenér po hráčích chtěl, že se neměli zbavovat balónu jednoduše, že měli se pokusit fotbalově z těch těžkých situací vyjet, ale bohužel proti Chorvatsku se to fakt ke konci té první půle nebo druhou polovinu té první půle nedařilo a tam nás Chorvati zmáčkli a byli jednoznačně lepší. Na druhou stranu zase jednoduchá akce, dlouhý out, Adam Hložek prostě silný tělo a skvělá přihrávka na Adama Karabce, který prostě tohleto umí, má tu levačku fantastickou, byl, asi se k tomu dostaneme, byl malinko utopený na tom levém křídle, bych řekl, protože prostě to hraješ po noze a většinou prostě ty hráči kreativní to hrajou přes nohu, aby měli tu silnou nohu doprostřed, aby tam měli víc možností, ale Adam Karabec se prostě prosadil gólově a byl to velký nádech, musím říct, že to byl velký nádech, je škoda, že jsme to nedotáhli do té remízy, ale myslím si, že ta druhá půle samozřejmě byla lepší než první.
2: Já jsem měl nízká očekávání, což mám poměrně dlouhodobě v souvislosti s reprezentací a třeba na mistrovství světa nebyl moc prostor být pozitivní, ale já teď budu veskrze pozitivní, já jsem byl mile překvapený tím výkonem českého týmu, jak říkal Pavel, ta první půle ještě taková nebyla, ale už i v ní, nebyla tam vlastně žádná střela na branku, ani žádná střela, ale už i v ní jsem viděl zkrátka kombinace, které už jsem neviděl v reprezentačních zápasech hodně dlouho, že si to hráči prostě vyťukali na 5-6 krátkých přihrávek, až jsem si říkal, jestli sleduju český nároďák, takže to mě příjemně překvapilo a pak ve druhém poločase ten trend pokračoval, bylo znát, že Češi chtějí hrát mnohdy i na hodně velké riziko, což se jednou nevyplatilo Karabcovi a pak se to mohlo nevyplatit v závěru ještě Sadílkovi, ale minimum nákopů, snaha opravdu hrát kombinačně, konstruktivně už odzadu, takže když to se sumíruju, tak já byl mile překvapený.
0: No, my se pochopitelně dostaneme ještě k těm detailům, ale vezmu do vysílání prvního z posluchačů, který se doval do desítky. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jarek z Lipníka. Já bych se taky chtěl zeptat na toho novýho trenéra Zdeňu, protože pan Horvát byl trošku skeptický a já bych chtěl být taky, protože víte, v médiích se psalo, že se snaží měnit ten český styl a že už se nebude nakopávat balón, že tam toho slámu seřval a tak. A mě by zajímalo, jak to může trvat. Jako jak to může jít dohromady s to česko-fotbalovou školou, jako je Trpišovské a Slavia, Svědí, Kobek, Červenka, víte, znáte to, běhat, bránit, soubojovat. Tak jestli se to může jako, víte, zlomit, jestli se může něco změnit, protože už pan Horvát, když o tom začal mluvit, tak už byl takový, no, byl tam utopený a byly tam ty ale, víte, už tam jsou ty ale a takový ten český skepticismus, že my najdeme vždycky tu perspektivu, z které se to dá kritizovat a o té budeme mluvit, tak jestli to může být jako delší trvání, tak to bych se rád zeptal. Děkuju.
0: Děkujeme, přeji vám krásný svátek, Pavle, tak za, tedy
1: za útoč,
0: malý útok,
1: za
0: tak,
1: útoč,
0: tak reagujte.
1: Brance. Ne, máte pravdu, já, tak samozřejmě já taky souhlasím s tím, že tam bylo spoustu pozitivních věcí, ale já jsem tady jako expert, tak jako musím říct i ty, který se mi prostě nelíbily, který se tolik nepovedly, ale je to normální. Já, jestli jste poslouchal přenos, nebo v tom přenosu jsme několikrát zmiňovali, že prostě některý kluci začínají opravdu prvně, vis Ambro, svis Sláma, prostě to je obrovský tlak a málo kdo si dovede představit, jaký tlak to je. Slámovi ten začátek, ne, že se nepoved, ale úplně se nedostal do hry, útek mu tam jednou balon do autu, ale je to logický. Pak samozřejmě tam měl ty balony na tu levou nohu, proto si myslím, že nastoupil, že vlastně nesklamal nakonec, jo? Že jsem čekal, že to nějak odehraje, ale vlastně byl víceméně lepší než jako slabší a je to logický. Ambros, který ho si myslím, že tady nikdo v podstatě jako ani nezná, že jsme všichni čekali, jak bude vypadat, tak řekl bych, že to je takovej Venca Černý trošku, když bych to přirovnal. Jo, prostě kluk, který evidentně fotbal umí, zase proto trpěl Adam Karabec, protože Ambros hrál přes tu nohu to křídlo a Adam Karabec v podstatě je podobný hráč. Jo, myslím si, že možná ještě mohlo dojít k tomu vyměnění, že Pavel Šulc by hrál z té levý lajny a Adam Karabec ve prostřed, protože samozřejmě ten Adam Karabec potřebuje pro tu svoji hru trošku víc prostoru, než jenom být zavřený u té lajny, ale to není jako kritika, to je konstatování toho, co jsem viděl, takže tolik asi na moji obranu. No.
2: No, určitě k těm detailům se dostaneme. Já myslím, že dlouhodobě bylo téma, jestli vlastně český fotbal má hráče na to, aby mohl praktikovat takový kombinační styl. Tak teď se ukázalo, že zřejmě by to jít mohlo, byť se můžeme bavit, jestli by někteří hráči do toho stylu třeba víc nepasovali. Já jsem čekal, že bude hrát Roman Macek. Asi tady na úkor Lukáše Červa, protože Michal Sadílek mi tam sedí do toho středu. Zkrátka je potřeba.
1: Já jenom ti tady k tomu řeknu, že nás čekají 4 zápasy nebo čekali. Jasně, jo, takže logicky si myslím, že ty sestavy budou různý a bude se zkoušet prostě i přesto, že hrajeme s těma nejlepšíma týmama, tak se prostě bude zkoušet, kdo co zvládne a kdo na jakou tu kvalitu toho fotbalu prostě stačí. No.
2: A i Michal Sadílek si podle mě bude muset v reprezentaci zvykat na novou roli. Pavel to viděl z tribuny, že opravdu často ho coach Denia i stahoval, zkrátka aby podporoval tu rozehrávku, aby si chodil ke stoperům pro balony. Nedělá to ve Slávii úplně pořád, ale myslím si, že to zvládnul obstojně.
0: Jenom ta obměna, ono se to asi možná teď tolik neřešilo, ale přece jenom kolik těch hráčů z minulého října, kdy hráli Češi s Chorvaty doma 0-0, ještě v té kvalifikaci o mistrovství světa, tak vlastně Coufal, Červ a Šulc jsou tři hráči, kteří byli tehdy vlastně vůbec ve hře, protože jinak opravdu všechny tady mám proškrtané. Kovář, Vítík, Kryčí, Zelený, Souček, Provod, Černý, Linger, Kušej, Vidra, Chorý, ti buď nejsou vůbec na srazu, anebo nehráli v tomhle duelu. Takže opravdu obměnilo se to a Santi Denia možná s tím novým těstem teď bude pracovat tímhle způsobem. Přesto někdo možná napadne tu rozehrávku, jak už Pavel naznačoval, jestli to není příliš riskantní, ale zdá se, že ve světě se už takhle jde několik let a prostě ono, v čem tam, vlastně v čem spočívá ta výhoda, že jako jdeš do toho risku od vlastní brány, jako...
1: Tak výhoda je, to je tohle, můžu dát odpověď na půl hodiny, myslím si, že ten fotbal je o využívání prostorů a o kvalitě hráčů, bych to řekl takhle zjednodušeně, když si uvědomíme, musím říct, že třeba zase viděl jsem to z vejšky, vidíme Ambroze, který vlastně z toho křídla jde až, jak se říká teďka moderně, mezi ty řady, ale on jde mezi tu řadu až vlastně jako mezi záložníky a obránce, kam samozřejmě ten obránce krajní s tebou málo kdy vystupuje. A tím si uděláš nějakou převahu, teď řeknu nějakou převahu 6-4 i s golmanem a musíš fotbalově vlastně z toho prostoru věc a udělat si tu převahu zase o 20-30 metrů vejš. To je v podstatě jako podstata toho, aby si mohl hrát konstruktivně. Těžko budeš hrát konstruktivně jeden na jednoho, zády k soupeřově brance jako čelem k svojí bráně. Málo kdo jako střední záložník nebo ten hráč, který se dostane do té pozice před to vlastní vápno, tak se tam jako bude otáčet s hráčem na zádech někam dopředu. Tam je prostě potom to, aby ty stopeři chtěli hrát, ty krajní hráči chtěli hrát, aby on si to mohl s někým dát a pokračovat a pak už je tam nějaká rotace. Říkám, nechci tady úplně vidět, že jsem nechtěl a stejně mluvím minutu.
0: Ale to je strašně zajímavé.
2: Je to srozumitelné, takže super.
1: Jo, takže do toho se zapojí prostě najednou všichni ty hráči, říkám, ono to nevypadá, ale prostě třeba pravý křídlo se zapojí do kombinace, kdy se rozehrává na pozici levýho stopera a najednou toho soupeře přečíslíš a fotbalově z toho vyjedeš. Samozřejmě předpoklady k tomu jsou ta kvalita, to, že umějí ty hráči pracovat s prostorem, no a to, že chceš hrát. A že bohužel někdy to zkazíš. No.
2: No jasně, a jak říkal Pavel, hlavním předpokladem je ta kvalita, kterou třeba Lukáš Ambros, pamatuji si, ve druhém poločase ukázal, kdy si neuvěřitelně převzal ten balon v podstatě z prvního dotyku do pohybu a to je to, co musí ty hráči mít, aby následně se taky dostali do přečíslení. A na to, že on hrál zrovna speciálně, tedy první zápas v reprezentaci, tak tam vidím velký potenciál.
1: Tak tam nebyla vidět žádná nervozita, jako opravdu.
2: A to zrovna může být třeba tím, jako zase otvírá to celé to téma chodit do zahraničí v mladém věku a podobně, ale myslím si, že jemu to zrovna pomohlo. I on o tom mluvil vlastně, když byl na mediálních aktivitách, že zkrátka už odešel asi v 16, byl v Německu, takže o tom přemýšlí třeba trochu jinak, třeba trochu jako Lukáš Vorlický.
4: No jo, zkušenost ze zahraničí se vyplácí asi v každém věku. My bychom tady měli mít dalšího z posluchačů, který se dovolal do sváteční desítky Pavla Horváta. Dobrý den, kdo je tam?
5: Dobrý den, tady Jarek, zdravím vás z Bulharska, abyste věděli, že máte celoevropský dosah.
4: Máme tam signál, jo.
5: Já se chci zeptat jenom, jestli ta kombinace nového trenéra Zdeni a toho, že to je jako úspěšný trenér, že hraje atraktivní fotbal a může pomoct tomu, aby jsme prodávali teď nově nominované hráče jako Radosta, Šubret a tak dál do zahraničí, protože nám tam ti hráči chybí a jestli to na to může mít nějaký vliv, nebo už dneska ten to sledování dát dlouhodobé a ta neatraktivita České ligy vlastně na to moc vliv mít nebude. Jak to vidíte, jestli to může pomoct.
4: Děkujeme za dotaz z Bulharska. Jak to vidíš, Pavle?
1: Jak to Bulhaři dělají? Ne. ne, tak já si myslím takhle. Logicky ty mladí hráči, který projdou nějakou 21, tak určitě už na radarech nějakých klubů jsou. Nemyslím si, že úplně teďka se zahraniční manažeři hrnou do naší ligy na zápasy České ligy, ale ten nároďák tomu samozřejmě pomůže. Já si myslím, že přesně ty jména, co byly zmíněný, že je dobře, že se tam prostě objevujou, že je to takovej jako signál pro ty další

0: A ještě jednou zopakuju, že vzhledem k těm mladým hlavně, který třeba o tom nároďáku ani nepřemýšlej, ale teď už by to v tom koutku tý mysli měli mít, protože tam musí vidět ty svoje tak nějak jako vrstevníky. No.
1: Ne, je fajn, že tolik nováčků dostalo šanci, to určitě, když mají tu aktuální formu, tak ať hrají. Radosta si myslím, že to potvrdil, ale nemyslím si, že by to ráze mělo znamenat to, že se houfně budou přesouvat hráči z České ligy do zahraničí, protože tam se musí promítat logicky i jiné faktory. Třeba i věk. Úplně jiná situace je u Lukáše Ambrose. Tomu je 22, je v Anderlechtu a ten si myslím, že si řekne ještě o větší přestup, ale když se vezmeme Martin Schubert nebo Matěj Radosta, tak teď, dejme tomu, zažívají tu průlomovou sezonu
0: Začínají, v Boleslavi
1: nebo v Teplicích, ale na druhou stranu už jim je jako poměrně dost. Schubertově 24, Radostovi 25, takže už jako musíš hrát opravdu velmi dobře, aby si zaujal nějaký klub ze zahraničí. Mm.
2: No, jenom teď to téma vlastně i hezky navazuje, když zmíníme Jiřího Slámu, který debutoval v 27 na čtvrtečního hosta. Byl tady Tomáš Holeš a my jsme s ním zmiňovali, že před 6 lety, zhruba podobný čas v září 20 v té covidové repre, takové té náhradní, taky debutoval v reprezentaci a že tehdy vlastně tahle nouzová možnost otevřela i možná veřejnosti oči a jako i ten pohled, ježišmarja, i on může hrát za reprezentaci a vlastně dobře, jo, Jiří Sláma tím svým výkonem, samozřejmě když nečekáš moc, tak tě naopak třeba překvapí, ale ty momenty, kdy třeba v rozehrávce se dostal, nebo ukázal ty dvě šance tam rozehrát, tak jako prostě zajímavé momenty, no.
0: To je jasný, tak i ty hráči, tak já teda víno moc nepiju, ale víno se říká, že zraješ jako víno a ty hráči samozřejmě postupem času, když hrajou a může se zdát, že hraje v Olomouci, že hraje v Jablonci, tak prostě sbírají zkušenosti. Hrajou třeba pár pohárových zápasů, nemusí hrát každou sezónu a každý mu to dá něco jiného. A potom, když tohle hráče prostě pinkneš do nějakého jiného mužstva, tak on tam najednou jako předvede úplně něco jiného, než do té doby jako uměl a možná to je příklad těchto kluků. Zase souhlasím, Radosta ani Schubert už to nejsou jako junáci, že řekl bych takový ty dravci. Na druhou stranu prostě nějaký zkušenosti postupem času získávali. Schubert hraje, jestli se nepletu, druhou sezónu v první lize. Jo, a Matěj Radosta to jméno jako se objevovalo nebo objevuje a teďka v Teplicích prostě patří jednoznačně každý zápas k takovým těm nadstandardním hráčům a hlavně má prostě ty předpoklady, který teďka ty moderní hráči na těch stranách musí mít, takže i to tam bylo vidět vlastně ve obou těch šancích, prostě to bylo proč podle mě je v nároďáku, tak proto on tam byl a takhle se prosadil a proč by se nemohl prosazovat dál.
1: Na ten příběh Jiřího Slámy je samozřejmě zajímavý a atraktivní, ale hraje v tom roli taky velká dávka štěstí samozřejmě, protože ten levý kraj obrany je problematický, zranili se dva hráči, Rineš s Juráskem, Zelený skončil, ale taky já jsem nečekal moc a byl jsem příjemně překvapený, zvládl to velice dobře, když vezmeme v potaz, on o tom mluvil po tom zápase, že vlastně už, když byl na hostování v Pardubicích pár let zpátky, že už vlastně uvažoval o tom, že s fotbalem sekne. Teď vlastně taky přicházel do Jablonce z Olomouce v podstatě jako nepotřebný. Asi kdyby to byla jednoznačná jednička na levý kraj obrany Hanáku, tak neodchází. Zpočátku taky nehrál úplně stabilně. Ani bych ho teď nezařadil mezi naprosté prostě defenzivní opory Jablonce. Tam bych zmínil jiná jména, ale dostal šanci a myslím si, že ji chytil dobře.
2: Ale vlastně důležité taky zmínit jeho pozápasová slova, že mu pomohla i ta malá zkušenost evropských pohárů a vlastně do té doby, do soboty možná nejvíc odehrál proti Mohuči, největší zápas za Sigmu a i tohle je doklad, že je skvělé, že se dostávají i další kluby do té Evropy, můžou hrát pravidelně a radši se takhle ostřílí. Kapitánskou pásku měl velmi zkušený reprezentant Vladimír Coufal, který za sebou má taky několik takových škraupů, relativně výrazných i na veřejnosti, ale nakonec on byl právě tím povolaným s kapitánskou páskou a velmi mě zaujalo, s jakým nadšením mluvil po zápase před kamerou České televize a samozřejmě i to, jaká volil slova, tak jsem si vybral tady kus a můžeme si ho pustit.
3: Mám radost z nových hráčů, jde vidět, že český fotbal má na čem stavět, že tu kvalitu máme a jenom potřebujeme někoho, kdo nám bude věřit, dá nám nějaký systém a způsob té hry. Jak říkám, no, když se půjdete teďkom na 5 dní k Polreichovi, tak taky nebudete vařit, jak on po 5 dnech, že jo?
2: Záleží asi na umu, že jo, každého kuchaře, Pavle. Ty bys podle mě dokázal.
0: Co si vybereš za pokrm, samozřejmě asi za 5 dní se polívku naučíš, ale nějakou jako nějaký komplex těch jídel asi ne, to je jasný. Ne, tak to je dobře řečeno. Samozřejmě se trošku jako vžívám do toho,

0: co třeba teďka si o tomhle komentáři bude myslet Ivan Hašek nebo Míra Koubek třeba, že to je takový jako mít někoho, kdo nás najednou jako to naučí, no. OK, chápu to, protože samozřejmě jsou to nové věci pro ty hráče a je pravda, že ten projev prostě byl jiný. Samozřejmě já teď nechci ten optimismus jako brzdit, ale jak jsi to řekl ty, Honzo, jo? My jsme vlastně všichni čekali, že to trošku bude průšvih asi, jo? Že prostě to bude špatný, že to nezvládneme s tím Chorvatskem, výsledkově se to nepovedlo, herně v některých pasážích to bylo vlastně jako dobrý, ale byly tam chvíle, kdy nás Chorvati jako jednoznačně přehrávali a souhlasím s tím, co říkal Cův, že za týden to nenatrénuješ, jo? Bohužel zase teďka už mezi těma zápasama tolik toho času není a ta sestava se bude točit, říkám, bude to hledání, já si myslím, že budeme muset ještě chvíli být v tom režimu, že nesmíme jako o to očekávat moc, protože se může stát, že nás někdo čapne a dá nám jako trojku, ale myslím si, že postupem času prostě ty kluci, ty hráči v tom systému, jaký teďka byl jako k vidění, tak by se měli prosazovat. Na druhou stranu zase po tom měsíci se rozprchnou do těch klubů, kde budou hrát asi malinko jinak a to není pro ty hráče úplně jednoduchý. No.
1: Když vezmeme ještě to téma, Vladimír Coufal s kapitánskou páskou, hodně to rezonovalo, trošku to rozděluje, tu společnost Honza zmínil, ty jeho různé eskapády, pár jich bylo. Nemáš s tím, já s tím třeba osobně nemám problém, protože to není stálý kapitán, to je Ladislav Krejčí a že je asistent, takto zkušený borec, jako s tím asi nemám problém.
0: Vzhledem k tomu, jak to bylo na hřišti poskládaný, tak i k tomu, co má za sebou, tak já taky s tím nemám žádný problém. Myslím fotbalově, co má za sebou.
2: Jasně. Musím jenom připomenout, že pánové Lukáš Michalík, Karel Schamberger, kteří sledují reprezentační sraz s Pavlem, komentoval Mirko Vasič ten zápas s Chorvatskem, tak přinesli v minulém týdnu řadu zajímavých rozhovorů a jedním vlastně, který myslím, že zatím nezarezonoval tak, jak by měl, je rozhovor s bývalým trenérem reprezentace Ivanem Haškem, který vlastně se vyjadřoval i k tomu tématu zahraniční koučů české repre. Podle něj je to stejně pořád příliš drahá varianta a on se zastává české trenérské školy, že tady jsou jména, která tady už padala mnohokrát, Trpišovský, Kozel, Svědík a další, kteří by to mohli vést místo Denii. No a také se tam nějakým způsobem ještě vyjadřuje k tomu svému konci v reprezentaci, který ho mrzel, který podle něj vlastně souvisel i s tou změnou na Strahově, přece jenom se změnou vedení, i s tou atmosférou kolem reprezentace. No a nějakým způsobem se vlastně i opřel do generálního nebo do manažera fotbalové reprezentace Pavla Nedvěra, který s ním vlastně podle Ivana Haška moc nekomunikoval. Tak jenom pokud chcete, tak ten rozhovor je i k přečtení na irozhlas.cz. To je jenom k tomu tématu zahraničního trenéra a vyjádření bývalého reprezentačního trenéra Ivana Haška.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
2: V desítce pokračujeme dál a vítáme dalšího z posluchačů, který je tady s námi teď. Dobrý den, kdo je tam?
4: Haló, dobrý den, tady Karel.
2: Karle, vítejte ve vysílání, krásné jméno, dneska má svátek Václav, ale vám přejeme taky krásný den.
4: Děkuju moc a prosím vás, měl bych otázku na pana Horváta. Jelikož pana Horváta velice si vážím a má dobrý svoje příspěvky tam v tom jeho pořadu, takže by mě zajímalo, kolik podle Pavla je futbalistů v nároďáku, který má nepřekáží balón?
2: Rozuměli jsme správně, kterým nepřekáží balón. Pavle,
1: to je otázka na komoru.
2: Děkujeme za tu otázku. My v rámci i urychlení toho tématu můžeme přijít rovnou k té odpovědi.
0: Tak já si myslím, že vzhledem k tomu, že se tím profesionálně živí, tak nepřekáží nikomu, ale samozřejmě chápu, kam míří. Já třeba řeknu jeden příklad teďka, opravdu jo, když si uvědomíme, a to zase není to teďka kritika, jenom konstatování. Letí dlouhý balón, stoper je pod nějakým jako časoprostorovým tlakem, to znamená, že se k němu blíží ten protivník a chorvatský stoper si to zpracuje a rozehraje a my to zahrajeme z jedný třeba. Jo, to je ten rozdíl, jo, to je to i to sebevědomí, protože ty kluci to umějí samozřejmě, ale některé ty situace, ne vždycky, ale některé ty situace prostě my je vyřešíme taky fotbalově, ale je to jenom o té hlavě, o tom, jak si věříš a samozřejmě to, co říkal Karel, prostě, že umíš kopat, no.
1: No, ale já ještě znovu tady zmíním to, co jsem říkal na začátku, že mě překvapilo, že i český reprezentační tým dokáže hrát kombinačně, prostě když ti hráči jsou tam správně dosazení, když mají to sebevědomí, což asi teď mají, protože zase o tolik nejde, a já to vidím pozitivně. Samozřejmě brzo se bude hrát ve Španělsku, tam ten rozdíl asi bude markantní, ale to je pochopitelné.
0: Tak to bylo, Španělsko bylo rozdílný oproti všem. Jasně. Já jsem jenom včera večer ještě koukal třeba na zápas Norsko-Portugalsko, a byť Norové prohráli, tak si myslím, že prostě bylo neskutečný, jak byli kvalitní na tom míči. Přesně jak jsem teďka říkal, už od těch i ti těžký, prostě já vždycky říkám, že já teda fotbalistu beru, když uhraje těžký balon, a je to, ať už je to v těžký situaci, co se týká jako pozice, nebo jak ten balon na tebe letí, jestli ti letí na krk a ty ho prostě přesto zpracuješ a nějak zahraješ, tak pro mě to je jako vypovídající o tom, jakou ten hráč má kvalitu, a Norové včera prostě byli neskuteční, obzvlášť já jsem tam ke konci první půle prostě několikrát úplně vlastně jednoduše na 5-6 přihrávek takových přešli přes tu portugalskou bránící hráz a centrovali. Haaland se úplně neprosazoval, ale nebyl gólovej, ale bylo až zarážející, z čeho všeho prostě ty Norové vyjeli. A to si myslím, že je cíl třeba naší reprezentace.
2: No, když jsi u Norska, tak mě napadla otázka do soutěže.
0: Na ryby.
2: Protože máme, protože máme soutěž o 2 lístky na desítku Pavla Horváta živě do Šeříkovky. 5.10. už příští pondělí tam budeme, tak pokud máte zájem, tak teď dobře poslouchejte, protože myslím, že v cestě Viktorky Plzeň, když tam kapitánoval Pavel, v cestě do Ligy mistrů taky stál jeden norský soupeř, pokud se nemýlím, tak ten soupeř dostal jeden gol od Martina Fila, na který jsme vzpomínali.
0: Ano.
2: Je to možné? Je to přístavní?
0: Ne, to je dánský, ale.
2: To byl dánský soupeř, no, ale vy jste vyřadili taky jednoho norského soupeře. No,
0: tam dal Venca Pilař gol.
2: Venca Pilař z přístavního města, tak se ptáme na jméno tohoto soupeře. 2-2-1-5-5-2-2-2-2. Pokud tušíte, tak nám zavolejte. Někdo nám tady volá, ale nevím, jestli je to do soutěže, tak já to zvednu a vyzkoušíme to. Dobrý den, kde tam?
5: Dobrý den, tady Dan. Já bych se chtěl zeptat pana Horváta na jednu věc. Jak tady pořád všichni říkají, že vlastně se teďka pod Santim bychom měli dál zlepšovat, což už ukázal druhý poločas proti Chorvatům. Já si to samozřejmě myslím taky, ale teďka budeme mít Anglii, i když doma, ale Anglii. Ta bude ještě si dovolím říct, že level horší než Chorvaté, a potom pojedeme do Španělska k ním domů, což bude ještě podle mě nelí o level, tak možná i o 2 levely horší než Anglie u nás doma. Vzhledem k tomu, jakou má Pavel Horvat praxi, jo, co se týče Plzně a jeho výjezdu v rámci Ligy mistrů, tak bych se ho chtěl zeptat, co si myslí jakoby o tom našem zlepšování, protože samozřejmě neberu nic proti Santimu, já věřím, že prostě do toho dá všecko v rámci svých schopností, dovedností, vědomostí a tak dále. Ale jak se má člověk zlepšovat? V podstatě začíná v úzovkách od nuly, a přitom každý jeden následující soupeř je minimálně o level lepší, než byl ten soupeř první. Ale ne jako než jsme my dobří nebo špatní, ale než byl náš soupeř, který už nad náma měl jakoby navrch. Jo? Takže v podstatě my se učíme od nuly, pomaličku stoupáme, ale v podstatě se máme zlepšovat oproti soupeřům, kteří jsou každý jeden ještě o level vyš.
2: Rozumíme vám, moc děkujeme. Ne, rozumíme, děkujeme za dotaz, já to rovnou přemyslím na Pavla.
0: No, tak je to samozřejmě správná poznámka, na druhou stranu zase proti těm lepším soupeřům úplně není co ztratit, jo. Všichni asi vnímáme to, co říkal posluchač, že Anglie top tým, Španělsko, mistr světa, prostě logicky nejlepší mužstvo v současnosti, takže tam je to jasný, možná, ale na druhou stranu, že je to lepší, než kdybychom hráli s Faerskýma ostrovama a trápili se a nebyli schopní přehrát Faerský ostrovy. Myslím si, že i tyhle ty zápasy s těma papírově slabšíma soupeřema přijdou a tam se ukáže to, co jsme se naučili od těch nejlepších.
1: Souhlasím, vlastně dobrá výchozí pozice pro český fotbalový tým. Ti soupeři jsou extrémně silní, ale jak říkal Pavel, Češi nemají vůbec co ztratit a ruku na srdce, nejde o moc. Asi nikdo nemá za cíl vyhrát Ligu národů úplně a tak to prostě je, takže se může zkoušet.
0: Teď už ne, když jsme ztratili s Chorvatama.
2: Jenom připomínka toho, že česká reprezentace historicky dokáže v domácím prostředí hrát vyrovnaně s favority. Nedávno jsem se setkal s výsledkem Česko-Itálie 0-0. Michal Bílek tehdy ještě v kvalifikaci mistrovství světa. Česko-Německo 1. září 2017 1-2 s úřadujícími mistry světa z Belgii 1-1.
1: Já na to navážu, že ti do toho skočím, protože připravujeme i rozhovor s bývalým asistentem reprezentačního trenéra Šilhavého Jiřím Chytrým a nemusíme chodit vůbec daleko, protože bude se hrát s Anglií. Šilhavého výběr doma Anglii porazil, bude se hrát ve Španělsku, dobře, tam v Lize národů Šilhavého výběr prohrál 0-2, ale doma to byla remíza 2-2, takže dá se hrát s každým.
2: Ano, jenom to prostě nějakým způsobem přetavit třeba pak v ten úspěch v rámci té kvalifikace, když se hraje pak třeba proti tomu jednomu konkrétnímu soupeři, který je hodně silný. Tak k tomu se dostaneme samozřejmě v průběhu i Ligy národů v dalších desítkách. Teď rád přivítám dalšího z posluchačů a troufám si říct, že bychom rádi třeba slyšeli někoho ze soutěžících. Tak dobrý den, kdo je tam?
6: Dobrý den, Karel Trhanov, pod Domažlic.
2: Ano, tak stojíte o lístky do Šeříkovky, doufám.
6: Stojím.
2: Tak nám povězte, jaký norský klub vyřadil Pavel z Plzní před lety.
6: Myslím si, že to byl Rosenborg Trondheim.
2: No výborně, tak vám moc gratulujeme a těšíme se už příští pondělí, že se tam všichni setkáme. Bude tam Pavel i Antonín Panenka, Pavel Královec a taky vy. Tak hezký den. Desítka Pavla Horváta. Téma týdne. Česko-Chorvatsko při vstupu do Ligy národů 1-2, 29. už čekají Angličani. Nicméně ještě několik témat zbývá, která jsme neprobrali, nevím, jak moc zajímavá jsou, ale třeba to projedeme rychle. Otázka taky pro kolegy. Brankářská otázka. Lukáš Horníček, Antonín Kinský, Matěj Kovář, tam to vypadá, že nelze nic zkazit. Ale přece jenom mluvili jsme v našem vysílání na svatého Václava ráno se Zdeňkem Zlámalem, bývalým skvělým golmanem, který říkal, že dozvědět se, že bude chytat 2 hodiny před zápasem, že by úplně trenérovi teda nepoděkoval. Že tohle se mu nelíbilo jako hráči, jako brankáři. Nevím, jestli Pavle, ty takhle v Mostě chceš překvapit své golmany?
0: Golmany ne. Většinou tak den dopředu to vědí, ty golmani. Ale proč ne? Jako hráči taky se učí něco novýho. Jako myslím si, že ty kluci samozřejmě, já vím, že oni mají svoje rituály, ty golmani, že jsou trošku jiný na druhou stranu, ne, to nemyslím teďka ve zlým, jako, jo, že já nevím, některý golman třeba, když bude chytat, tak si udělá nějaký silový trénink večer před zápasem ještě, když nebude chytat, tak si ho udělá samozřejmě dvakrát tolik, jo, protože samozřejmě asi tuší, že do té brány se nedostane, nicméně oni by měli být připravený jak v hlavě. Hodně tohleto bylo u hokeje, já teď přemýšlím, kde jsem to slyšel, ale bylo to 100% jako z hokeje, nevím jestli z NHL nebo z naší ligy, že i ten druhý golmán prostě je nastavený tak, že jde chytat, že prostě on nemůže jít na tu lavičku jenom, že si sedne, protože během minuty se může stát, že jde na led a, nebo na hřiště v tomhletom našem případě a ty nemůžeš jako bejt, teď to plácnu přežranej z oběda a nevyspalej z večera, protože si hrál PlayStation nebo si koukal na seriál, jo, protože ti trenér řekl, že nebudeš chytat, tak to určitě nefunguje, ale je to nezvyklý, že se to dozví 2 hodiny před zápasem, to samozřejmě souhlasím.
1: Je to zvláštní, ale minimálně veřejně to Lukáš Horníček nekritizoval, po zápase mluvil o tom, že asi trenéři i golmany chtěli držet v napětí.
0: Jo, nějakém. Někdy se to dělá i u hráčů, jo, že takhle, ne, že ten trenér neví, ale že třeba prostě tuší, že jako samozřejmě může se stát, že ty hráči, který hrajou pravidelně a najednou tam nejsou, takže jakoby ten den, přesně tak, jak jsem to řekl já, že teď to je fakt jako přeháním, ale že to vezmou negativně a třeba se večer přežerou a budou koukat na ten seriál a ráno se blbě rozcvičí a pak nebude připravený tomu mužstvu pomoct na 30 minut nebo na druhou půli nebo na 10 minut. Ale samozřejmě bavíme se o profesionálních fotbalistech v reprezentaci a tam ty kluci si troufli, že si tohleto vůbec na tohle nedovolí ani pomyslet, ale jsme lidi, no.
1: Ale když jsme u těch brankářů, tak si myslím, že je ideální vlastně příležitost je protočit všech těch zápasech, jasně, no. Že mají takovou kvalitu, že to rozhodně nebude oslabení, takže bych čekal, že bude chytat někdo jiný.
0: Já tohle to jako trenérům nezávidím, protože jako je dobrý, když máš dva ty golmany, který jsou dobrý, ale tady vlastně jsou tři jako opravdu špičkový golmani a úplně to fakt trenérům nezávidím, jako to rozhodování nebude vůbec jednoduchý a jsem na to zvědavej.
2: Diváci Fedenu, kteří přijdou taky se podívat na Angličany, tak uvidí v bráně Jamese Trafforda, protože Thomas Tuchel, trenér Ablionu, to už dopředu specifikoval, dvakrát bude chytat Trafford, který by mohl být nastávající jedničkou Anglie a dvakrát pak v těch odvetách, respektive ještě další dvou zápase, bude Jordan Pickford jednička posledních.
0: Ještě tam je Pickford.
2: Je tam Jordan Pickford, no, chytá fantasticky za Everton, no. Kdo hraje třeba fantasy Premier League, tak ví, jak chytá.
0: Já vím, že ho soupeři ho milujou prostě.
2: Milujou, no. I tu flašku, jak má tam jo, napsané ty konvůstří. Ale takhle Horníček,
1: bude
2: nejsem...
1: Bude tam i Čechy ve Wembley? Na flašce?
2: Na flašce ve Wembley, no, možná, nevím, kdo mu dal
1: tehdy. Tam bude mít prostě Schulz, Die Fright, Sláma, Stay.
2: To nevím. Ale každopádně, když to vezmu jenom z pohledu Horníčka, nejsme golmani, ale to, jak vytáhl třeba to poslední zakončení Budimira, to bylo fantastické. A koukat se na výsledek 1-2, 1-3, to tak jako podle rozdíl je.
0: To určitě takhle. Tenhle ten zákrok samozřejmě ne náhodou jsou tam, kde jsou. To prostě není náhoda. Jako, vem si, kolik je brankařů na světě. Jo, a my máme v Premier League dva brankaře jako jedničky, to je prostě, já vím, že já to říkám vždycky, že pro mě je nejhorší, když nejlepší hráč je brankář a my máme vlastně jako v nejlepší lize máme dva golmany, jo, je to prostě neskutečný a nikdy prostě nejsem odborník na brankaře, ale to není náhoda, ty kluci musí být fantastický jednak golmansky a jednak prostě lidsky sebevědomě, vidíme ten projev prostě jejich, něco zkazej vůbec nehnou ani brvou, prostě jsou absolutně koncentrovaný, absolutně vycvičený na to. To jsou prostě stroje, bych řekl. Jako.
1: Ne, Horníček, výborný golman, ale z mého laického pohledu mi přijde, že možná do toho stylu, kterým se chtějí Češi prezentovat, jsou trošku vhodnější Kinský s Kovářem tím, že mají trošku lepší hru nohama.
0: Ono to tak vypadalo. To tak vypadalo podle té první rozehrávky, ale pak tam měl jako výborný rozehrávky.
1: Takže na to budou všichni podobně.
0: To bude hodně. Zase, nemůžeš být jednička v Newcastlu, když bys si měl nějaký problém s rozehrávkou. To si myslím, že prostě by se nemohlo stát.
2: Posloucháte desítku Pavla Horváta. Připomínám to, že 29. září budou hrát Češi s Angličany a my se můžeme postupně lehkými kručky trošku přemostit i k tomuhle duelu v kontextu výkonu, ať už tedy Čechu proti Chorvatům, anebo třeba ve Wembley, když Angličani padli se Španěli 2-3. Viděl jsem sestřih pouze, protože Češi hráli proti tomu s Chorvaty a musím říct, že mě zaujaly chyby třeba stoperu, respektive obránců Manchesteru City v barvách Anglie. Ostatně i Gvardiol, který chyboval u toho českého golu proti Chorvatsku, hraje za Manchester City. Otázkou je, zda se tam projevuje třeba to aktuální řízení kolem Manchesteru City, kterému hrozí velké tresty za ty prohřešky proti Financial
0: Fair Play. Jako chorvatskému národňáku to vadí, jo.
2: No, Gvardiol, víš, že si ho to nerostilo, ale Mark Gehi, který hraje za Angličany, tak tam vlastně váhal před golem Jamala ve druhé minutě a Nico O'Reilly, který je fantastický obránce, tak tam taky svou rozehrávkou zapříčinil jeden z těch inkasovaných gólů. Ale kdybychom se ještě dostali k těm českým hráčům, kteří třeba svými chybami taky trošku usnadnili život a není to úplně poprvé, co třeba Lukáš Červ nepodal ideální výkon v reprezentaci. Pavel Schulze nebyl dozadu, ne, nemyslím, ale jakože jsme zvyklí o něj taky na jiný standard se poslední sezony, možná ho trápí přece jenom pořád do větky toho zranění. Jak to vidíš, jestli tihle hráči třeba už by neměli si nějakou dobu zas odpočinout, nevím, pár zápasů a jejich výkon proti Chorvatsku ostatně, třeba už je začít červem?
0: No tak samozřejmě, já, jak jsi říkal ty, já jsem taky čekal, že když jsem viděl tu sestavu a to, co prezentoval trenér, nebo bylo prezentovaný, že ten nároďák bude chtít hrát, tak jsem čekal, že tam bude Roman Macek. To je jako pro mě jasný, i se Sadílkem jsem to tak jako si typoval. samozřejmě Lukáš Červ si myslím, že bude velkým oblíbencem Radka Bejbla. Myslím si, že Radek Bejbl byl hodně podobný hráč, taková ta klasická šestka, teď bez urážky, úplně neměl finální přihrávky. Myslím si, že v Atletiku Madrid, kde odehrál tuším 4 roky, tak prostě logicky tam byli daleko fotbalově lepší hráči a Radek Bejbl byl taková ta klidná síla, sbíral ty balóny, rozehrával jednoduše a tyhle ty hráči tam tvořili hru. A Lukáš Červ by si myslím, že by měl být podobný. Samozřejmě ty nároky, to, co jsme viděli teďka, souhlasím s tím, že tam měl, já teď nebudu počítat, ale určitě 4 ztráty takový, který vypadaly hloupě. Samozřejmě ono v tom prostředku z té tribuny a v televizi to vypadá, že máš hrozně moc času, ale v tom prostředku opravdu tam jako ne náhodou, tady asi všichni, kdo sledujou, tak jako trošku odbornějc ten fotbal, tak vidějí, kolikrát ty hráči se kolem sebe kouknou, obzvlášť v tom prostředku toho hřiště je to hrozně důležitý, byť na tebe může někdo volat záda a sám a zleva pozor a dej to z jedný, tak stejně ten čas je tak jako krátkej, že se musíš rozhodnout rychle a Lukáš Čer se několikrát rozhod špatně a samozřejmě na téhle úrovni z toho hned je průšvih. V tom prostoru to je přesně to, jak jsme se bavili na začátku, že budeš ten hráč, který je zády k bráně a chceš z toho nějak věc, ale ono se to nepovede a je z toho hned vlastně jako zakončení soupeře. Takže souhlasím s tím, že Lukáši Čerovi tenhle ten zápas nevyšel úplně. Jo, a otázka je, jestli mu tenhle ten styl bude sedět. Mm. To je otázka. A ten druhý hráč teď
1: Pavel Šulc.
0: A Šulcik jako měl tam vlastně tu finální přihrávku před tím neuznaným gólem. Jo, samozřejmě od něj jsme zvyklí navíc, ale taky jednak se bude muset podřídit tomu systému, protože prostě budeme hrát proti těmhle těm soupeřům hluboký blok, to se nedá nic dělat, protože oni tě prostě zatlačej. A pak je otázka toho, jak na tom bude, jestli stihne nebo zvládne to, co jsme od něj byli zvyklí, že to vezme a uteče 3 hráčům prostě někam do prostoru a samozřejmě, jestli se bude prosazovat, protože těch šancí prostě proti těmhle těm silným soupeřům tolik není.
1: No hledá furt tu optimální formu, tak v Lyonu to nakopl skvěle a i na tom mistrovství se tam mluvil o tom, že měl nějaké zdravotní problémy, nebylo to 100%. Já si dokážu představit, že i v Lyonu tlačili na to, aby se dal co nejrychleji dokupy, protože ho potřebují, tak teď to zkouší s Čelenkou, třeba ho nakopne, změna image, ale to je trochu samozřejmě jiný případ než u Lukáše Červa. Šulc by měl být tahounem reprezentace, jednoznačně jedním z největších. Lukáš Červ vlastně neměl ani v Plzni tu potřebnou formu a těch variant tam je víc, takže mě osobně překvapilo, že hrál v základní sestavě. No.
2: Ale jak říkal i Pavel a říkal jsi to možná i ty, vlastně ten sraz je dlouhý, 4 zápasy a
1: jasně.
2: Teď přijdou ještě těžší soupeři, což ostatně dokládal jeden ten z těch telefonátů. Vás posluchačů, kteří nám voláte, zachováváte nám přízeň, za což jsme velmi rádi a my se vás snažíme těšit pochopitelně i těmi soutěžemi, které pro vás máme často připravené i tím, že Pavel Horvát vyráží na ty stadiony a může tak vidět z výšky třeba i některé své zdatné následovníky i v dresu soupeře, tak se tě chci zeptat takhle, když budeme uzavírat téma Česko-Chorvatsko 1-2, co ten Luka Modrič? Vytleskal ho prý celý stadion,
0: no,
2: vystřídil.
0: No, boj by ne. No. je to zážitek, jo, je to zážitek, asi jako...
2: On je ještě rok potom, co si skončil, no, ty vlastně, bojí na 40.
0: Tak je neskutečný, že takhle, když si vezmeš rozhovor trenéra chorvatského nároďáku, bude hrát zítra Modrič, on se rozhodne sám. Tak to už jako svědčí o tom, že ta pozice toho hráče je úplně jinde než těch ostatních. Musím říct, že i v tom prvním zápase, který jsem v Edenu viděl, když tam hrálo Chorvatsko, tak i ten začátek byl podobný, že nebyl tolik jako vidět, jo, ale on prostě umí, to, co jsem tady říkal, vlastně to k němu úplně patří, využít prostor. Ta kvalita je prostě neskutečná, on ví, co udělá, ví, jak se nedostat pod tlak. Já tyhle ty hráče hrozně obdivuju, oni vlastně jsou furt v prostoru, že k němu vlastně nemůžeš ani dojít. A když seš u něj, no tak on to zahraje z jedný, jo, anebo prostě odběhne úplně někam jinam, kde to vlastně vypadá, že to není nebezpečný. Prostě ta práce s tím prostorem, ta kvalita a to, že vlastně furt chtějí balon. A on a Kovačič, jo.
1: Jo, Kovačič.
0: Jo, Bylo nádherný z mýho pohledu toho jako středního záložníka se na ně koukat, jak oni ten balon chtějí a hlavně jak ty stopeři jim to dávají. Chorvatsko si myslím, že má fantastický stopery, jo, přesto, jakmile mají možnost využít Kovačiče nebo Modriče, a tak jim to okamžitě dají, protože ty hráči jsou jako ještě někde jinde. Jo, a říkám, je to paráda se na třeba na toho Modriče prostě koukat ještě takhle z vejšky, když to vidíš, máš na to jako v úvozovkách čas a ten projev je prostě, je to balet.
1: Ale balet. I ten Perišić prostě 37
0: let. To je úplně neskutečný, jako já jsem zrovna přemýšlel, kdyby jsme našli statistiku nějakou, tak on podle mě nacentroval 12krát za ten zápas, ale ty centry jsou normálně famózní. To, že jako jestli mu jeden ulít, nebo to nikdy netrefil podle mě prvního hráče, jo, a on si vlastně udělá ten prostor, on umí houma nohama samozřejmě, takže on si vlastně udělá ten prostor, jako že jde do prose, dá si ten balon 2-3 metry jako na levou nohu a centruje vlastně úplně, ten obránce vlastně mu to nemůže zastavit, jo. Je to neskutečný a zase kondičně v těch letech taky toho obránce, já si říkám, to zase bude střídat asi v 70. minutě, normálně to odehrál celý jako neskutečný výkony a přesto se říká, že Chorvati už jsou přestárlí, už jsou tak zrovna tyhle ty dva hráči 41 37 jako patřili zase k těm lepším.
1: To jsem chtěl ještě říct, že já o ně vlastně vůbec nemám strach, protože jim roste zase ta další generace.
0: Tam taky byli.
1: Jasně, Sučičové no. Prostě hrají výborně. Vzadu Vuškovič vedle Guardiola, to je nesmírná kvalita. Pořád mají kde brát.
2: No jo, takový vlastně početně malý národ, ale výkony velký. Tak Česko padlo tedy z Chorvaty, 1-2 už směřuje zase dál.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
2: Myslím, že nás posloucháte i zpožděně, takže se snažíme být v podobných tématech i třeba trošku nadčasový. Nicméně, když ten úterní večer přinese do Edenu další zápas, a to Česko-Anglie, tak poslední věc k české repre, která mě napadá, kolik změn v té sestavě byste, pánové, očekávali, že nastane, protože už na tom nedělním otevřeném tréninku, na kterém Radiožurnál Sport taky byl, kolega Karel Schamberger mluvil o tom, že Ladislav Krejčí, kapitán, který chyběl proti Chorvatům, už trénoval s kopačkami normálně, teoreticky by mohl být ready.
0: No, uvidíme, no, tak samozřejmě si má za sebou nějakou, si počítám dobře, 10denní pauzu, tak to není úplně jednoduchý naskočit, samozřejmě já nevím, co absolvoval za tréninky, to je takový jako opravdu spekulace, nemám to rád, ale může se stát, že Láďa Krejčí možná třeba na nějakou část toho zápasu jenom nastoupí i po domluvě s trenérem. Jo, určitě, já si myslím, že bude hrát Krejčí, nevím v jaký pozici, ale bude hrát, protože si myslím, že měl dobrou formu, ukázal nám to tady proti Plzni. Samozřejmě zase je rozdíl, že oni hrajou ve třech. Sanžiloa hraje ve třech a trenér náš teďka prostě říkal, že budou hrát ve čtyřech, nebo Radek Bejbl to říkal, že prostě ten styl je takovej a myslím si, že se úplně měnit nebude podle soupeře nebo podle toho, jaký hráče budeme mít k dispozici, prostě budeme do toho systému ty hráče dosazovat a samozřejmě jsem zvědavý, jakou tu pozici Krejčí dostane.
1: No, to jsem zvědavý, to máš pravdu, možná i to hrálo roli v tom, že Krejčí nebyl původně povolaný, samozřejmě i v kombinaci s tím, že měl pomoct 21. Já čekám změnu ve středu zálohy, že Lukáš Červ nebude v základu, nabízí se kromě Macka i Král, že dostane šanci, protože v Kodani hraje zatím velmi dobře. Ale jinak asi zase tolik těch změn nečekám, třeba v té ofenzivní trojici, já si myslím, že... Ale zase, jak jsi říkal, no, Karabec na kraji prostě...
0: A tak může být, že zase... Jo,
1: se vymění se Šulcem.
0: Třeba, jo, nebo že bude hrát Adam Karabec zprava chvíli, jo, myslím si, že je to spíš o tom, aby ty hráči opakovali ty výkony. Teď logicky, jestli mají v nohách tenhle zápas s Chorvatskem, tak Karabec ho nehrál celý, ani Ambroz ho nehrál celý, jestli se nepletu. Takže si myslím, že nějakou sílu mít budou, možná se dostanou do hry od začátku, možná jako střídající hráči, je to takový hodně specifický, řekl bych, jako opravdu pohárová Evropa, protože musíš trošku i počítat s tím, co tě čeká a třeba zápas, který už nevyhráváš, tak prostě pošetříš ty hráče, který víš, že budeš potřebovat v dalším zápase. Já jsem zvědavej, můžeme se akorát těšit, prostě přijede Anglie. Ty, co si víc přát, jako viděli jsme Chorvaty, teď uvidíme zase top hráče z Anglie, paráda prostě.
1: A kdyby Krejčí hrál, tak si myslím, že může být varianta přesunutí Chaloupka na levý kraj obrany, kdyby si ho chtěl jako podržet skutečně v té sestavě, protože asi, že by tam proháněl po levé straně někoho a centroval.
0: No, je to otázka. Bavili jsme se třeba o tom, jak španělský nároďák, jaký má levý obránce, samozřejmě Kukurea, prostě myslím si, že jednak tím vzhledem má spoustu nepřátel, ale fotbalově, ne, jako já když jsem ho viděl tenkrát, já se jako vybavu až v Chelsea teda a musím říct, že mi byl hrozně nesympatický, říkal jsem si, to je fakt jako, to nebudu říkat.
1: Zloduch.
0: To je lump prostě.
2: Je kudrnáč.
0: Je to kudrnáč, ne, je mi nepříjemnej, ale postupem času jako i v tom nároďáku španělským jsem si říkal, jak je skvělej prostě.
1: Ještě to, Pavle, nám řekni, na koho se těšíš nejvíc z Angličanů?
0: Na Rice.
1: Rice, ale tuším, že vypadl.
0: No já vím, no, on byl, já jsem teďka viděl před tím zápasem Mason, ten, co je v Barceloně, Mason, teda.
1: Gordon.
0: Vlastně se zdravil s Jamalem a Rice se tam fotil se synem pravděpodobně, takže jsem ho tam zahlíd. Byl jsem rád, když tady byl s Arsenálem, protože je to můj oblíbenec, na koho se těším, no tak Harry Kane, logicky tím, jak taky se vyvíjí vlastně jako taky bychom neřekli, že bude, já bych to neřekl teda, že bude takhle fantastický a tak dlouho hlavně neustále dávat góly. Myslím si, že to je taky výjimečný, zase je dobrý vidět tyhle hráče z té vejšky ode mě z toho stanoviště a těším se na něj třeba. Hmm.
2: No tak se samozřejmě můžeme těšit, co předvedou další hráči, Bellingham, Saka, těch anglických hvězd tam bude asi dost. Pavel Horvát na Radiožurnálu Sport bude u toho?
0: Já doufám, jestli mě nesundá grip, tak jsem tam.
1: Budeme u toho spolu.
2: Tak hodně zdraví, pánové, těšíme se na další přímý přenos 29. září. Budou hrát Češi s Angličany v Edenu a to také v našem přímém přenosu. Pavel Horvát u toho bude snad. Pavle, děkujeme za desítku.
0: Všechno nejlepší Václavům a hezký den.
2: Ano, a děkuji také Lukáši Michalikovi. Lukáši, ať se daří, hezký svátek.
1: Všechno nejlepší tvému synovi především.
0: Ano, hezký den. Malý Václav.
2: Ano, a všem Václavům přejeme krásné to jméno. Užijte si, ať nemusí povolávat své bojovinky spod Blaníka.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta na Rádiu Praha. Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu Sport.